0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Můj strýc živí se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží. Lidi nebaví stejno kroje, co vykrojí CNC stroje. Duše dřeva se v ní ztrácí, oceň.

těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: ptakopiska jmenuje se
1: Ptakopisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury

0: štěňátko pandy, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra, jmenuje se
2: Tygrátko.
0: A štěňátko orangutan.

0: se Kondorátko.
1: A štěňátko anakondy jmenuje se
0: Anakondiátko. A štěňátko jaguára

0: senátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže je škátor.
1: Ježolátko.
0: Ne. Prostě je škátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkátor. Ježkátor.
1: A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to má.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

Hned vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci by rád té trpaslici svou lásku

to, že řek, že nechce, trpaslík sa nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kledba ho trápí, jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem.

zrcadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozníše, truhlu i klíč, potom si oblékne plášť zadí kůží.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Čau všichni, krásné dobré ráno, je tady opět 6 hodin, ranní restart, já doufám, že jste se hezky vyspali a že se třeba těšíte na to, co nás dneska společně čeká. Dneska se podíváme na to, co pro návštěvníky připravili na veletrhu vědy. A to jak z hlavního programu, tak z doprovodného. Vybral jsem pro vás spoustu zajímavostí, tak věřím tomu, že se vám na veletrhu vědy bude líbit. Mimo to pro vás mám spoustu zajímavých vědeckých příběhů, třeba o tom, jak vznikly kontaktní čočky, že je to český vynález. Nebo třeba příběh o nejslavnějším neznámém vědci. Na to si taky počkejte, rozhodně to stojí za to. Mimo to samozřejmě chybět nebude zvídavec od Evči Sinkovičové. Budeme soutěžit dneska fakt bez vacena, na to si taky rozhodně počkejte. No a před námi jsou pochopitelně taky zprávy. Prosím vás, tou nejdůležitější bude dneska asi zpráva o počasí, takže vyčkejte až na závěr zpráv, jo?
0: Minutové zprávy.
1: Děti neandrtálců rostly rychleji než ty dnešní. Vědci poprvé pečlivě prozkoumali pozůstatky malého neandrtálského dítěte, kterému říkají Amut 7. Žilo přibližně před 51 až 650 tisíci lety. Zjistili, že děti tehdy rostly zhruba dvakrát rychleji. Nejspíš šlo o evoluční přizpůsobení drsným podmínkám. V době, kdy Amut žil, bylo totiž velmi chladné podnebí. Aby člověk tehdy přežil velkou zimu, musel zkrátka rychleji růst. Studenti z brněnského VUT vyhráli soutěž leteckých modelů. Tato akce patří mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Týmy musí projít kompletním procesem vývoje letadla, od prvotního návrhu přes konstrukci až po prezentaci před odbornou komisí. Studenti z Brna zvítězili se svým radiově řízeným letounem jménem Idefix v konkurenci 21 týmů. Letoun dokáže například vzletnout na dráze kratší než 3 metry a přepravovat vodu. A teď ještě tedy k počasí. Dneska očekávejte opravdu velké ochlazení. Maximální teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů, což znamená, že místy se oproti včerejšku ochladí asi o 10 stupňů. A bude celkově proměnlivá oblačnost s přeháňkami. Takže vyndejte zpátky ze svých skříní ty teplé bundy, dneska se budou rozhodně hodit.

Krásné ráno, holky a kluci. Dneska si budeme povídat o veletrhu vědy, který už se přiblížil. Odstartuje 4. června a potrvá další 3 dny, tedy až do 6. června. Pokud tedy máte rádi vědu, různé technologie, inovace, nejnovější objevy, tak si myslím, že je to něco pro vás. Jedná se o největší populárně naučnou akci svého druhu v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd České republiky. Jsou to aktuality z přírodních, technických, humanitních i společenských oborů a o tom, že ten veletrh neustále roste, svědčí třeba i to, že každý rok ho navštíví přes 50 000 fanoušků, zatím rekordní byl rok 2024, kdy těch fanoušků a faninek vědy bylo dokonce přes 55 000. Tisíc, což si myslím, že je úžasné číslo. A prosím vás, z těch zásadních údajů, celý ten festival nebo veletrh vědy se odehraje v Praze na PVA Expo Praha, což je na Letňanech taková velká výstavní hala. Vstupné na všechno je zdarma, ovšem nutno dodat, že na některé části je potřeba rezervace. No a ty odstartovaly už včera, 11. května, takže na to mrkněte. Už během včerejšího večera byly některé části toho doprovodného programu obsazeny. Takže pokud opravdu máte rádi vědu, chtěli byste si něco zajímavého vybrat, mrkněte na to zavčasu na veletrhvědy.cz. O tom, co ještě k mání, tak o tom si rozhodně budeme povídat. Teď už ale Michael Schulte a 5 AM.

Holka, kluci, jak už jste dneska jednou slyšeli v počasí, hodně nám na dnešek klesly teploty. Zatímco včera byly teploty maximální až ke 20 stupňům, tak dneska se budou pohybovat jenom kolem 10 stupňů Celsia, což je poměrně velký skok a jak jsem dneska jel za vámi do rády a metrem, tak jsem si všiml, že ne každý to úplně postřehl a připravil se na to, protože v metru byli lidi, kteří měli na sobě kraťasy a tričko, což si myslím, že do těch 6 stupňů Celsia, které byly asi tak před tou hodinkou, když jsem vyrážel, tak to úplně není. Rozhodně to nepodceňujte. Já jsem si třeba dneska vzal i takovou lehce zimní čepici, ale inspirovalo mě to k následujícímu hledání. Hledal jsem místo, kde jsou ty výkyvy teplot ještě mnohem větší. No a natrefil jsem na teplotní rekord a zjistil jsem, že těch našich 10 stupňů Celsia rozdíl jako úplně nic. V roce 2006 v Číně, v čínské Chaidhamské pánvi, padl největší teplotní rozdíl naměřený během 24 hodin. Zatímco v noci tam měli skoro minus 24 stupňů, tak přes den se tam ta teplota vyšplhala na neuvěřitelných 58 stupňů Celsia. Což je rozdíl během 24 hodin, jo? Skoro 82 stupňů Celsia. Je to úplně nepředstavitelný. Je to asi, jako byste si v noci museli dát to nejteplejší, co na sobě máte a přes den mohli jít v plavkách a stejně by vám bylo strašný vedro. K mému překvapení to ale není absolutní rekord. Ten drží od roku 2023 Verchojansk, což je taková malá sibirská vesnička nebo městečko. Tam totiž, takhle, je to Sibiř, jo, takže jako převažují tam opravdu nízké teploty, ale už tam naměřili v červnu 2023 i teplotu 38 stupňů Celsia, což jako je dost teplo na to, že je to Sibiř, ale zároveň se tam naprosto běžně ty teploty pohybují kolem minus 50, rekord je tam minus 68 stupňů Celsia, což teda celkový rozdíl dělá 106 stupňů Celsia. No, úplně nepředstavitelný. Mimochodem ve Verchojansku je asi 1300 obyvatel. Tak, tolik jedna taková aktualitka nebo zajímavost o počasí. Teď už Adela Zouharová. Mám ráda.

0: Pátek Rádia Junior.
1: Tak schválně, mám pro vás takovou hádanku, jo. Je to těžké a přitom to má 0 gramů. Co to je? Byste netypli, ale je to hádanka. Dobrý, ne? A ještě teda pro vás mám jeden vtípek, který se odehrává u očního lékaře. Lékař takhle říká, vaše výsledky nevypadají dobře. A pacient na to, můžu je vidět? A lékař, no, nejspíš ne. No, tak pokud se vám vtípek líbil, šiřte dál. Teď už Golden a K-pop Demon Hunters, slavná to píseň. No a za chviličku mrkneme na to, jaký program je pro vás připraven na veletrhu vědy.

Krásné ráno, přátelé. Dneska si povídáme o veletrhu vědy, který startuje už 4. června. Teda říkám už, ono to zní, ale že je to vlastně docela daleko. Proč si o tom povídáme tak brzy? Je proto, že včera spustili možnost registrace do nejrůznějších doprovodných programů. A jak jsem koukal, tak už během toho včerejška jsou některé ty doprovodné programy obsazené. Představíme si ale pár těch, které jsou ještě možné si rezervovat tu vaši účast. Tak například je to továrna na lži, tedy jak přežít v době dezinformací, což je velmi aktuální téma. Dneska ty falešné zprávy a manipulativní titulky jsou v podstatě všude, ten veřejný prostor je zaplavený, sociální sítě, média, všude. Kdo dezinformace vytváří a proč? Proč taky mají lži dost často větší dosah než ověřená fakta a jaké emoce k tomu ti tvůrci zneužívají, o tom bude právě tahle přednáška. Nebo třeba doprovodný program s názvem Svět v éře AI. Umělá inteligence, to už je dneska jako každodenní realita, ovlivňuje to, jak pracujeme, komunikujeme, ale dokonce i to, jak se rozhodujeme nebo komu důvěřujeme. A přednáška se bude týkat právě toho, jak umělá inteligence skutečně funguje a kde třeba naráží na své limity. Z úplně jiného soudku pak bude ale třeba doprovodný program na veletrhu vědy s názvem Člověk jako stroj. Tajemství hodin uvnitř nás. Když to možná nevíte, tak člověk má uvnitř sebe takové biologické hodiny, a tak na téhle přednášce se dozvíte o tom, kde se v nás nacházejí, jak tikají a v čem jsou třeba trošku podobné těm slunečním či mechanickým hodinám. Tak třeba takové typy doprovodného programu můžete nalézt na veletrhu vědy. A jak jsem zmiňoval, startuje sice 4. června, ale zároveň registrace na doprovodné programy tak byla spuštěna už včera a některé jsou už obsazené. Takže pokud byste na veletrh vědy chtěli byste si vybrat, co vám nejvíc vyhovuje, rozhodně na to mrkněte zavčasu. Teď už Jonas Blue, Finally.

0: Charlie!
1: Holka, kluci, já už koukám do naší hitparády. Samozřejmě je teprve úterý, takže jako těžko soudit takhle dopředu. Ale v tuhle chvíli to třeba vypadá na opět na velký útok jako Lollipops z písní Klub tajných kamarádek na první místo. Protože aktuálně mají 37% všech hlasů. Na prvním místě minulý týden byla Kiara. Ta má teďka 28% hlasů, takže jako ten boj tam evidentně stále probíhá. A já jsem teda nejvíc zvědavý na to, jak s tím pořadím zamíchají naše novinky. Jednu z nich nám představí Klárka Nováková.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.
3: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Matěj Kluc, který chce do našeho žebříčku dostat single od svého oblíbeného berlínského dua Fast Boy. Jejich novinka Beautiful Life se dotýká tématu, které zná úplně každý. Dospívání. Bratři Felix a Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo. Dodává Lukas o dance popové písni.

Olka, kluci, právě včera se spustily registrace na doprovodný program na veletrhu vědy, který se odehraje od 4. června do 6. června. Ano, vím, že je to ještě docela daleko, ale i tak jsem se díval, že ta místa na různých workshopech, přednáškách, v různých show a kvízech mizí docela rychle. Já jsem koukal, že celkově jich je 28 a ty, které ještě nejsou úplně plné, jo, tak teď si představíme tři z nich, které mě poměrně zaujaly už svým názvem, třeba Obloha Středozemě, Astronomie v Pánově prstenu, což byl pro mě tak zvláštní název, že jsem se na to musel podívat blíž. No a zjistil jsem, že pan Tolkien, který napsal tady tu velkou ságu, kterou spousta lidí miluje, tedy Pána prstenu, tak do těch knih vlastně vetknul různé věci, které se dějí skutečně na naší obloze. A tak bude vlastně v rámci téhle přednášky řeč o tom, jaké astronomické poznatky se objevují v knihách Pána prstenu a zároveň v našem skutečném světě, což si myslím, že je poměrně originální způsob, jak se podívat do světa astronomie. Taky se mně hodně líbí science show od Equalandie, to budou takové ty různé výbuchy, ohnivé efekty, kouř a fascinující pokusy z fyziky a chemie, tak i tam jsou ještě volná místa, která si můžete pro sebe uzurpovat. No a třeba na závěr se mi ještě líbí věda mezi řádky muzejních sbírek, protože to bude jako hodně rozmanitá přednáška o čtyřech různých světech. V úvodu se vydáte do mokřadu brazilského Pantanalu, jednoho z nejbohatších přírodních prostředí planety. A pak to bude Latinská Amerika, nebo jak žijí dneska původní obyvatelé. Třetí část bude o drahokamech a historických špercích, myslím, jako docela dost zajímavý téma. A závěr bude patřit zvuku a zvukové laboratoři Národního muzea, která zachraňuje různé historické nahrávky z nejrůznějších médií. Takže třeba i to můžete zjistit a zavítat na to na veletrhu vědy v rámci doprovodného programu. Pro více informací mrkněte na veletrhvědy.cz. Teď už Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si?

Krásné ráno, přátelé. Pokud máte rádi technologie, nejrůznější inovace a zajímavosti ze světa vědy, rozhodně byste měli zamířit na veletrh vědy, který startuje už 4. června. A to přímo v Praze na PVA Expo Praha. To je taková ta velká výstavní hala na Letňanech. Důležitá informace je, že vstupné je zdarma. Je to prostě pro všechny, kdo máte rádi vědu. A co se týče toho hlavního programu, tak jsem taky prosvištěl částečně samozřejmě, protože toho programu je tam strašně moc, takže jsem vybral jenom takové ty střípky, které mě zaujaly. Třeba Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky pro vás má představení nejrůznějších poznatků, které prý mají potenciál ovlivnit miliony životů, miliony lidí, tak jak by taky ne, že? Když se jedná o medicínu, kdo by se nezajímal o vlastní zdraví? Zní to sice trošičku komplikovaně, ale zároveň slibuji, že to bude velmi srozumitelně, interaktivně a hlavně zábavně. Nebo si můžete přijít zahrát taky únikovou hru. Přísně tajný výzkum. Tahle hra vás zavede do roku 1961, kdy byla v Řeži založena laboratoř, kde v době vrcholícího vesmírného závodu mezi východem a západem probíhal přísně utajovaný výzkum nových sloučenin, které mohly sehrát klíčovou roli při dobývání vesmíru. Vy se tak stanete tajnými agenty a pokusíte se získat vzorec a návod na přípravu téhle tajné sloučeniny. Čili budete jako luštit nejrůznější stopy a plnit úkoly. Myslím, že to může být jako hodně zajímavý. Tahle hra je navíc určena pro týmy, takže pokud jste nadšená celá rodinka do takové hry, tak rozhodně 4 až 6 člené týmy se mohou zúčastnit téhle únikové hry. Matematický ústav Akademie věd České republiky, ten zase slibuje, že si na veletrhu vědy budete moci vyzkoušet ovládání robotů, taky docela dobrý, a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, tak ti slibují nejrůznější experimenty související s počasím, včetně simulace extrémních jevů, jako jsou třeba ohnivá tornáda. To si vůbec nedokážu představit, jak může vypadat v laboratorních podmínkách, ale o to zajímavější to může být. Pro více informací mrkněte na veletrhvědy.cz. Teď už One Republic a píseň Connection.

Mimochodem ještě jedna krátká informace. Na veletrhu vědy bude rozhodně i Radio Junior. Konkrétně se svým pořadem Zvídavec Live přijde Eva Sinkovičová a bude to velká show. Konkrétně 6. června. Pokud tedy tam nic nemáte naplánovaného, tak už jsme to naplánovali za vás. V 10 hodin a 30 minut, konkrétně v Keplerově sále, můžete otestovat svůj mozek i uši. Bude to kvíz plný zajímavostí ze světa lidí, zvířat i věcí, zároveň soutěž o super ceny a především spousta zábavy. Mimochodem, můžete se do toho kvízu přihlásit jak jednotlivě, tak můžete soutěžit v týmu, takže pokud máte třeba sourozence, můžete se přihlásit 2, 3, pozor, maximálně ale v 5 lidech, jo? Maximum je 5, ať už jste teda sourozenci nebo třeba spolužáci, tak abyste mohli soutěžit takhle krásně pohromadě. Takže ještě jednou, Zvídavec Live bude i na veletrhu vědy, a to konkrétně 6. června. Můžete na to mrknout na stránkách veletrhvědy.cz. Teď už Pavel Calta, Život je jen tvůj,

0: Ranní pomsta.
1: Jako vždycky jsem tak trošičku na trní, když přijde tenhle čas, 6:45, protože ranní pomsta ta dokáže spolehlivě probudit i toho největšího spáče. Tak otevíráme, jo. Píše mi Peťan. Ranní pomsta na 12.5. to nám sedí, že o 12. května to máme dneska. Ahoj Peťo, dobré ráno. Přivítej nás na tiskové konferenci k tvému novému přelomovému vynálezu. Chceme všechny detaily, buď nejvíc kreativní, hlavně se chceme zasmát. Hezké vysílání, Peťa. Tak dobrá. Ok. Tak já se dostávám do role teďka v rychlosti, jo. Jsem vědec, že jo. Velice vážený člověk, předpokládám, že mám tak 4 tituly, tak dobrá. Dámy a pánové, vážení novináři, vážená média, já vás tady dneska vítám na speciální tiskové konferenci k nejnovějšímu, zcela přelomovému vynálezu, za kterým stojím nejenom já, ale také moji kolegové. Pracovali jsme v mezinárodním týmu opravdu dlouhé měsíce, lépe řečeno roky. Konkrétně teda na vynálezu, který dokáže měnit mozkové vlny, mozkové alfa vlny, a to pomocí mechanismu, který jsme pojmenovali jako stromokální figurance lidské DNA. Tak jenom abych to vysvětlil hned na úvod, tak výsledkem vlastně tady toho našeho vynálezu, který má rozhodně potenciál ovlivnit miliony lidí po celém světě a vůbec směřování evoluce lidského pokolení, tak je vlastně výsledkem taková, řekl bych, až telepatická transpozice informací z nejrůznějších médií až do vašeho mozku. Přičemž především výhodou zásadní pro vás je to, že médium jako takové nemusíte nutně využít. Jo? Což jinými slovy znamená, že náš vynález funguje jednoduše tak, že si například, abychom to měli prakticky, vezmete knížku, kterou byste se chtěli naučit, ale už nemusíte, stačí, když si na tu knížku lehnete a právě pomocí té strobokální figurance DNA, tak ta telepatická transpozice vlastně přenese informace uložené v knize přímo do vašeho mozku. Má to jedinou vlastně podmínku, je potřeba na té knížce spát minimálně 8 až 9 hodin, aby ten proces přenosu informace byl jaksi komplexní a kompletní. Takže naopak vlastně dobrá zpráva pro všechny spáče. Nyní ode dneška stačí jenom spát na učebnicích a všechno se vám do té hlavičky natlačí samo. Děkuji vám a případné otázky, jestli se tím nechte pro sebe. Takhle za mě by bylo, pardon, já jsem se do toho nějak dostal a teď koukám, že 3 minuty jsou fuč. Za mě teda by bylo jako naprosto geniální, kdyby něco takového fakt existovalo. Něco, co by vám prostě ty informace nalilo do vaší hlavy, aniž byste se o to museli snažit. To by bylo úžasný. Bohužel žádný takový vynález fakt není. Škoda. No, George Ezra a Shotgun.

0: Čau všichni, ještě jedna zajímavost. K dnešnímu datu máme 12. května a to byl právě den v roce 1905, kdy byl ukončen v Praze provoz koníky, neboli takzvané konispřežné tramvaje. A ta byla v provozu od roku 1875 a její éru odstartoval belgický průmyslník Eduard Otlet. A co je na tom příběhu za mě zajímavé, je to, že tehdy existovaly už majitelé nejrůznějších dostavníků a takzvaných hostinských omnibusů, kteří měli jaksi ten provoz ve městě na starosti, no a pro ně byla konispřežná tramvaj pochopitelně konkurencí. No a jak proti ní bojovali? Celkem jednoduše. Dost často prostě ty tramvaje jednoduše blokovaly jejich koleje, aby způsobili zpoždění a poškodili tím provozovatele. Takže přestože Otletova společnost zdokonalovala vozový park a měla dřevěné jednokolejky za železné dvoukolejky, tak se jí přestávalo dařit. No a konec se přiblížil v roce 1896, kdy František Křižík zahájil provoz své elektrické tramvaje. Mimochodem, ale co se týče té koňky, tak Praha nebyla první. První bylo Brno. To mělo svoji koněspřežnou tramvaj už v roce 1869, tedy o nějakých 6 let zhruba dříve než Praha. Ale taky se to tam úplně nevyvedlo, protože ty trasy nevedly přímo do centra města, lístky byly drahé, ten provoz se nevyplácel a tak byl o 5 let později také ukončen. Tak tolik jedna zajímavost ještě k dnešnímu datu. Teď už si pojďme dát rekapitulaci hitparády, anebo pro které písně můžete tento týden hlasovat. Pokud jste tedy ještě nehlasovali, můžete si hezky vybrat svého favorita.
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Jenom připomenu v rychlosti, že takhle to pořadí vypadalo minulý týden, teď už všechno vypadá jinak, tak mrkněte na náš web radiojunior.cz.

0: Ševčíkem.
1: Čau, ahoj a krásné dobré ráno. Pro ty z vás, kteří jste po ránu podobně zmatení jako já, tak přidám základní informace. Máme 12. května, je úterý a dneska si v ranním restartu povídáme na téma veletrh vědy, který už se malinko přiblížil, startuje 4. června a potrvá až do 6. června, tedy 3 dny. O tom, co je tam nejnovějšího, jako, jak v rámci toho hlavního programu, tak v rámci doprovodného programu, tak o tom si budeme povídat především s Ivetou Tenorovou, projektovou manažerkou z Akademie věd České republiky, a to už krátce po čtvrt. Samozřejmě pro vás mám i pár vědeckých zajímavostí, třeba takových příběhů, třeba příběh o tom, jak vznikly kontaktní čočky, nebo příběh o nejslavnějším neznámém vědci. Na to si rozhodně počkejte, stojí to za to. Mimo to se můžete těšit na Zvídavce zhruba o 7:30. Samozřejmě budeme taky soutěžit, to už za 10 minutek, ale nejdřív trocha informací, těmi začneme.
0: Minutové zprávy.
1: Děti neandrtálců rostly rychleji než ty dnešní. Vědci poprvé pečlivě prozkoumali pozůstatky malého neandrtálského dítěte, kterému říkají Amut 7. Žilo přibližně před 51 až 56 tisíci lety. Zjistili, že děti tehdy rostly zhruba dvakrát rychleji. Nejspíš šlo o evoluční přizpůsobení drsným podmínkám. V době, kdy Amut žil, bylo totiž velmi chladné podneví. Aby člověk tehdy přežil velkou zimu, musel zkrátka růst rychleji. Studenti z brněnského VUT vyhráli soutěž leteckých modelů. Tato akce patří mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Týmy musí projít kompletním procesem vývoje letadla od prvotního návrhu přes konstrukci až po prezentaci před odbornou komisí. Studenti z Brna zvítězili se svým radiově řízeným letounem jménem Idefix v konkurenci 21 týmů. Letoun dokáže například vzletnout na dráze kratší než 3 metry a přepravovat vodu. A ještě k počasí. Dneska nás čeká velké ochlazení. Maximální teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů a bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami.

Krásné ráno, přátelé, možná jste to už postřehli na našich sociálních sítích, takovou hezkou videopozvánku. Já si dovolím to zmínit i ve vysílání ranního restartu. Zveme vás všechny 16. května na den otevřených dveří Českého rozhlasu. To je ta budova na Vinohradské 12 v Praze, kde se na vás budeme těšit. 16. května, prosím vás, to je tahle sobota. Jo. A budeme otevírat naše dveře od 9 do 16 hodin, nebo dokonce až do 17 hodin, tak bych to řekl. A máte v podstatě dvě možnosti. Buď to si takzvaně rezervovat časovou vstupenku, což znamená, že přijdete na konkrétní čas a budete mít hezky jistotu toho svého místa v té své skupince, kde vás provede tady průvodce po celé budově. No a nebo přijdete takzvaně na blind, no a v každou celou hoďku se můžete podívat právě po budově. Můžete přijít samozřejmě i k nám do studia Rádia Junior, jako vidíte i na našich webkamerách, a tady bude probíhat takový rozhlasový maraton, by se dalo říct. Budu tady já, budu tady Jirko Kohout, bude tady Eva Sinkovičová, Klárka Nováková, Denisa Kimlová, Veronika Hajková, David Janečka a i náš šéfredaktor Adam Kebert. Budeme vysílat od 9 hodin právě až do o něch 17. Vystřídáme se tady ve studiu po hoďce, takže každý si na vás něco malinko připravíme. Ale co jako je zásadní, co tady můžete zažít, tak je podle mě to, že si prostě vyzkoušíte, jaké je to mluvit na mikrofon, jaké je to být hostem ve studiu Rádia Junior. No, může to být zajímavý. Tak doufám, že přijdete, my se na vás každopádně těšíme. Teď už Kevin Crew s písní The Spark, no a za 3 minutky jdeme soutěžit.

0: Krásné ráno, holky a kluci. I dneska nás čeká soutěž. Ale pozor, nejen tak ledajaká. Tentokrát pro vás mám knižní novinku. Je to knížka Malý princ, která je ovšem jedinečná tím, že jde o speciální edici k 80. výročí od prvního vydání. To za prvé. A za druhé má nově zpracované ilustrace od grafického studia Minalima. Je to více než 100 obrázků a 8 interaktivních prvků, díky kterým ten děj doslova ožívá. Moc děkujeme nakladatelství Albatros Media, že nám cenu věnovalo. Moc si toho vážíme. A možná ještě připomenu, kdo by nevěděl, že autorem je Antoine de Saint-Exupéry a Malý princ je skutečně nestárnoucí klasika. Za mě strašně zajímavá knížka, protože si v ní každý, úplně každý bez ohledu na věk, něco najde. Ale teď už k pravidlům. Ta jsou jednoduchá. My si pustíme jeden tajemný zvuk a vaším úkolem bude odhadnout, co ho asi vydává. Nejdřív si ho ale poslechněte.
1: Tajemný zvuk.

Já myslím, že takhle by nám to mohlo stačit a poslední, co dodám, tak je telefonní číslo. Pokud víte, nebo byste si aspoň chtěli tipnout, co to bylo za zvuk, volejte na 800 199 199. Linka je mimochodem bezplatná, takže můžete fakt jenom získat. Pojďme na to.

0: Písnička nám doznívá a jak je u nás takovým hezkým zvykem, tak po písni už máme na telefonu nějakého posluchače, dneska konkrétně posluchačku Emu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Emo, já ti jenom připomenu, že soutěžíš o krásnou knížku Malého prince, která je vlastně dost jedinečná, a to tím, že je to speciální edice k 80. výročí od prvního vydání. A má taky takové jako hodně moderní, speciální jako obrázky. Myslím si, že to oceníš, že se ti to bude líbit. Ale co je pro tebe zásadní, tak je ten tajemný zvuk. Já ti ho připomenu ještě jednou a poslouchej. Tak tohle nám to znělo. Co ty na to, Emo?
1: Ti to já bych řekl, že je to sypou tých písek.
0: Promiň, já ten zvuk tady stlumím. Tak, teď ještě jednou.
1: No, já bych řekl, že je to písek.
0: Písek, jo. Počkej, tak to ještě dobře poslouchej. Je to...
1: A nebo voda.
0: A nebo co?
1: Voda.
0: Nebo voda. Dobrá, Emčo, tak teď se musíš rozhodnout.

0: minut. Jaká varianta je podle tebe správně, abychom si to mohli vyhodnotit? Já bych tě možná mohl trošku napovědět, jo? Občas mám takový jako roupy, tak bych ti napověděl, že ten zvuk souvisí s podzimem. Ale to je všechno, co řeknu. A dávám ti 5 vteřin na odpověď. 5, 4...
1: Listí.
0: Cože, listí?
1: Ano.
0: Jo, že by to bylo hrabání listí.
1: Ano.
0: No tak to bychom mohli vyzkoušet, co ty na to? Bylo tohle hrabání listí? Ještě jsem ti napověděl, Emo, že jo?
1: Jo.
0: Jako nedělám to vždycky teda, jo? Jako někdy nechám po naše posluchače v tom jako se trošku plácat, ale říkal jsem si, že ti malinko napovím, protože ta cena je fakt krásná. Tak Emčo, ale
1: bylo
0: každopádně...
1: To
0: že to bylo těžký?
1: Jo.
0: Že jo, no, já jako takhle, vždycky dávám takovou radu, že je dobrý si poslechnout ten zvuk na sluchátkách, protože v těch sluchátkách to zní jako hodně přesněji, než když to posloucháte třeba jenom v rádiu, nebo z počítače prostě, nebo z televize, jo, tak ten zvuk může být trošičku zkreslený. Já třeba v těch sluchátkách, když to mám, tak troufám si říct, že takových 70% těch zvuků odhadnu jako mnohem líp, než kdybych to poslouchal na televizi. Jako sluchátka fakt dělají divy. Takže doporučuji někdy dát sluchátka na hlavu a hrát s námi tuhle soutěž právě tímhle způsobem. Emčo, každopádně, to by to vyšlo, to mám radost. Takže Malého prince ti pošleme a ještě mi řekni jednu věc. Máš ráda takové ty jako vědecké zajímavosti a vědecké veletrhy?
1: Jo, mám.
0: Jo, takové ty jako science show, kde prostě jako různé věci jako vybuchují a pění a takový ty jako různý experimenty.
1: Jo, mám.
0: To si myslím, že by tě určitě bavil i veletrh vědy, o kterém si mimochodem povídáme dneska celé ráno a už za chviličku si o něm budeme taky povídat s Ivetou Tenorovou, projektovou manažerkou z Akademie věd České republiky. Tak rozhodně zůstaňte při poslechu Rádia Junior, dozvíte se více. Emčo, tobě díky. A prosím, vydrž mi ještě vteřinku na telefonu, předáme si adresu. Poslední info pro vás, posluchače, přátelé, soutěžíme každé ráno v 7 hodin, 10 minut, zase zítra. Tak se na vás budu těšit.

0: Krásné ráno, přátelé, také v ranním restartu si často povídáme o nejrůznějších vědeckých aktualitách a pokud vás právě tohle baví, tak si myslím, že byste rozhodně měli zavítat na veletrh vědy. Co tam můžete vidět a zažít, o tom už si povíme více s Ivetou Tenorovou z Akademie věd České republiky. Dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám.
0: Tak jak si můžeme představit takový veletrh vědy? Co tam zažijeme?
1: Tak veletrh vědy je to jedna obrovská akce, která je na jednom místě, je to tady v Praze, v Letňanech. Je to akce, která je určená pro širokou veřejnost a můžete tam přijít, můžete se pobavit s vědci na různá témata, můžete se zapojit do workshopů, do nějakých třeba i dílen, můžete si jít poslechnout přednášku anebo se třeba kouknout spíš na nějakou science show, kde všechno bublá a bouchá a hoří. Takže hlavně cílem pro nás je ukázat, že věda je zábavná, je praktická a je přístupná všem hlavně.
0: Já jsem koukal, že to bude vlastně v té obří hale PVA Expo Praha, jestli to říkám správně.
1: Říkáte to správně?
0: Tam jsem taky párkrát byl, takže vím, jak ten prostor vypadá, jak je jako obrovský a tak mě napadá, kolik teda vědců a institucí se do takového prostoru vůbec vejde.
1: Tenhle rok se nám zapoje celkem nějakých 90 institucí, ať už jsou to pracoviště Akademie věd, ale třeba i univerzity, různá další výzkumná centra, ale zapojí se nám i firmy. A celkem se tam zhruba, jak říkáte, vejde takových 300 až 400 vědců, kteří se sem protočí během těch 3 dnů. A vy se za nima můžete přijít a můžete se pobavit na to, co vás zajímá.
0: Já jsem koukal, že toho programu je tam strašná spousta. Mám vždycky jako velký problém. Když, jako čím víc toho programu je, tím mám větší problém se jako rozhodnout, na co bych nejradši přišel, protože jako spousta těch věcí je strašně lákavých. A tak je to možná spíš taková osobní otázka na vás. Co je podle vás letos na veletrhu vědy takovým největším tahákem nebo novinkou nebo něco, co prostě vás fakt zaujalo?
1: Tak mě určitě zaujala expozice Svět energie od ČEZu, kde si pomocí vlastně virtuální reality, pomocí virtuálních brýlí, které si nasadíte, můžete projít nejstřižnější místa v našich jaderných elektrárnách, kam se běžný smrtelník jen tak nedostane. A nebo mě třeba zaujala uniková hra Ústavu anorganické chemie, kde si budete moci zkusit taky různé pokusy a postupně se teda dostávat až do vytouženého cíle. A nebo, co třeba můžete ještě navštívit, co bych určitě doporučila, tak jsou právě science show, které jsou ve všechny 3 dny a jsou určený právě přímo dětem.
0: Já jsem koukal, že ten zájem je jako obrovský, protože včera, pokud to říkám správně, tak se spouštěly rezervace na ten doprovodný program. A já, když jsem si k tomu včera odpoledne sedl, abych jako pro naše posluchače vybral to, co mě třeba přišlo jako zrovna nejzajímavější, tak jsem zjistil, že některé už jsou plné.
1: Je to tak, je to obrovský zájem, ale nebojte, nic, my budeme ještě řešit navyšování kapacity, takže super. Věříme, že se určitě i na další návštěvníky dostane.
0: A to je možná otázka, je nutné se na všechno rezervovat dopředu?
1: Není nutné se na všechno rezervovat. A vlastně, jak jsi zmiňoval, PVA má vlastně haly, kde my máme ty expozice, tam vůbec není nutné se rezervovat, vstup je zdarma, ale kdyby právě návštěvníci měli zájem o nějakou třeba debatu nebo science show nebo přednášku, tak tam je nutné se rezervovat, anebo třeba i na váš vlastně pořad na Zvídavce Live, který bude v sobotu 7.6. od 11.30, tam místečka jsou, takže tam se mohou návštěvníci určitě rezervovat.
0: A měla jste i vy během minulých ročníků příležitost vyzkoušet si nějaké ty vědecké experimenty na vlastní kůži?
1: Určitě, já jsem si byla zkusit, a je to tam i letos, na Slovanském ústavu, tak si můžete zkusit písařskou dílnu, kde se můžete naučit psát hlaholicí. A nebo jsem si byla vyzkoušet na Ústavu organické chemie, biochemie a jejich pokusy, které tam měly nachystané pro děti, ale i pro dospělé, takže určitě si tam najde každý svoje.
0: Dá se říct, že jste teda odborníkem na psaní hlaholicí, jo?
1: Myslím si, že od minulého roku jsem to trošku zapomněla, takže tím, že tam opět Slovanský ústav je, tak si zase zastavím a zase si to trošku procvičím.
0: Ještě jednu závěrečnou otázku si dovolím. Můžete nám to ještě jednou zhrnout, kdy a kde se akce Veletrh vědy koná?
1: Takže Veletrh vědy se koná od 4. června do 6. června. Koná se v PVA Expo v Letňanech v Praze. Vstup je vždycky od 10 do 18 hodin a je to pro všechny školy, rodiny s dětmi, ale i jednotlivce, takže určitě přijďte za námi.
0: A já myslím, že to bude opravdu velká zábava. Holky a kluci, o veletrhu vědy jsme si povídali s projektovou manažerkou Ivetou Tenorovou. Tak moc děkujeme za váš čas a přejeme hezké ráno.
1: Já taky děkuji, mějte se hezky, naschledanou.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Před námi už je zvídavec. Já si jenom dovolím doplnit, že zvídavec live bude na veletrhu vědy konkrétně 6. června. Předtím jsme to, prvé jsme to řekli malinko špatně. V každém případě více informací najdete na veletrhu vědy, veletrhvědy.cz. Tam se můžete také rezervovat právě na zvídavec live. Teď už máme před sebou ale jeden z těch novějších dílů, a to takový zvířátkový, jak tomu tady pracovně říkáme. Tak přeju fajn poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zdravím všechny zvídavce. Dnešní zajímavost je na přání jednoho našeho posluchače. Pověřil mě, abych něco zjistila, a tak jsem se do toho pustila. Pojďme na to. Andulka vlnkovaná je jedním z nejrozšířenějších papoušků v lidské péči. Každý ví, co si pod názvem andulka má představit, ale znáte je doopravdy? Jde o velmi společenského papouška, z kterého se lehce může stát váš nerozlučný parťák. Některé andulky jsou schopny se naučit i několik jednoduchých slov. Mají rády, když se na ně mluví a pozorně naslouchají. Učenlivější jsou obecně samečci. Andulka vlnkovaná pochází z Austrálie, kde nejčastěji obývá eukalyptové háje. Ve své domovině má každá divoká zástupkyně typickou zeleno-žlutou barvu s tmavým vlnkováním. V chovu se však už dnes dá nalézt mnoho barevných mutací, například šedé, modré, žluté, skořicové a další. Vyšlechtěné jsou i druhy s jinou strukturou peří. Andulky je vhodné chovat ve skupině, nebo alespoň v páru. Ve volné přírodě se přirozeně sdružují do hejn. Pokud je andulka sama, vyžaduje vaši velkou pozornost. Samota jí totiž vůbec nesvědčí. Andulky ocení i dobrou zábavu. Jsou chytré a vynalézavé. Rády si kutálí kuličkou nebo rolničkou, hledají ukryté dobroty, v kleci mají rády houpačky, závěsné hračky a zrcátka. V přírodě se andulky živí travními semeny. Doma je můžete krmit třeba prosem, loupaným ovsem nebo semínky lnu. Většinou je vše obsaženo ve speciální krmné směsi pro andulky. Semínka je pak třeba doplnit ovocem i zeleným krmením. Jako zdroj minerálů pak poslouží sépiová kost, o kterou si andulky také brousí zobáček. Samozřejmě by měla mít andulka denně čerstvou vodu. A co je důležité, rozhodně andulce za žádnou cenu nedávejte avokádo. To je pro papoušky toxické. Dožívají se zhruba 10 let, ale někteří rekordmani se dožili i lehce přes 20. Ve volné přírodě jsou jejich přirozenými nepřáteli hlavně draví ptáci. V zajetí se andulce může stát osudnou její velká zvědavost. Pokud necháte otevřenou klec a opustíte byt, může si různě ublížit nebo uletět oknem. Většinou už se pak ale nedokáže vrátit zpět a venku se může zranit. Andulka dokáže také vydržet několik dní bez vody. Pokud není v blízkosti napajedlo, dokáže si ve volné přírodě vystačit s kapkami rosy nebo s tekutinami čerpanými ze zelených rostlin. Zajímavé také je, že její oči pracují nezávisle na sobě. Každým se tak může dívat jinam. Tak co zvídavci, kdo z vás má doma andulku a sedí na ní dnešní díl? Napište mi. Holky a kluci, pokud chcete o nejrozšířenějším papouškovi v lidské péči někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Krásné ráno, holky a kluci, teď už pro vás mám jeden zajímavý příběh o jednom z nejznámějších českých vynálezců. Otto Wichterle je známý jako vynálezce kontaktních čoček. S prototypem čoček přišel už v roce 1957, ale tehdy ještě zdaleka nevyhovovaly nárokům na běžné nošení. Byly to čočky, které byly velmi drsné, v oku řezaly a nosit byste je rozhodně nechtěli. Za to si na nich pan Wichterle odzkoušel to, že jimi opravdu lze korigovat zrak. Neměl to ale vůbec jednoduché. Ministerstvo zdravotnictví mu totiž zrušilo jeho výzkum kontaktních čoček. On se toho ale nápadu nechtěl vzdát. A proto první měkké kontaktní čočky odlil v roce 1961 v podstatě své pomocí doma na koleně. A jako zajímavostí je, že ty kontaktní čočky byly vyrobeny na přístroji, který byl sestrojen z populární dětské stavebnice Merkur a jako pohon sloužilo dynamo z jízdního kola. Později teda motorek z gramofonu. Díky tomuto úspěchu byl ale Otto Wichterle pověřen ministerstvem zdravotnictví, aby v tom vývoji kontaktních čoček pokračoval. A když přišel profesor Wichterle se svými měkkými gelovými kontaktními čočkami, tak to způsobilo doslova převrat v oční medicíně. Vemte si, kolik lidí dneska znáte, že nosí čočky. Prostě jenom v mém okolí jsou to desítky lidí. Jako byl to naprosto geniální vynález, který prostě změnil oční medicínu. V polovině 70. let ale koupila licenci na výrobu kontaktních čoček americká firma a tak výroba začala v zahraničí. Je to vlastně velká ironie, že vynález, který vznikl u nás, tak se vyráběl všude jinde, jenom ne u nás. A dá se říct, že v každé demokratické zemi by měl člověk jako profesor Otto Wichterle všude zelenou, ale u nás to tak zkrátka v těch letech nebylo. Nakonec ani ze svého vynálezu nijak zvlášť nezbohatl, z toho prodeje kontaktních čoček měl jako naprostý zlomek, takže jako že by se z něho stal velmi bohatý člověk, jako by se dneska zcela 100% stal, kdyby takový vynález se mu podařil. To se bohužel opravdu říct nedá. No, tak to byl jeden příběh o slavném českém vědci. Ještě pro vás mám příběh o tom nejslavnějším neznámém vědci. Co tím myslím, dozvíte se za chviličku.

Teď už slibovaný zajímavý příběh o vědci, kterého nikdo neznal. Když něco vynalezáte a chcete získat patent, tak nejenom, že musíte něco vymyslet, ale také se o to musíte podělit s celým světem. A to byl právě velký problém Henryho Cavendishe. Ten je známý jako nejslavnější neznámý vynálezce. Proč? No, žil ve druhé polovině 18. století a když to řeknu s nadsázkou, tak objevil skoro všechno. Byl první, kdo popsal vodík, spočítal hustotu země a přišel se zákony, které později dostaly název Ohmův, Richterův, Kolumbův nebo Daltonův. Problém je ale v tom, že nikdy nikomu o tom neřekl. Vynalézal sám, nejčastěji v noci, aby ho nerušily zvuky z ulice. Ve studovně trávil celé dny, se služebnictvem komunikoval jenom pomocí vzkazů podstrkávaných pode dveřmi. A tak o tom, co dělá, vlastně nikdo nic netušil. Lidstvo na jeho objevy přišlo až o 100 let později, tedy pardon, 100 let po jeho smrti, kdy vědcovy poznámky objevil fyzik James Maxwell. No, asi se nestačil divit. Svět mohl znát spoustu věcí o desítky let dříve. To si myslím, že je na tom jako hodně zajímavá představa. Kdyby Henry Cavendish se o své vynálezy a své poznatky podělil, tak kdo ví, co bychom řešili dneska. Jo, třeba, nevím, 19. století nemuselo být století páry, ale klidně to mohlo být století elektřiny. Jo, a dneska jsme mohli řešit úplně jiné technické problémy. Já myslím, že docela zajímavý takhle brnkat na tu strunku představivosti. Co vy na to? Tak to byl jeden příběh o Henry Cavendishovi, teď už rebelky na mobilu.

Ještě na malý skok k veletrhu vědy, který se koná od 4. června do 6. června, takže už se pomalinku na to můžete připravovat. Já jsem ještě mrknul na ten hlavní program a vybral jsem pro vás pár bodíků, které mě zaujaly. Třeba Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky. Tak ten vám pomůže prozkoumat Zemi jako dynamickou planetu. Trošičku si budete hrát se zemětřesením a se sopkami. Například si vyrobíte svůj vlastní seismometr na měření zemětřesení, nebo třeba shake table, což je hodně zajímavé zařízení používané k simulaci účinků zemětřesení na různé konstrukce. Jinými slovy, vy si postavíte takový domeček, jo, z takových kostiček, a pak otestujete, jestli ten váš domeček odolá zemětřesením nebo různým vlnám. Na stanku bude taky instalována skutečná seismická stanice, takže si to budete moci pořádně vyzkoušet. Taky mrknete na model sopky nebo interaktivní pískoviště, to si myslím, že může být docela zajímavý. Nebo třeba Ústav fyziky materiálu Akademie věd České republiky, tak ten vám na veletrhu vědy představí takové zajímavé až jako překvapivé chování materiálů. Budete si moci pohrát s magnetismem, anebo třeba s dráty s tvarovou pamětí. Nebo třeba Ústav informatiky Akademie věd České republiky, tak ten se zaměří na umělou inteligenci a kyberbezpečnost. No a ještě možná zmíním třeba archeologický ústav. Tak ten vám ukáže, jak ve skutečnosti vypadá práce archeologa. A taky si budete moci prohlédnout, které originální artefakty a třeba zrekonstruovat jejich původní podobu. Nebo třeba si vyzkoušet, jak datovat keramiku. Já myslím, že dost zajímavý. No, veletrh vědy, to bude jako fakt velká jízda. Fakt se na to těším. Teď už Celeste Buckingham, Another Life.

0: Holka a kluci, jako každý týden máme v naší hitparádě 10 songů plus dvě novinky. Pokud jste se ještě nerozhodli, pro kterou píseň hlasovat, tak třeba vám pomůže Klárka Nováková s rozhodováním.
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A to už je z našeho společného ranního restartu opravdu všechno. Jenom připomenu, že za okamžik začíná malá pohádka. Těšit se můžete taky na Ušounovu pohádkovou školku. Speciálně bych rád zmínil, že dneska je úterý, takže se můžete těšit odpoledne od 3 hodin na pořad Veroniky Hájkové Mezi námi zvířaty. A hostem bude Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat, a taky Lukáš Pivoňka, chovatel ze společnosti Laguna. A dozvíte se třeba, kdo je to Teju argentinský a proč je dobré si kvůli němu pořídit větší byt. Tak to můžete poslouchat od 3 hodin odpoledne. A ještě poslední zmínka, Klub Rádia Junior, tentokrát s Jančou Richterovou. Hostem bude Ondřej Mazáč z Království železnic Praha, takže tentokrát bude hlavním tématem, budou hlavním tématem vláčky. Takže pro všechny milovníky vláčku od 5 do 8 hodin večer dneska Klub Rádia Junior. No a závěrečné slovo patří poetice každou vteřinou, tak já se na vás budu těšit zase zítra od 6 do 8. Doufám, že mě v tom opět nenecháte, že budete stávat společně se mnou, tak se na vás těším. No a zítra naslyšenou. Čus, ahoj.

Na rohu naší ulice, v domě číslo 5, kraluje pan král. V jeho království není ani zlato, ani stříbro či drahé kameny. Panu králi dokonce chybí žezlo i koruna. Za to má bílý plášť, přísný pohled a police plné dobrot. V domě číslo 5 je totiž samoobsluha.

0: Slyšíš? Vstávej.
1: Zde na váš rozkaz. Poslušně hlásím, rytíř Nanuk Špejlička nastoupen.
0: No to je dost.
2: To si ty, žvíkačko.
0: Já, Bajo.
1: Pěkně si mě podvedla.
2: Bajo, jo, podvedla.
1: To bylo řečí. Když prý všechno zboží přerovnáme, přestavíme, vyzrajeme na nepřítele číslo 1 zdravou výživu. Budeme lidem pěkně na očích a každý si nás hned koupí. A koupil si někdo žvíkačku? Nekoupil. Koupil někdo mě? Nanuka? Nekoupil.
0: A víš, kdo za to může?
1: Ty.
0: Jenom ne tak hr, rytíři. Kdo pak nejdřív tvrdil, že je moc slabý a nic přestavovat nemůže? Kdo nechtěl bojovat s vedoucím králem? Ty, jenom ty, Nanuku. Takhle se přece správný rytíř nechová.
2: Už nejsem rytíř. Moje zbraň zahálí, čokoládové brnění, co nevidět, zreziví a koupit si mě nikdo nechce. Mám já to ale trápení. Já si radši trochu zdřímnu.
0: To se ví, že nejsi rytíř. Jsi lenoch. Rytíř vypadá docela jinak. Rytířsky, odvážně a k dámě, jako jsem já, se chová vždycky galantně.
1: Jaká pak ty jsi dáma, Bajo? Umíš se jen vytahovat a roztahovat a pak stejně splaskneš jako bublina. Mě má aspoň každý rád, zvlášť kluci a holky.
0: Mně přece taky.

0: Zpívat umíš, jenže je ti to málo platné. Zahálíme tu oba dva.
1: Neboj, vymyslela jsem nový plán.
0: Ale já proti svému panu králi bojovat nebudu a nebudu. Moje rytířské slovo.
1: Jak chceš, nemusíš. Ale co bys řekl čestné stráži?
0: Zdar.
1: Ty jsi úplně popletený na nuk. Myslím, co kdyby ty držel čestnou stráž?
0: Já?
1: Ano, ty.
0: A čestnou?
1: Proč ne?
0: Ale to já bych hrozně rád. Je to moc důležitý úkol.
1: To se ví. Proto jsem si tě taky vybrala, rytíři.
0: Tak se zdá, že se mi opět navrací ztracená rytířská odvaha. Čekám na tvůj rozkaz, velitelko Bajo.
1: Postav se k oknu a dávej dobrý pozor na všechno kolem. Číhá tu nebezpečí. Jasné?
0: Jasné a nebezpečí probodnu špejličkou. Pozor!
2: Nedočkavý nanuk se hned postavil na stráž. A žvíkačka Bájo se začala pomalu, pomaličku nafukovat. Pokladna Hedvika měla tolik práce, že si ani nevšimla, jak se žvíkačková bublina nenápadně protáhla úzkou škvírou mezi dvěma košíky a dopadla na zem přímo vedle pokladny. Na cílovou čáru všech nákupních košíků.

0: Pěkně vítám, vrchní košíku Pepíku. Tak co pak vezeš?
1: Jedno máslo čajové, dva rohlíky.
0: To máme dohromady. Hotovo, další prosím.
2: Já se nemohu, nemohu.
0: Honem se zařeď, Pepíku, nezdržuj provoz.
2: Nejde to, Hedviko, kolečka mě přestala poslouchat, zasekla se či co?
0: Jej, Dajenka, to je malér. Jak já teď budu počítat? Vždyť ty jsi mě, Pepíku, dočista vyřadil z provozu. Ucpal si východ.
3: V samoobsluze nastal dokonalý zmatek. Vrchní košík Pepík trčel u pokladny, nemohl dopředu ani dozadu, tam ani naspátek a nikdo s ním nedokázal pohnout. Ve chvilce narostla u pokladny fronta dlouhá jako had. Vlněla se celou samoobsluhou a ozývalo se z ní zlostné syčení a reptání zákazníků. Co je tohle za pořádek? My si budeme stěžovat, my to tak nenecháme. Co svět světem stojí, takovýhle zmatek v samoobsluze u krále nikdo nepamatoval. Pokladna Hedvika cinkala hlasitěji než 10 školních zvonků a pan král rozčílením střídavě červenal, zelenal, bledl i fialověl.
4: Dláto!
0: Ale já nevím, kolik stojí.
4: Potřebuj ho podat, ne prodat. Ostatně nejsme žádné železářství.
2: Tady je.
4: Ještě kladivo? A teď vrchní košíku Pepíku, pozor!
2: Au!
4: A je to. Vždyť ty jsi úplně přibetonovaný k podlaze.
0: Spíš přilepený.
4: Na moutě kutě. Přilepený. Ale co je to za báječné lepidlo? Drží jako přikované, prvotřídní kvalita.
1: Mně se zdá, pane králi, že není jen tak obyčejné. Táhne se na všechny strany. Skoro jako žvíkačka.
0: Jedna žvíkačka, to máme prosím.
4: Ale Hedviko.
0: Aha, promiňte. Vždyť já nevím, jakou máte na mysli, pane králi.
4: Momentíček. Je to Bajo. Žvíkačka Bajo. Udělala si z nás dobrý den.
2: Pěkný dobrý den. Kvůli ní mi teď šmajdají kolečka.
4: Žádné strachy, vrchní košíku Pepíku. Za chvíli budeš zase uhánět jako Formule 1.
5: Stojím tady ve zbroji, připravený k souboji. Pozor, pozor, pozor. Třeba je to k nevíře, já s odvahou rytíře hrdě tasím svoji zbraň, nebezpečí zažehnám. Pozor, pozor, pozor. A tou zbraní maličkou, svou dřevěnou špejličkou provodnu bez mnoha řečí každé velké nebezpečí. Pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, pozor.
6: Nanuku, podej hlášení.
7: Hlásím, že jsem z toho jelen. Hlídal jsem jako ďas. Rozhlížím se napravo, rozhlížím se nalevo, ale žádné nebezpečí na obzoru. A najednou je celá samoobsluha vzhůru nohama.
6: A jestli pak víš proč?
7: Ne.
6: Že ty si všechno zaspal.
7: No, kapánek jsem přivřel oči, ale hned jsem je zase otevřel na mou smetanovou duši, Bajo.
6: To jsem si mohla myslet. Takže ty místo, abys mi kryl záda, si tu klidně chrupeš.
7: O jakých zádech mluvíš?
6: O svých přece.
7: Co pak ty máš nějaká záda? Vždyť si s obou stran docela stejná.
6: Nech si toho, ty, nanuku, hranatý.
7: Cože? Já ti tu držím čestnou stráž a ty takhle?
6: Měl si dávat pozor na nebezpečí.
7: To jsem dával.
6: Ale špatně.
7: Žádné nehrozilo.
6: Bajo, hrozilo. A jaké? Ty jsi neslyšel pokladnu Hedviku?
7: Ona je nebezpečná.
6: Že se tak hloupě ptáš. Zkazila mi svým poplašným cinkáním celý plán. Chtěla jsem zalepit všem košíkům kolečka. Nikdo by pak nekupoval tlustou mouku, těžký cukr, chleba, protože by košíky prostě nejezdily. Lidé by pak nakupovali jen tak do ručky, zmrzlinu, bombóny a taky
8: žvíkačky. Ale ty si všechno zkazil.
7: Já? Proč zrovna já?
8: Neodvrátil si nebezpečí. Ty jeden nanukový hrdino.
7: Bájo, nebezpečí.
8: To se ví, že nebezpečí.
7: Ale ne, ne, ne. Teď nám hrozí. Podívej, vrchní košík Pepík. A řítí se rovnou na nás.
8: Musím se schovat. Ty hlídej, ale to ti povídám. Drž jazyk za zuby, jako správný rytíř.
1: Nanuku, neviděl jsi náhodou Bajo? Tak Nanuku, slyšíš? Co mlčíš?
7: Držím čestnou stráž a ve službě nesmím ani ceknout.
1: Čestnou stráž? Náramně důležitá práce. Ale já mám teď mnohem důležitější. Jsem detektiv a hledám zločince.
7: V naší samoobsluze je zločinec?
1: Ano, žvíkačka Bajo. A zaslouží potrestat. I všichni její kumpáni.
7: A co s nimi uděláš?
1: Zavřuje až z černají.
7: Ne, ne, to ne, vrchní košíku Pepíku, řeknu ti, kde je Bajo, ale z černat nechci. Pak by si mě už vůbec nikdo nekoupil, vidíš, že mě nezavřeš.
1: Uvidíme, uvidíme. Tak ven s tím, kde je?
7: Schovala se tamhle do polárkového dortu.
1: A tady jsi, Bajo. Teda Bajo.
0: Já nic, já brr.
1: Tak ty za nic nemůžeš.
0: Ne, vlastně ano, mě je strašná zima. Polárkový dort byl jako led. Potřebuju rozmrazit a to hned.
1: Ale, jen přestaň fňukat. Sama se spotrestala. Ty zmrzlá žvíkačko. Dobře ti tak.
3: Vrchní košík Pepík odvezl žvíkačku Bájo. Byla najednou jako beránek. Pro výstrahu jí i Nanukovi ještě pohrozil. Pak spiklenecky mrkl na pokladnu Hedviku, ta zase na pana krále a všichni se opět pustili do prodávání.

0: show. Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez skrytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese, to jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, Marti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzavějí, podzavějí, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Ahoj, kluci, ahoj. Jani, vítejte u naší dnešní pohádkové školky.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci. Ahoj, Ušoune. No ty se teda tváříš, stalo se něco?
0: Nic vážného, jenom počítám.
1: Aha, a co pak počítáš?
0: Ani se neptej, Jani. Co si myslíš o slibech? Mají se plnit?
1: No samozřejmě, sliby se rozhodně mají plnit.
0: Ale ty je neplníš?
1: To teda plním, jen někdy ne úplně hned.
0: No hned tedy rozhodně ne. Já totiž jsem napočítal hned 5 tvých nesplněných slibů.
1: Počkej, doopravdy? Je, to je mi tedy líto, ale já to napravím. A třeba hned teď?
0: Tak dobře tedy.
1: A co jsem slíbila a nesplnila?
0: Jo, co? Třeba, že spolu půjdeme jezdit na kole.
1: Jasně, už si vzpomínám. No tak si vezmi kolo a jdeme na to.
0: A holky a kluci se zatím můžou poslechnout tvoji krásnou písničku, která se taky jmenuje Kolo. Ušounova písnička.

0: Ušoune, jeď! Šlapej! Šlapej!
1: Hurá, jadu, jadu! A dokonce bez postranních pomocných koleček! Jo.
0: To je krása! Jsem moc ráda, že tenhle slib jsem splnila.
1: Jo. Uf, já taky!
0: To je paráda. A co tam máme teď? Myslím, který slib jsem ti ještě dala a zatím nesplnila.
1: Ještě jsi mi slíbila 5 žvejkaček.
0: Počkej, to není problém. Tu máš.
1: Je, díky, super. Už mám 5 žvejkaček najednou. Puse.
0: Ne, Ušoune, všechny najednou do pusy přeci nepatří.
1: Proč ne?
0: No právě proto, že když má člověk nebo strašidýlko plnou pusu žvíkaček, tak nemůže pořádně mluvit.
1: To je pravda.
0: Tak holky a kluci, víte co? Já tenhle slib, který jsem dala Ušounovi, splním hned 2x. Zaspívám vám písničku 5 žvejkaček a Ušoun si zatím požvíká a potom tu obří žvíkačku na chvíli vyndá, aby zase mohl mluvit.

0: kluci, posloucháte už novou pohádkovou školku, ve které Jana dneska plní sliby.
1: Už jsme s Ušounem jezdili na kole, Ušoun si vyžvíkal 5 žvejkaček a teď...
0: Teď jdeme do zoo.
1: Na lvy a tygry a opice. A já se těším.
0: No vidíš, jak je to plnění slibů skvělé, co?
1: Vidím.
0: Tak vzhůru do zoo.
1: A po cestě vám ještě k tomu zaspívám další písničku Zoologická zahrada.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska plním sliby, protože doteď nebyl čas.
1: A já se mám jako král a dokonce jsem právě před chvílí viděl i lva, krále zvířat.
0: Jsme v zoo, protože jeden ze slibů, který jsem Ušounovi dala, byl, že spolu zase vyrazíme do zoo.
1: A když už jsme tady?
0: Využijeme toho a poprosíme některé z místních zvířátek, aby vám dalo naši dnešní hádanku.
1: Ušounova hádanka.
0: Ušoune, otoč se, ať můžeš hádat taky. Dobrý den, prosím vás, mohl byste vaší řečí promluvit na holky a kluky? Oni budou poznávat, kdo jste.

0: Kdo je to?
1: Je to gorila.
0: Výborně, Ušoune. Výborně, holky a kluci. Je to gorila. A gorilám se v pražské zoo daří. Dokonce tak, že natáčeli pro děti i večerníček.
1: Večerníčky mám rád a taky hajaji a pohádky.
0: Tak co, kdybychom teď splnili slib oba?
1: A který myslíš?
0: No ten, který jsme dali holkám a klukům, že v každé Ušounově pohádkové školce bude pohádka.
1: Tak jo! Ušounova pohádka!

0: Byl jednou jeden rybník a v tom rybníce hospodařil vodník Čepeček. Byl to dobrý vodník, hleděl si své mokré domácnosti a člověku neuškodil. U rybníka stál mlýn, mlel v něm mlynář Škrábek a okolo něho se otáčela jeho dcera Madlena. Jednou na večer kouřil Škrábek fajfku a Madlena myla talíře od večeře.
1: Madleno, slyšíš? Madlena.
2: Co je, táto?
1: No sedíš si na uších, holka, abych všecko sám. Žába nějaká nám zabloudila až do síně. To je mi ale návštěva.
2: Vodník.
3: A totiž já jsem přišel.
2: Nehrn se mi přes práh, pokabal bys mi podlahu.
3: Totiž já přišel.
1: Nemel Čepečku na prázdno a radši pověz, co tě sem přivedlo.
3: Já si přišel pro radu, ale spíš pro trochu pomoci.
2: Máme svých starostí dost.
1: Moc rád tě v rybníce nevidím. A teď bych tě měl jít na ruku? Radši to ze sebe vysyp, ať mi promarnou řeč s tebou nevyjasne ve fajfce.
3: To je tak, mlináři. V rybníce je holý rok. Neurodili se korejšci, aby měli kapři co jíst. A nenarostla ani řasa, aby měli co zobat. Jsou ti moji kapři holý hlad. A tak jsem tě, mlináři, přišel poprosit o trochu spařeného zrní. Já bych to těm kaprům podstrojil jako hostinu.
1: To si přišel zrovna na pravého.
2: Sami tu ve mlýně třeme bídu s nouzí.
3: Voní tu po večeři maso.
1: Co? Přijdeš jako žebrák s prosíkem a budeš vyčítat?
3: A dukátů máte v truhle tolik, že se od nich k rybníku blízká jako od měsíce, když se v nich přebíráte.
2: Tato, ten zelený panáček mi snad vyčítá i mé věno. Budu se vdávat, víš? A pána si vezmu. A jakého? Za chvíli bys chtěla, abych i ty dukáty naházela do rybníka tvým kaprům.
3: Chci pro ně jen trochu zrní, pro ty hladovečky.
1: Řeči už si namlel dost a tohle je mé poslední slovo.
0: Čepeček nepřinesl kaprům ze mlýna ani zrnko. Přešel pod ně od konce do konce rybníka a ukázal jim prázdné ruce. Kapři si jen vzdychli na hladové bříško. Čepeček si vylezl na vrbu nad rybníkem a vymýšlel, kde pro ně vyprosit trochu krmení.
4: Než se pátek sejde s pátkem, bude svatba s pánem. On mi dá prstýnek na prst a v něm zlatý kámen.
3: Tobě je nějak veselo, Madleno.
2: Aby nebylo. Jdu si do města pro pentle na tu svou svatbu. Už bude do 3 dnů?
3: Madleno, k snídani od mlýna vonělo až sem maštěným hrachem.
2: Když vonělo, tak vonělo.
3: Madleno, ty jsi ženská a srdce máš měkčí. Nezbylo tam pár žic hrachu pro mé kapry.
2: Ale když já... Když já Hastrmánku tolik pospíchám pro ty pentličky.
3: Sám bych ti je nasoukal. Bylo by jich plné rákosí, jen bys je sezbírala. A červené by byly a modré a žluté a všelijaké. Žádná nevěsta ještě tak pěkné pentle neměla. A nedala bys mi za ně ani groš. Všecko zlato v truhle by ti zbylo pro ženicha.
1: S kým se to tam, Madleno, u rákosí vybavuješ?
2: Ale Hastrman mi tu slibuje pentličky za trochu hrachu.
1: To tak, skrýbneš se pro pentličku a stáhne tě.
3: Já nejsem vodník zrádný, Madleno, já všecko poctivě.
1: Přetáhni ho růžencem, to na Hastrmana platí.
2: Abys mi tady, Hastrmane, před svatbou neuškodil.
3: Když jsi, Madleno, taková, uchystám ti takovou svatbu, jakou jsi sama poručila.
0: A Čepeček zmizel v rákosí a vydal se tajně pod vodou ke mlýnu. a rovnou do komory, kde už bylo nachystáno k svatbě. Leží tam ta truhla plná dukátů pro ženicha a v koutě soudek s vínem, aby pan ženich měl dobré pití. Čepeček, krůček a krůček odtruhli k soudku a zamlel vždycky třemi prsty křížem přes sebe a řekl k tomu tajná vodnická slova. Pak se proměnil v tenký potůček a odplynul zpátky do rybníka. A na třetí den byla ta slavná mlynářská svatba.
5: Vítám vás, pane ženichu, a tuhle vám vedu madlenu.
6: No, mlín je to pěkný, jen jestli má celý rok dost vody.
5: Vody je celý rok v náhonu až povrch, ale tuhle je madlena.
7: A tuhle jsem já.
6: A co mi, pane mlináři, k té vaší madleně přidáte?
5: Bude to celé bohatství, pane ženichu.
7: Plná truhla dukátů.
5: A svatba bude slavná.
7: Pít se bude víno.
6: Obojího si rád užiju bohatství i vína, ale rád bych z toho už něco viděl.
5: Tuhle je madlena.
6: Ale taky něco z toho ostatního.
8: To by pan ženich s námi musel do komory.
5: Tady je truhla, pane ženichu.
6: Pořádná je, dubová, železem kovaná.
5: A zlatem nadívaná.
6: Mohu ji otevřít.
5: Tu je klíč, pane ženichu.
6: A nebo snad raději pana nevěsta.
7: Já sama.
6: Je. Samá voda. Učtil jste mě pěkným věnem, mlináři. Mám ho plné boty. Samá voda.
9: Sám jsem přece ty dukáty skládal do truhly.
2: A kolikrát já jsem je přepočítávala?
6: To jsou jen samé řeči. Věřím, kdo chceš. Natočte mi aspoň trochu vína, abych odevší té mokroty nenastydl.
9: Natoč, madleno, ať se pan ženich zahřeje.
7: Aby se všechno napravilo. Poslušte si, pane ženichu. Na naše usmíření, pane ženichu.
6: To má být víno. Leda z rybníka točené, zas voda, zase samá voda. Z takového domu, kde ženicha hostí samou vodou, z takového domu nevěstu nechci.
0: A tak se ta mlynářská svatba rozešla jako voda po lukách. Madlena zbyla lakomému mlináři ještě 7 let na ocet. A to, co k svatbě navařili, museli hodit do rybníka. Čepečkovi kapři z toho měli bříška tuze vypasená.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě skončila dnešní pohádka a já jsem tu připravená na další plnění slibu.
1: No ale teď jsem na tebe zvědav. Tenhle slib nebude snadné splnit.
0: A připomeneš mi ho, prosím?
1: Jasně, slíbila jsi, že se podíváme do pouště na velbloudy.
0: Aha, tak počkej chviličku. Haló, prosím vás, vezmete nás na Saharu? Co? Bezva, díky. Tak letadlo je tu, Ušoune. Nastupujeme. Poušti jménem Sahara je daleko, ale letadlem jsme tam na to šup.
1: Hurá, letíme za velbloudy, teda za velbloudy. A Jani, zaspíváš nám k tomu? Prosím, prosím.
0: Jasně, jdu na to.

0: super písnička a už vidím i velbloudy.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska plním sliby.
0: A jde ti to perfektně. Už máš skoro splněno.
1: Jak to skoro? Já myslela, že jsi říkal 5 nesplněných slibů.
0: Ano, to jsem říkal.
1: A já jich 5 splnila. Počítáme. Nejdřív jsme byli na kole, to je jeden slib.
0: Pak jsem dostal 5 žvíkaček, to byl druhý slib.
1: Potom jsme byli v zoo, to je třetí slib.
0: A na velbloudech, jo, pozor, to je 4. slib.
1: Aha, a pohádka?
0: Tu jsme kamarádům posílali oba a nebyl to tvůj nesplněný slib, takže se to nepočítá.
1: Aha, jasně. Tak co je ten můj 5. nesplněný slib?
0: Slíbila jsi, že si ještě někdy budeme počítat půlky.
1: Ale Ušounku, tohle přece není nesplněný slib. Vždyť půlky si můžeme počítat kdykoliv. Hele, jeden zadek a na něm 1, 2 půlky.
0: Ne, já jsem myslel v tvé legrační písničce přece.
1: Já ti rozumím, jen si z tebe trošku dělám legraci. Tak, protože naše dnešní pohádková školka už pomalu končí, půlky si spočítáme na závěr, ano?
0: Ano, a potvrzuju, že potom jsou všechny Janiny sliby splněné.
1: Hurá!
0: A vy nám, holky a kluci, dneska namalujete velbloudy nebo letadlo, co? Nechám to úplně na vás.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Posloucháš Rádio Junior. Každý

holky drabé, jenom že v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí čtyři.

0: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc

co asi nejspíš po večeři. Odpověděl jim roztoušeně, když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři.

vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pyšně, vy, pane, jistě jíte buřty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pyšně, já nechci být tak, jak

0: zprávy.
1: Děti neandrtálců rostly rychleji než ty dnešní. Vědci poprvé pečlivě prozkoumali pozůstatky malého neandrtálského dítěte, kterému říkají Amut 7. Žilo přibližně před 51 až 56 tisíci lety. Zjistili, že děti tehdy rostly zhruba dvakrát rychleji. Nejspíš šlo o evoluční přizpůsobení drsným podmínkám. V době, kdy Amut žil, bylo totiž velmi chladné podnebí. Aby člověk tehdy přežil velkou zimu, musel zkrátka růst rychleji. Studenti z brněnského VUT vyhráli soutěž leteckých modelů. Tato akce patří mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Týmy musí projít kompletním procesem vývoje letadla, od prvotního návrhu přes konstrukci až po prezentaci před odbornou komisí. Studenti z Brna zvítězili se svým radiově řízeným letounem jménem Idefix v konkurenci 21 týmů. Letoun dokáže například vzlétnout na dráze kratší než 3 metry a přepravovat vodu. Dneska se připravte na velké ochlazení. Maximální teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů a bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami.

Čuk zpívá pěnkava v naší zahrádce. V naší zahrádce je hezky, tra-la-la-la, v naší zahrádce je hezky.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: svatém Vítu tam to krásně žije. A stýpky z celé naší galaxie, převlečen za chrlič to spát, převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič, jdu spát.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Koby nežila, vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v předsíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespletla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu. Uc, uc.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu mojrozhlas.cz.

0: bokínek dlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháš Rádio Junior.

blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

0: Minutové zprávy.
1: Děti neandrtálců rostly rychleji než ty dnešní. Vědci poprvé pečlivě prozkoumali pozůstatky malého neandrtálského dítěte, kterému říkají Amut 7. Žilo přibližně před 51 až 650 tisíci lety. Zjistili, že děti tehdy rostly zhruba dvakrát rychleji. Nejspíš šlo o evoluční přizpůsobení drsným podmínkám. V době, kdy Amut žil, bylo totiž velmi chladné podnebí. Aby člověk tehdy přežil velkou zimu, musel zkrátka růst rychleji. Studenti z brněnského VUT vyhráli soutěž leteckých modelů. Tato akce patří mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Týmy musí projít kompletním procesem vývoje letadla, od prvotního návrhu přes konstrukci až po prezentaci před odbornou komisí. Studenti z Brna zvítězili se svým radiově řízeným letounem jménem IDEFIX v konkurenci 21 týmů. Letoun dokáže například vzlétnout na dráze kratší než 3 metry a přepravovat vodu. Dneska se připravte na velké ochlazení. Maximální teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů a bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Восемь с пятой.
1: Да, дедушка.
0: Ты хочешь сама себя делать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Рушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу
3: сказать. Так, щуп до постýlky a spinkej.
4: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
5: Když já už jsem dneska tak unavená.
4: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
3: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
4: Jo!
3: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Slávek a Línoplas jsou nejlenošnější bytosti široko daleko. Přesto musí spojit své síly, aby zachránili ohroženou vesnici. Podaří se jim to? Pohádku Slávek a drak napsala Simona Nitrajová. Režie se v roce 2017 ujal Radim Nejedlý. Účinkují David Macháček, Robert Mikluš, Miroslav Černý a další.

0: máme u nás pod horou krásný slunečný den. Takhle hezky může být jenom u nás. Ale ne. On ještě pořád spí. Slávku, vzbuď se.
1: Co je? Co se děje? Už bude snídaně.
0: Už? Je dávno po snídani.
1: Tak proto mi to slunce tolik svítí do očí. Potvůrka jedna.
0: Všichni dřevorubci odešli za svítání do lesa. Jenom ty tu stále ležíš jak marot.
1: Máš úplnou pravdu, babi. Jakoby mě opustili všechny síly. Počkej, pokusím se vstát. Ne, ne. Myslím, že dneska vůbec nemůžu kácet dřevo.
0: Mladý mužský a nemá sílu. A co mám říkat já?
1: S tebou se nemůže nikdo srovnávat. Ty máš energie na rozdávání, babičko.
0: Na výmysly a výmluvy by tě užilo. K tomu tě opravdu není potřeba nutit. Kdyby se raději věnoval své síly poctivé práci jako všichni ostatní.
1: Vidíš, jakou máš páru? Ještě se k tomu všemu zvládneš zlobit i na mě.
0: Slávku, Slávku, kdyby žili tví rodiče a viděli, jak se tu válíš, řekli by, že jsem tě špatně vychovala.
1: To by určitě neřekli, babičko. Já jsem jen hrozně unavený ze včerejška. Proto si musím ještě chvilku schrupnout.
0: Kdy už si konečně přestaneš vymýšlet hloupé výmluvy a začneš se chovat jako opravdový muž? Slyšíš, Slávku?
1: Slyším.
0: Jenom počkej. Však já z tebe tu lenost jednou vyženu.
1: Lenost? Já se přece jenom starám o své zdraví.
0: Dále.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, Julko.
1: Dobré ráno, Julko. Teda den. Popletl jsem to.
2: Zdravím tě, Slávku.
1: Co neseš v tom košíčku? Krásně to voní.
2: Povidlové buchty.
0: Vidíš, Slávku? Julka už stihla upéct a určitě udělala i kopu jiných věcí.
2: Kopu zrovna ne, jen jsem nakrmila drůbež, vyvedla krávy na louku, pozbírala hrušky a zašila tatínkovi košile.
0: Slyšíš to, Slávku?
1: Slyším a žasnu.
0: Tatínek má štěstí, že se o něj tak hezky staráš.
2: Nesu mu právě jídlo do lesa, tak jsem se stavila, že bych vám odnesla i oběd pro Slávka. Jak vidím, tak to asi nebude potřeba.
0: Nevěřila bys tomu, Julko, ale tenhle lenoch se teprve před chvílí probudil.
1: To se mýlíš, babičko. Já ve skutečnosti opravuji svou postel. Podívej se, jak se kymácí. Musím s tím něco udělat.
2: Opravuješ postel pod peřinou?
1: Je mi zima.
2: Nevymýšlej si. Myslíš, že tě neznám? Já už raději půjdu.
0: Neměla bys chodit sama, je to nebezpečné.
2: Mám pro strach uděláno.
0: Ale co kdyby se po okolí zase potulovali nějací draci?
1: Nestraš, Julku, babičko. Nikdo z vesnice je neviděl více než 25 let.
2: Slávek má pravdu. I tatínek mi to vyprávěl. Naposledy od nás prý dostali za vyučenou tak, že se nám radši vyhnou širokým obloukem.
0: Ráda bych tomu věřila. Naši muži se jim tenkrát postavili a vyhnali je z kraje, ale za jakou cenu?
2: Stálo je to život.
1: Třeba od té doby všechny ty potvory vymřely.
0: Bodejť bys měl pravdu, Slávku.
2: Nebojte se, ale asi by mě opravdu Slávek do lesa doprovodit měl. Může se tam potulovat kdekdo?
1: Vážně, Julko?
2: Proč ne?
1: Počkej. Tak, postel už je spravena. Zbalím si věci a jdeme.
2: Jenom si musíme pospíšit, ať kvůli mému zpoždění nemá táta hlad.
1: A já se pak pustím do toho kácení. Ale kde jsem včera nechal sekeru? Nedal jsem ji pod postel?
0: Ne.
1: Pod okno? Ani tady není. Musela se vypařit. Nikde není. Babičko, neviděla jsi náhodou moji...
0: Sekeru? Stojí venku u plotu jako vždycky.
1: No ano, už pro ní běžím. Díky, babičko.
2: Jenom abych teď Slávkovi stačila, když se tak rozběhl. Naschledanou.
0: Naschledanou. No, jak je vidět, přece jen na tu jeho lenost něco platí.

0: chvilku, prosím. Mohli bychom trochu zpomalit.
1: Ale vždyť jsme teprve vyšli na první kopec.
0: No právě. Bůh ví, kolik nás jich ještě čeká.
1: Dřevorubci jsou od nás kousek. Tam, podívej.
0: Tomu říkáš kousek?
1: Slávku, přiznej se konečně. Tobě se nechce pracovat.
0: Nechce. Komu by se chtělo dělat to, co musí?
1: Jestli tě nebaví kácet dřevo, můžeš přece dělat cokoliv jiného. Třeba nějaké řemeslo. Nebo si hledat službu v cizině. Nebo se stát rytířem a bojovat s nepřáteli.
0: Kvůli tobě bych se mohl stát rytířem.
1: Vážně, Slávku? To by se mi líbilo.
0: Jenže rytíři musí být pořád ve střehu. Kdyby se vrátili draci. A to není nic pro mě.
1: Můžeš dělat cokoliv, věř mi. Hlavně celé dny neopravuj postele.
0: Ty máš tolik nápadů, Julko.
1: Jenom nápad ale nestačí. Musíš ho umět taky uskutečnit.
0: Nesedneme si na chvíli.
1: To snad není pravda.
0: Nemusíme si snad povídat ve stoje.
1: Dál radši půjdu sama. A ty si tu klidně seď. V tom si mistr.
0: Julko! Julko, počkej! Co je špatného na sezení? Odešla. Škoda. No, aspoň si můžu na chvíli zdřímnout. Tomu říkám odpočinek po dlouhé cestě. Je něco lepšího, než si najít pohodlné místečko v trávě, ve stínu keřů a počítat oblaka. První mrak, druhý mrak, třetí. Tenhle vypadá jako hřib a ten zas jako velký koláč. Tamhle je medvěd a tamhle pohár studeného piva.

0: člověče. Někde na blízku.
1: Opravdu? Já necítím nic.
0: Necítíš, protože čicháš ledabile, línoplazy. Musíš se pořádně nadechnout. Nasát vzduch. Já ti to předvedu.
1: Ale Maxi Paliči, já se nadechuji pořádně. Navíc už nemám sílu.
0: Být tebou, tak si tyhle výmluvy schovám na jindy. Jestli dnes nechytíš jediného člověka, zblajznu tebe.
1: Ty jenom žertuješ.
0: Nežertuju.
2: Co je, babi? Snídaně? Ne, draci.
1: No, dobrá, ale měl bys vědět, že dračí maso je tuhé a bez chuti. A co teprve drak, který je jako já, hubený a kostnatý?
0: Psst, tiše!
1: Co?
0: Zdálo se mi, že slyším nějaký hlas.
2: Draci, se nad mě ten keř dobře schová. Ať si mě nevšimnou. Ať si mě nevšimnou.
0: Cítím člověka. To je jisté. Ale pořád ho nikde nevidím. Možná to bude pach dřevorubců. Jak se zdá, na protějším kopci se mi připravuje výživný oběd.
2: To ne, jsou tam kamarádi a taky Julka.
1: Maxi Paliči, já nepotřebuji obědvat tak vydatně jako ty.
0: To je právě ta chyba, proto jsi pořád malý a vyhublý. Těch dřevorubců tam bude aspoň 10. Dneska se pořádně najíš a konečně z tebe bude pořádný drak.
2: Tohle poslouchám od babičky celý život. Když se najíš, Slávku, bude z tebe silný chlap a práce ti půjde pěkně od ruky. Jenže já, když se najím, tak mám chuť spát. Co to povídám?
1: Mně se ale líbí být štíhlý.
0: Co určitě.
1: No opravdu. Jsem totiž díky tomu hbitý a rychlý. Na rozdíl od tebe.
0: No, když jsi tedy tak rychlý, línoplazy, pomůžeš mi rychle pochytat všechny ty dřevorubce.
2: Drak a jmenuje se línoplaz? Divná věc.
1: Všechny? A nestačil by jeden? A vůbec, Maxi Paliči, bude se ti líp lovit beze mě, nemyslíš?
0: Nemyslím! Tak už poleďme, mám hlad.
1: Ze strategického hlediska by bylo lepší, kdybych počkal v záloze. Kdyby ti náhodou nějaký člověk utekl, mohl bych ho pak nadehnat z jiné strany.
0: Ty zbabělče! Jestli si ze mě okamžitě nepřestaneš utahovat, tak tě na místě sežeru.
1: Utahovat? To bych si nikdy nedovolil. Já tě přece velmi obdivuju, jaký jsi rozvážný. A moudrý.
0: Ano, ale zmlkni už konečně.
1: Maxi Paliči, víš, nechtěl jsem ti to říkat, ale asi mám poraněné křídlo a moc to bolí.
0: Řekl jsem ticho a nevymýšlej si hlouposti.
1: Já a vymýšlet si? Podívej se. Nemůžu to křídlo ani trochu nadzvednout.
0: Mám tě právě dost. Když nemůžeš lítat, počkáš na mě tady.
2: Cože? To ne? Jeden drak tu zůstane. Jak já se teď odtud dostanu?
1: Věděl jsem to. Jsi ohromně velkorysý.
0: A ty jsi zas nenapravitelný lenoch.

0: Jsem zvědav, co Maxi Palič chytí. Honit se za vyhublými vesničany. Taková otrava. Stejně se z nich pořádně nenají. Ale tohle je nádhera. Ten klid tady je něco lepšího, než si najít pohodlné místečko v trávě. Ve stínu keru a počítat oblaka? Myslím, že ne. Konečně si můžu zdřímnout.
1: Au, au, au, ten je těžký.
0: Co to? Co se děje? Kdo je to?
1: Co teď? Co budu dělat? Jsem mocný rytíř.
0: Aha. Cítil jsem, že mě něco tlačí pod zády.
1: Budeš trpce litovat, jestli mě nenecháš v klidu odejít.
0: Jen cíti? Jediné, co chci, je lehnout si tady do téhle měkké trávy a spát.
1: Ty se vůbec nechováš jako drak, kterého by se měli všichni bát?
0: Bát? No dobře, když na tom trváš, utíkej. Budu tě honit, dokud tě nechytnu.
1: Teď jsem se opravdu lekl, ale díky nechci.
0: Díky nechci?
1: Nechce se mi utíkat.
0: Uf, to se mi ulevilo. Ani mně se nechce nahánět tě po lese.
1: Aha, tak fajn. Pěkný výhled, že?
0: Taky si myslím.
1: A dobře se tu leží.
0: Přímo skvostně. Poslíš, nepotkali jsme se někde?
1: To bych si pamatoval.
0: Máš pravdu. Na draka člověk jen tak nezapomene.
1: Ale teď se tu nejspíš moc dlouho nezdržíme, že?
0: Dlouho ne. Maxi Palič za chvíli zaútočí na dřevorubce a bude čekat, že mu přiletím na pomoc. Jenže mě nebaví chytat lidi.
1: No jo, asi bych měl běžet kamarády varovat. Jenže už bych stejně přišel pozdě.
0: Kéž by mě Maxi Palič konečně přestal tahat na lov a nechal na pokoji.
1: Kéž by mě nikdo nenutil pracovat a nechal mě na pokoji.
0: Poslyš, co kdybychom?
1: Kdybychom si pomohli?
0: Jenomže šlo by to bez námahy? Já dnes nemůžu pohnout ani křídlem.
1: Já dnes taky nemůžu pohnout ani křídlem, teda rukou. Ale na druhé straně nezůstává nám moc času.
0: To je pravda.
1: Chtělo by to co nejrychleji odlákat dřevorubce od Maxi Paliče a...
0: A pak ho přivést k myšlence, že mu bude líp beze mě.
1: No jasně. Mám nápad. Hned ti ho řeknu. Línoplazy, teď! Dobře si zařval.
0: Díky. Maxi Palič bude pořádně rozuřený. Určitě se co nevidět přižene zpátky.
1: To jsem právě chtěl. Připravit ho o ten jeho výživný oběd.
0: Psst, lehni si, už sem letí rychle.
2: Co to mělo být, línoplazy? Vyplašil jsi mi všechny dřevorubce.
0: Nemůžu za to.
2: Hádej, kolik jsem jich chytil.
0: To netuším.
2: Říkám ti, hádej.
0: 5.
2: Ani jednoho.
0: To mě mrzí.
2: To tě teprve bude mrzet. Až tě sežeru místo nich.
0: Počkej s tím ještě. Nezeptal ses mě, proč jsem zařval?
2: Proč?
0: Podívej se dolů.
2: Kam dolů?
0: Tam, kde mám nohy přece.
2: Aha, co je to?
0: To je mrtvý rytíř. Vedli jsme spolu souboj na život a na smrt. A já jsem vyhrál.
2: Opravdu?
0: Opravdu. A samou radostí jsem si trochu zavískal.
2: To tvoje trochu zavískal mě stálo 10 porcí oběda. Jestli je tohle rytíř, kde má brnění?
0: Brnění jsem snědl.
2: Vážně? Ale pro nás dva takový človíček stačit nebude. Je můj.
0: To ne.
2: Proč pak ne?
0: No, totiž on je nakažený.
2: A čím pak? Že by tvou smrtonosnou leností?
0: Je to mnohem horší. Hrozně kýchal, prskal, zbledl a pak najednou umřel. Radši neriskujme, aby nás ta nákaza také neskolila. A už se na mě nezlob.
2: Tak ty jsi sám porazil rytíře.
0: Snažil jsem se nebýt líný, jak jsi mi říkal. Nemůžu za to, že jsem zvítězil.
2: Ale můžeš za to, že jsi pokazil lov mě.
0: Vždyť jsem ti už několikrát říkal, že mě nemáš brát sebou. Sám vidíš, že ti dělám samé problémy.
2: Stačilo by jen více snažit.
0: To nejde.
2: Jinak tě sežeru.
0: Už jsi někdy jedl draka? Sázím se, že ne. Věděl bys totiž, že drak, potažmo já, je...
2: Přestaň! Mám tě už plné zuby, línoplazy! Zmizni mi navždy z očí, ty žvanivý lenochu! Nepřej si mě někdy potkat!
0: Neměj strach, Maxi Paliči! Vyhnu se ti zdaleka! A konečně mě nebude nikdo sekírovat. Tak se zvedej, odvážný rytíři, vzduch je čistý.
1: Sláva, vidíš a máš od něho navždy klid.

takzvaný Lino Plus. Konečně jsme mohli zaútočit na lidi. A on všechno zkazí. Měl jsem ho na místě roztrhnout. Taková ostuda. Takový hlad. Ne, ne. Já se tak lehce nevzdám. Ještě uvidí, kdo je to Maxi Palič.

0: Podívej, Líno Plazy, někdo už sem běží.
1: Slávku, Slávku, kde jsi? Rychle uteč!
0: Tady jsem, Julko. A teď moje část plánu. Líno Plazy, platí?
2: Samozřejmě.
1: Pro boha, Slávku, utíkej!
0: Julko, schovej se! Připrav se na souboj, ty nebezpečná stvůro! Já se tě nebojím!
2: Ne, mocný bojovníku, neubližuj mi, prosím!
0: Myslíš si, že mě oklameš, ty zelená obludo?
2: Prosím, nech mě odejít. Již nikdy ti neskřížím cestu a budu o tvé srdnatosti vyprávět ti svým potomkům.
0: Dobře tedy, odleď si a už se sem nikdy nevracej.
2: Děkuji ti, velkorysí rytíři.
0: Julko, jsi v pořádku?
1: Ano, a ty?
0: Byl jsem ve smrtelném nebezpečí. Ale díky své vrozené odvaze jsem se nelekl a...
1: A toho strašlivého draka zahnal. Zachoval ses tak statečně.
0: Musel jsem. Záleželo mi na tom, abych zachránil ostatní. A hlavně tebe, Julko.
1: Děkuji. Za všechny. Zrovna když jsme obědvali, zaslechli jsme z dálky hrozný řev. Tatínek hned zavelel, abychom se rychle utíkali schovat do nejbližší jeskyně. Stihli jsme to tak. Drak přilétl a protože se za námi nemohl dostat, příšerně se rozzuřil. Prskal oheň a pak odlétl pryč.
0: Měli jste velké štěstí, že vás ten řev varoval.
1: Ano, jenže já jsem celou dobu myslela na tebe, jestli se ti nic nestalo.
0: To víš, že ne. Jen tak něčeho se nezalekru.
1: Nevěděla jsem, jaký jsi hrdina. Dokonce si té zelené příšeře nahnal strach, až odletěla bez souboje.
0: Pro mě ale nikdy nebyl problém zachovat se statečně, když to bylo zapotřebí.
1: Teď si musíš odpočinout. A pak bude oslava. Představ si, jakou radost bude mít celá naše vesnice. Ať žije drakoběc Slávek!
0: To zní dobře. Drakoběc Slávek!

0: Slávku, vstávej. Rychle. Celý horní konec vesnice hoří.
1: Co? Cože?
0: Přiletěl drak.
1: To ne. A kdy?
0: Před chvílí. Nejdřív byl slyšet dřev, pak přišla velká rána, jako by padaly domy, a pak už jen hrozný křik. Ale snad se všichni stihli schovat v našem starém kamenném úkrytu.
1: Doufejme.
0: Slávku, musíš tam hned jít a zachránit naše sousedy.
1: Já?
0: A kdo jiný?
1: Babičko, snad si nemyslíš, že jeden člověk něco zmůže proti takovému obrovskému netvorovi?
0: Včera si to dokázal.
1: Ano, ale...
0: Musíš jim pomoct.
1: To bylo jinak.
0: Jsou v nebezpečí. Nedovol, Slávku, aby se jim stalo to, co tvým rodičům.
1: To bych nechtěl. Ale znáš mě, babi, vůbec neumím bojovat.
0: Když jsem dala slib tvé mamince, že tě zachráním před řáděním draků, byla jsem sice jenom slabá žena, ale dokázal jsem běžet s tebou v náručí a ukryt se. Jednou si ho už porazil. Tak to dokážeš zas.
1: Babi, musím se ti přiznat. Včera...
2: Dobrý den, jste v pořádku?
0: Ano, Julko.
2: Táta. Můj táta.
0: Co se stalo?
2: Odešel k pekaři krátce předtím, než...
0: To ne.
1: Pekař bydlí na horním konci vesnice.
2: No právě. Slávku, běž tam. Najdi mého tátu a pomoz sousedům. Stejně jako včera.
1: No, ale včera jsem měl jenom štěstí.
2: To nebylo štěstí. Byl jsi statečný.
1: Julko, ty nevíš, jaké to je opravdu bojovat s mečem v ruce.
2: Vždyť jsi říkal, že by ses stal rytířem. Kvůli mně.
1: No jo. Jenomže tehdy jsem ještě nevěděl, o čem mluvím.
0: Slávku, tvůj tatínek taky bojoval a přitom byl jenom vesnický kovář. Člověk nemusí být rytíř, aby věděl, že je nutné zachránit své blízké.
1: Ale on se nejspíš vůbec nebál, zatímco já...
0: Byl tím nejstatečnějším mužem v celé vesnici, to je pravda. A ty jsi po něm.
1: Myslíš, babičko?
0: Nemyslím, já to vím.
1: Tak dobře. Zkusím to. Tolik dýmu. Skoro nic není vidět. Ale přece jenom tam vepředu. Co to je? Ty trosky. Ne, to ne. Z pekárny zbyla jen suť. Cihly a dřevo. A určitě je někde na blízku Maxi Palič. Ach jo, vždyť já přece neumím bojovat. Proč jsem jenom všem lhal, že jsem porazil Línoplaze? Teď je se mnou konec. Jedině kdyby mi pomohl někdo skutečně silný. Někdo, kdo se mu vyrovná. No ovšem, draka může porazit jenom drak Línoplas. Ale kde ho teď najdu? Uvažuj, Slávku, uvažuj. Kde bys teď byl, kdybys byl tím nejlínějším drakem na světě? Je teplo, svítí slunce, po nebi plují oblaka. Už to mám, tak rychle za ním.

0: místečko.
1: Línoplazy, línoplazy.
0: Slávku, jsi to ty?
1: Konečně jsem tě našel.
0: Taky jsi přišel trochu poležet v trávě.
1: Nemám čas, línoplazy. Maxipalič zaútočil na naši vesnici.
0: To je nepříjemné.
1: Potřebujeme tvou pomoc.
0: Tak to nepůjde. Maxipalič mi výslovně přikázal, abych se mu vyhýbal.
1: Tohle je stav nouze.
0: Promiň, ale nemůžu.
1: Nemůžeš?
0: Je mi líto vaší vesnice, ale mě je teď náramně dobře. Dělám si, co chci, nikdo mě nesekýruje, mám klid.
1: Línoplazy, prosím.
0: Prosíš zbytečně.
1: Ach jo, do ničeho se neplést, tomu rozumím.
0: Díky.
1: Jenže já už si nechci vymýšlet hloupé výmluvy nebo lsti, abych se mohl vyhnout nepříjemným věcem.
0: A proč? Vždyť je to pohodlné.
1: Ale taky se to může obrátit proti tobě. Už jsem to pochopil. Bojím se sám utkat s Maxipaličem. A přitom nemůžu nechat svoje přátele v nebezpečí. Co mám teď dělat? Poraď mi, línoplazy.
0: Řekl jsem ti. Jestli můžeš, vyhni se těžkostem. Je rozumnější držet se stranou.
1: To právě nechci. A co kdybychom se přece jenom změnili? Já to zkusím. Musím, protože jsem asi jediný, kdo může naší vesnici pomoct. Táta se taky změnil v bojovníka, i když ho to stálo život. Ale hlavně to dlužím babičce, která mě vychovávala a jediné, co si přeje, je zbavit se Maxipaliče.
0: Máš těžký úkol.
1: Právě proto potřebuji tvou pomoc.
0: Maxipalič mě roztrhá na kusy, jestli mě znovu uvidí.
1: Dobře víš, že tě jenom straší. A co je důležitější, línoplazy, mohl bys sám sobě dokázat něco, o čem si pochyboval, jestli na to máš.
0: Co ti myslíš?
1: Nenechat přátele v kaši.
0: Aha, tohle. Jenže já ne...
1: A co já?

0: Hanzel?
1: Určitě.
0: No, ano. Asi jsem zrovna zatoužil dokázat něco, o čem jsem pochyboval, že na to mám. Přemluvil jsi mě?
1: Děkuji, Línoplazy.
0: Máš nějaký chytrý plán?
1: Na něco určitě přijdeme. Maxi Palič je velký, nebezpečný a zákeřný.
0: Za to my jsme oba malí a trošku líní.
1: Byli jsme líní.
0: A.
1: Ale jak se zdá, máme dobré nápady a navíc pracujeme v týmu. Možná bychom mohli využít toho, že s tím Maxi Palič nepočítá. Člověk a drak? To přece vůbec nejde dohromady, že?
0: To je až podezřele chytré, Slávku. To by mohlo vyjít. Nasedni mi na záda. Poletíme rychle do vesnice.
1: Díky. Ještě jsem nikdy neletěl.
0: Už se na ten souboj draků začínám těšit.
1: Vážně?
0: Já jsem sice trošku...

0: Jsme na místě. U našeho kamenného úkrytu. Tady se sednu. Podívej se mezerou mezi větvemi línoplazy.
1: Je hrozná tma. Nic nevidím.
0: Tišej, prosím.
1: Už vidím. To má být úkryt, ta kopa kamení před námi?
0: Pod tou kopou je vchod, kde je schovaná většina vesničanů.
1: To je rozumné. Žádný drak ani maxi palič skály jen tak lehce nespálí.
0: Právě v to všichni doufají. Jenže nevidím maxi paliče. Kde může být?
1: Určitě je někde na blízku a číhá na kořist.
0: Kořist?
1: Lidé budou muset z toho úkrytu přece někdy vyjít, nebo ne?
0: A kde tedy je?
1: To netuším. Nemám z toho dobrý pocit.
0: Ale nechceš mě v tom nechat samotného?
1: Neměj strach. Drak vždycky drží slovo.
0: Dobře. Zůstanu tady ve křoví. A ty se zatím nenápadně přesuneš opodál a počkáš na mé znamení. Ano, zavolám línoplazy do útoku.
1: Jasně. Spolehni se.
0: Zvláštní ticho. Vzmuž se, Slávku. A pojď na to. Ven ze stínu. Maxi paliči? Maxi paliči, kde jsi? Maxi paliči!
2: Podívejme se. Není to línoplazův mrtvý rytíř.
0: Mrtvý? To tedy nejsem.
2: Ale za chvíli budeš.
0: Jakožto slavný, nepřemožitelný, takřka legendární drakoběc ti přikazuji, abys odletěl z naší vesnice, nebo tě...
2: Nebo mě co?
0: Nebo tě... Tohle na tebe nefunguje?
2: Nefunguje, pane legendární drakobíče.
0: Tak to zkusím jinak. Línoplazy, do útoku!
2: Línoplazy, jak se opovažuješ do mě vrazit? Skoro si mi zlomil křídlo.
1: Promiň, Maxi paliči, snažil jsem se tě překvapit.
2: Ty ses spolčil s tímhle člověkem.
1: Trošku mu pomáhám. On mě totiž na rozdíl od tebe pořád nekomanduje. Co myslíš? Člověk a drak? Jde to dohromady?
2: Línoplazy? Jo tě...
1: Roztrhám na kusy, to už si mi říkal několikrát. Nejdřív mě ale budeš muset chytit.
2: Chytím tě! Levou zadní, ale pak si mě nepřej.

0: Psi paniči, rychleji, přijdej.
1: Neboj se, hned tě dohoním.
0: Vsaďme se, že mě nikdy nechytíš.
1: Já, že nechytím nejlínějšího draka na světě.
0: Přesně tak.
1: A co se vsadíme?
0: Když mě nechytíš, odletíš navždy z této vesnice a nikdy se sem nevrátíš.
1: O, najednou ti záleží na vesničanech. To je mi novinka. Nezačal se s nimi přátelit.
0: Někdy se lidé můžou chovat líp než draci.
1: Jo, jen pokud tě neuvězní, nevyženou nebo nezabijí. Ale toho se ty nemusíš bát, protože po tomhle závodě s tebou mám jiné plány.
0: Aha, takže když vyhraješ, dáš si mě k večeři?
1: Ani náhodou. Budeš mi až do konce svého ubohého života lovit ty své lidské kamarádičky. Ha!
0: Platí! Tak, do toho! Ještě máš sílu, Maxi Paliči.
1: Není fér! Měl jsi náskok!
0: Nerepcej a pohni kostrou! Tak co? Zdáváš se?
1: Nikdy!
0: Nepřeceňuj se! Přece jenom si za ty roky pořádně stloustnul.
1: Nebuď drzý, houžvičko! Ne, ne, to ne! Už dál nemůžu! To je!

0: Jakie to możne? Był sprzece wżdycki tak liny.
1: Liny? Ale taky rychlý. A chtěl jsem se tě konečně zbavit.
0: Myslíš, že ti vesničané poděkují? To určitě. Připrav se, že tě brzy vyženou.
1: Ty tu prohru asi jen tak nepřekousneš, co? Zbohem.
0: Nech si svou vesnici, línoplazy. Najdu si jinou. Bez hloupých, líných draků, kteří jí budou pomáhat.
1: Být tebou, tak nechám lidi na pokoji.
0: Ty jsi hrozný tvor, línoplazy, ostuda všech draků. Jednou si tě stejně dám k večeři.

0: se sázel s takovým bláznem!
1: Nikdy bych si nepomyslela, že budu děkovat za svou záchranu drakovi. Jsme vám velmi vděční, pane... Pane... Jakže se to jmenujete?
2: Línoplas.
1: Línoplas? Zvláštní jméno.
3: Taky jsem si to na začátku říkal, ale zjistil jsem, že jde jen o maskovací přezdívku pro nejrychlejšího tvora, jakého znám.
2: To my, draci, tak děláváme, abychom zmátli nepřítele.
4: Slávku, ty jsi mě zase zachránil. Děkuji.
3: Julko, to byla maličkost.
4: Děkuji i za ostatní.
3: Pro tebe bych zdolal i 100 draků.
4: Ale jenom kdybys kvůli tomu nemusel vstávat brzo ráno z postele.
1: Jsem na tebe moc pyšná, Slávku. Tví rodiče by byli určitě hrdí, že mají tak statečného syna.
3: Děkuji, babičko. Bez tebe bych asi nikdy nepřekonal svou věčnou... tu... no... jak se to jen řekne?
1: Lenost.
3: To slovo vůbec neznám.
4: Doufám, že zůstanete s námi, pane Línoplazi.
2: Pane Línoplas, to zní skvěle.
4: Potřebovali bychom totiž pomoct s pečením chleba, než si postavíme novou pekárnu.
2: No, já mám ještě hodně práce, musím totiž počítat.
1: Pane Línoplasi, prosím, zdržte se u nás na chvíli. Jsme vám velice zavázáni.
4: Ano, díky vám Slávek konečně zjistil, čím by mohl být, co mu jde nejlépe ze všeho.
3: Co tím myslíš, Julko?
4: Myslím... že tě sousedé jmenují starostou. Nikoho jiného by nenapadlo vymyslet chytřejší plán na záchranu naší vesnice.
3: A takový starosta má hodně práce?
1: Záleží na tom, kolik má pomocníků.
3: Línoplazi, co na to říkáš?
2: No, nevím. Víš, že slovo práce do mého slovníku nepatří?
3: A co takhle... občasná pomoc dobrému příteli s možností kdykoliv si odpočinout na louce?
2: To zní líp.
3: Tak to bychom měli. Ale teď už vážně musím
4: jít... Musíš si jít pospat.
1: My víme.
3: Spát budu až večer. Po práci.
1: No ne.
3: Teď musím do pekárny podívat se, jaké jsou škody a jak je co nejrychleji opravit. Pomůžeš mi, Línoplazi?
2: Cože? Teď hned?
3: No ano. Práce nepočká, kamaráde.

0: ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u naší dnešní pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune. No ty se teda tváříš, stalo se něco?
0: Nic vážného, jenom počítám.
1: Aha, a co pak počítáš?
0: Ani se neptej, Jani. Co si myslíš o slibech? Mají se plnit?
1: No samozřejmě, sliby se rozhodně mají plnit.
0: Ale ty je neplníš.
1: To teda plním, jen někdy ne úplně hned.
0: No hned tedy rozhodně ne. Já totiž jsem napočítal hned 5 tvých nesplněných slibů.
1: Počkej, doopravdy, to je mi tedy líto, ale já to napravím. A třeba hned teď?
0: Tak dobře tedy.
1: A co jsem slíbila a nesplnila?
0: Jo, co? Třeba, že spolu půjdeme jezdit na kole.
1: Jasně, už si vzpomínám. No tak si vezmi kolo a jdeme na to.
0: A holky a kluci se zatím můžou poslechnout tvoji krásnou písničku, která se taky jmenuje Kolo. Ušounova písnička.

0: Ušoune, jeď! Šlapej! Šlapej!
1: Hurá, jadu, jadu! A dokonce bez postranních pomocných koleček! Jo.
0: To je krása! Jsem moc ráda, že tenhle slib jsem splnila.
1: Joj. Uf, já taky.
0: To je paráda. A co tam máme teď? Myslím, který slib jsem ti ještě dala a zatím nesplnila.
1: Ještě jsi mi slíbila 5 žvejkaček.
0: Počkej, to není problém. Tu máš.
1: Je, díky, super. Už mám 5 žvejkaček najednou v puse.
0: Ne, ušou ne, všechny najednou do pusy přeci nepatří.
1: Proč ne?
0: No právě proto, že když má člověk nebo strašidýlko plnou pusu žvíkaček, tak nemůže pořádně mluvit.
1: To je pravda.
0: Tak holky a kluci, víte co? Já tenhle slib, který jsem dala Ušounovi, splním hned 2x. Zaspívám vám písničku 5 žvejkaček a Ušoun si zatím požvíká a potom tu obří žvíkačku na chvíli vyndá, aby zase mohl mluvit.

0: a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které Jana dneska plní sliby.
1: Už jsme s Ušounem jezdili na kole, Ušoun si vyžvíkal 5 žvejkaček a teď...
0: Teď jdeme do zoo.
1: Na lvy a tygry a opice. A já se těším.
0: No vidíš, jak je to plnění slibů skvělé, co?
1: Vidím.
0: Tak vzhůru do zoo.
1: A po cestě vám ještě k tomu zaspívám další písničku Zoologická zahrada.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska plním sliby, protože doteď nebyl čas.
1: A já se mám jako král a dokonce jsem právě před chvílí viděl i lva, krále zvířat.
0: Jsme v zoo, protože jeden ze slibů, který jsem Ušounovi dala, byl, že spolu zase vyrazíme do zoo.
1: A když už jsme tady,
0: využijeme toho a poprosíme některé z místních zvířátek, aby vám dalo naši dnešní hádanku.
1: Ušounova hádanka.
0: Ušoune, otoč se, ať můžeš hádat taky. Dobrý den, prosím vás, mohl byste vaší řečí promluvit na holky a kluky? Oni budou poznávat, kdo jste.

0: Kdo je to?
1: Je to gorila.
0: Výborně, Ušoune. Výborně, holky a kluci. Je to gorila. A gorilám se v pražské zoo daří. Dokonce tak, že natáčeli pro děti i večerníček.
1: Večerníčky mám rád a taky hajaji a pohádky.
0: Tak co, kdybychom teď splnili slib oba?
1: A který myslíš?
0: No ten, který jsme dali holkám a klukům, že v každé Ušounově pohádkové školce bude pohádka.
1: Tak jo! Ušounova pohádka!

0: Byl jednou jeden rybník a v tom rybníce hospodařil vodník Čepeček. Byl to dobrý vodník, hleděl si své mokré domácnosti a člověku neuškodil. U rybníka stál mlýn. Mlel v něm mlynář Škrábek a okolo něho se otáčela jeho dcera Madlena. Jednou na večer kouřil Škrábek fajfku a Madlena myla talíře od večeře.
1: Madleno, slyšíš? Madlena.
2: Co je, táto?
1: No sedíš si na uších, holka, abych všecko sám. Žába nějaká nám zabloudila až do síně. To je mi ale návštěva.
2: Vodník.
3: A totiž já jsem přišel...
2: Nehrn se mi přes práh, pokabal bys mi podlahu.
3: Totiž já přišel...
1: Neměl Čepečku na prázdno a radši pověz, co tě sem přivedlo.
3: Já si přišel pro radu, ale spíš pro trochu pomoci.
2: Máme svých starostí dost.
1: Moc rád tě v rybníce nevidím. A teď bych tě měl jít na ruku? Radši to ze sebe vysyp, ať mi promarnou řeč s tebou nevyjasne ve fajfce.
3: To je tak, mlináři. V rybníce je holý rok. Neurodili se korejšci, aby měli kapři co jíst. A nenarostla ani řasa, aby měli co zobat. Jsou ti moji kapři holý hlad. A tak jsem tě, mlináři, přišel poprosit o trochu spařeného zrní. Já bych to těm kaprům podstrojil jako hostinu.
1: To si přišel zrovna na pravého.
2: Sami tu ve mlýně třeme bídu snouzí.
3: Voní tu po večeři maso.
1: Co? Přijdeš jako žebrák s prosíkem a budeš vyčítat?
3: A dukátů máte v truhle tolik, že se od nich k rybníku blýská jako od měsíce, když se v nich přebíráte.
2: Tato, ten zelený panáček mi snad vyčítá i mé věno. Budu se vdávat, víš?
3: No.
2: A pána si vezmu. A jakého?
3: Kvakva.
2: Za chvíli bys chtěla, abych i ty dukáty naházela do rybníka tvým kaprům.
3: Chci pro ně jen trochu zrní, pro ty hladovečky.
1: Řeči už si namlel dost a tohle je mé poslední slovo.
0: Čepeček nepřinesl kaprům ze mlýna ani zrnko. Přešel pod ně od konce do konce rybníka a ukázal jim prázdné ruce. Kapři si jen vzdychli na hladové bříško. Čepeček si vylezl na vrbu nad rybníkem a vymýšlel, kde pro ně vyprosit trochu krmení.
4: Než se pátek sejde zpátkem, bude svatba s pánem. On mi dá prstýnek na prst a v něm zlatý kámen.
3: Tobě je nějak veselo, Madleno.
2: Aby nebylo. Jdu si do města pro pentle na tu svou svatbu. Už bude do 3 dnů?
3: Madleno, k snídani od mlýna vonělo až sem maštěným hrachem.
2: Když vonělo, tak vonělo.
3: Madleno, ty jsi ženská a srdce máš měkčí. Nezbylo tam pár žic hrachu pro mé kapry.
2: Ale když já strmánku tolik pospíchám pro ty pentličky.
3: Sám bych ti je nasoukal. Bylo by jich plné rákosí, jen bys je sezbírala. A červené by byly a modré a žluté a všelijaké. Žádná nevěsta ještě tak pěkné pentle neměla. A nedala bys mi za ně ani groš. Všecko zlato v truhle by ti zbylo pro ženicha.
1: S kým se to tam, Madleno, u rákosí vybavuješ?
2: Ale Hastrman mi tu slibuje pentličky za trochu hrachu.
1: To tak, schybneš se pro pentličku a stáhne tě.
3: Já nejsem vodník zrádný, Madleno, já všecko poctivě.
1: Přetáhni ho růžencem, to na Hastrmana platí.
2: Abys mi tady, Hastrmane, před svatbou neuškodil.
3: Quack, když jsi, Madleno, taková, uchystám ti takovou svatbu, jakou jsi sama poručila.
0: A Čepeček zmizel v rákosí a vydal se tajně pod vodou ke mlýnu. a rovnou do komory, kde už bylo nachystáno k svatbě. Leží tam ta truhla plná dukátů pro ženicha a v koutě soudek s vínem, aby pan ženich měl dobré pití. Čepeček, krůček a krůček odtruhli k soudku a zamlel vždycky třemi prsty křížem přes sebe a řekl k tomu tajná vodnická slova. Pak se proměnil v tenký potůček a odplynul zpátky do rybníka. A na třetí den byla ta slavná mlynářská svatba.
5: Vítám vás, pane ženichu. A tuhle vám vedu Madlenu.
6: No, mlín je to pěkný. Jen jestli má celý rok dost vody.
5: Vody je celý rok v nahonu až povrch, ale tuhle je Madlena.
7: A tuhle jsem já.
6: A co mi, pane mlynáři, k té vaší Madleně přidáte?
5: Bude to celé bohatství, pane ženichu.
7: Plná truhla dukátů.
5: A svatba bude slavná.
7: Pít se bude víno.
6: Obojího si rád užiju bohatství i vína, ale rád bych z toho už něco viděl.
5: Tuhle je Madlena.
6: Ale taky něco z toho ostatního.
8: To by pan ženich s námi musel do komory.
5: Tady je truhla, pane ženichu.
6: Pořádná je. Dubová. Železem kovaná.
5: A zlatem nadívaná.
6: Mohu ji otevřít.
5: Tu je klíč, pane ženichu.
6: A nebo snad raději pana nevěsta.
7: Já sama.
9: Je. Samá voda. Učtil jste mě pěkným věnem, mlynáři. Mám ho plné boty. Samá voda.
10: Sám jsem přece ty dukáty skládal do truhly.
2: A kolikrát já jsem je přepočítávala?
9: To jsou jen samé řeči. Věřím, kdo chceš. Natočte mi aspoň trochu vína, abych odevší té mokroty nenastydl.
10: Natoč, Madleno, ať se pan ženich zahřeje.
7: Aby se všechno napravilo. Poslušte si, pane ženichu. Na naše usmíření, pane ženichu.
9: To má být víno. Leda z rybníka točené. Zas voda. Zase samá voda. Z takového domu, kde ženicha hostí samou vodou, z takového domu nevěstu nechci.
0: A tak se ta mlynářská svatba rozešla jako voda po lukách. Madlena zbyla lakomému mlynáři ještě 7 let na ocet. A to, co k svatbě navařili, museli hodit do rybníka. Čepečkovi kapři z toho měli bříška tuze vypasené.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě skončila dnešní pohádka a já jsem tu připravená na další plnění slibu.
1: No ale teď jsem na tebe zvědav. Tenhle slib nebude snadné splnit.
0: A připomeneš mi ho, prosím?
1: Jasně, slíbila jsi, že se podíváme do pouště na velbloudy.
0: Aha, tak počkej chviličku. Haló, prosím vás, vezmete nás na Saharu? Co? Bezva, díky. Tak letadlo je tu, Ušoune. Nastupujeme. Poušť jménem Sahara je daleko, ale letadlem jsme tam na to šup.
1: Hurá, letíme za velbloudy, teda za velbloudy. A Jani, zaspíváš nám k tomu? Prosím, prosím.
0: Jasně, jdu na to.

0: super písnička a už vidím i velbloudy.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska plním sliby.
0: A jde ti to perfektně. Už máš skoro splněno.
1: Jak to skoro? Já myslela, že jsi říkal 5 nesplněných slibů.
0: Ano, to jsem říkal.
1: A já jich 5 splnila. Počítáme. Nejdřív jsme byli na kole, to je jeden slib.
0: Pak jsem dostal 5 žvíkaček, to byl druhý slib.
1: Potom jsme byli v zoo, to je třetí slib.
0: A na velbloudech, jo, pozor, to je 4. slib.
1: Aha, a pohádka?
0: Tu jsme kamarádům posílali oba a nebyl to tvůj nesplněný slib, takže se to nepočítá.
1: Aha, jasně. Tak co je ten můj 5. nesplněný slib?
0: Slíbila jsi, že si ještě někdy budeme počítat půlky.
1: Ale Ušounku, tohle přece není nesplněný slib. Vždyť půlky si můžeme počítat kdykoliv. Hele, jeden zadek a na něm 1, 2 půlky.
0: Ne, já jsem myslel v tvé legrační písničce přece.
1: Já ti rozumím, jen si z tebe trošku dělám legraci. Tak, protože naše dnešní pohádková školka už pomalu končí, půlky si spočítáme na závěr, ano?
0: Ano, a potvrzuju, že potom jsou všechny Janiny sliby splněné.
1: Hurá!
0: A vy nám, holky a kluci, dneska namalujete velbloudy nebo letadlo, co? Nechám to úplně na vás.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už zkrátka přesně budou vědět, co mají udělat a my pak někomu z vás pošleme odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a plňte svoje sliby.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr spočítáme půlky. Chtěla jsem říct, že si na závěr dáme moji pohybovou písničku. Tak se připravte, budeme se hýbat.
0: Jo! Ušounovo cvičení.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj a dobré odpoledne přejeme Mezi námi zvířaty. V Rádiu Junior vás vítá zvířecí agentka Veronika Hájková. Mými hosty jsou dnes představitelé dvou velmi významných organizací, které pomáhají zvířatům v nouzi. Je to paní Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat. Zdravím, Evy.
2: Ahoj Veroniko, ahoj posluchači a moc děkujeme za pozvání.
1: My děkujeme, že jste přišli. Druhý host můj je Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna, která mimo jiné vznikla za účelem ochrany zvířat v lidské péči a podpory chovatelství. Takže zdravím taky.
3: Já vás taky zdravím, Verčo, zdravím všechny posluchatele a posluchače. Každopádně také moc krát děkuju za pozvání.
1: Vy jste miláčkové. Já jsem ráda, že jste tady. A právě chovatelství bude jedním z témat dnešního našeho povídání. A zaměříme se na chov exotických zvířat, která nemají v našich končinách přirozené podmínky k životu a jejich chov je tedy poměrně náročný. No a to hlavně na vědomosti a odbornost. Samozřejmě těch, kteří je chovají. Což se týká našeho třetího hosta, Salvatora. Je to tegu argentinský a je nádherný a propojuje oba mé lidské hosty, protože Lukáš ho zachránil a chová a Eva ho miluje. Je to tak.
2: Je to tak.
1: No, a Salvator miluje Evu, jo. Ona s ním provádí takovou terapii ještěrem, to znamená, že se s ním cicmuší a mňuňá tohleto. Ale pozor, zároveň Eva říká, že exoti nejsou maskoti a v závorce tam jako je, že taková zvířata nepatří do rukou každému. Je to tak, Evo?
2: Je to naprosto tak, jak říkáš. My tady jako nadace na ochranu zvířat připravujeme i kampaň a následně i takový dlouhodobější projekt s názvem Exoti nejsou maskoti. On se u nás v České republice rozmohl takový velmi nepěkný nešvar, že skutečně exotické třeba ptactvo, stejně tak plazy, jsou jako na vzestupu jako zájmu. Je tady obrovská poptávka a kde kdo i bez jakýchkoliv chovatelských dovedností, znalostí, bych chtěl chovat prostě jakýkoliv druh zvířete, který je nepůvodní, jako exotický.
1: Lukáši, souhlasíte?
3: Určitě souhlasím, protože opravdu v dnešní době, ať to jsou chovatelské potřeby, ať to je s formou internetu, není tam absolutně žádný problém. Dneska, když se rozhodnete, že si chcete pořídit krokodýla, tak vám to zabere prostě hodinu googlení a seženete si prostě krokodýla a vsadím se, že ho do hodiny máte.
1: Takže... Lukáši, to jste mě trochu vylekal. A jak byste se potkali s Salvátorem?
3: No, se Salvátorem to bylo tak, že já jsem se už nějakou dobu věnoval záchraně zvířat. Primárně teda v tu dobu to bylo hodně o papoušcích, což byl i důvod toho, proč jsem nastoupil do společnosti Laguna. Já sám, jelikož plazy jako takový mám rád, tak jednoho krásného dne mi zazvonil telefon a volal mi klučina, který spolupracuje s jednou nejmenovanou zoo a říká mi, hele, já jsem na tebe dostal kontakt, máme se na internetu, asi o sobě moc nevíme, nicméně mě teďka prostě přivezli drogově závislí prostě lidé ještěrků do zoo a my jsme zjistili, že je to prostě handicapovaná ještěrka, která by potřebovala péči, takže jsme řekli, že bychom na ně případně zavolali policajty, oni utekli a ještěrka mi zůstala. Nicméně on, který je vášnivý chovatel hadů, tak mi říká, hele, mám doma přes 40 nějakých hadů jako velkých a tohle se mi fakt nehodí do krámu. Postaráš se o něj? No a říkám, tak mi dej hodinu, já si přečtu něco a zavolám ti. No a bylo v podstatě do půl hodiny bylo jasno, že jo.
1: Milí junioři, je vám tady jasné, o čem si dnes budeme tady povídat. Přidejte se k nám. Těšíme se na vaše příběhy, zážitky, zkušenosti i dotazy ohledně chovu cizokrajinných zvířat. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo telefon 800 199 199. Mými hosty jsou Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat a chovatel Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna. O obou organizacích si taky dneska něco řekneme. No a dárek pro jednoho z vás vybrala produkční Daniela Vodrážková. Je to knížka Lesní škola, co nás les učí o životě. No a písničky posílá David Janečka. A tady je první z nich.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a dnes jsou našimi hosty paní Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat a chovatelka Špivoňka ze společnosti Laguna a samozřejmě Salvatore. Náš nejkrásnější host je to ještěr, je to tego argentinský, já už jsem se do něj tady za 10 minut taky samozřejmě okamžitě zamilovala, ale on mě tak jako moc nechce, on asi ten tegu nebude takový to zvířátko, který vám hned hupsne do náruče, že jo?
1: No, tak jestli tady k tomu já můžu něco říct, je to opravdu o nějaké té socializaci, řekněme. Tam mláďata těch tegů bývají ze začátku takový temperamentnější, zkoušejí, co si můžou a nemůžou dovolit. Nicméně nově mám doma ještě jednoho samečka, který je lehce přes rok. A ta manipulace s ním už je opravdu jednoduchá. To zvíře vás nekousne, ale vy si musíte jasně nastavit prostě nějaký hranice, kdy můžete vědět, kdy k němu můžete přistupovat. Samozřejmě to zvíře, když vám prostě hrozí, že nemá náladu se prostě jako nechávat vyndávat z terária, tak to prostě respektovat. Pořád je to nějaký zvíře, který má taky svoje nálady, svoje city a jako prostě když nechce, tak prostě nechce. A my to musíme respektovat.
2: Já bych na tebe, Lukáši, navázala. Já co, jakoby, protože já jsem velká jako obdivovatelka a opravdu jak plazů, tak i jako dalších druhů zvířat, které jsou jako specifický, jo. Protože plazy, ať už teda ještěři nebo hadi, prostě šupinatí, tak oni mají poruchu autistického spektra. To já vždycky říkám, jo, že nevyjadřují emoce, jako zdánlivě. A ta socializace samozřejmě není to pes, kočka, to je jasné i našim posluchačům. A získat si jakoby jejich přízeň, natož pak přátelství, tak trvá opravdu dlouho. Jo, protože i s těmi drobnějšími druhy, jako jsou třeba agamovitá čeleť nebo chamelonovitá, tak to trvá prostě třeba 3 roky, než si získáte to přátelství, jo? I tu důvěru toho plaza. A pak už s vámi i komunikují, jak říkám, já jsem se taky věnovala záchraně zvířat, který byly z problémových chovů, měla jsem třeba agamy, tak jako běžně jsme komunikovali, že jo, Veroniko, my jsme u tebe byli, třeba s Odřichem nebo s Blaženkou a prostě viděla si, že umí kadencí hlavy, jako pozdravit, zvedají přední končetiny, jo,
0: komunikativní naprosto,
2: jsou. No, ale no. Jak říkám, je to o tom, že třeba Lukáš je zkušený jako ošetřovatel, chovatel a má dovednosti, znalosti a vytváří podmínky, ale přesto znovu se jenom vracím k tomu, že u těchto jako náročných druhů, zvlášť u těch třeba středních a velkých plazů, tak vytvořit ty podmínky v zajetí prostě není jednoduché a respektive není možné je vytvořit nikdy tak, aby odpovídali tomu přirozenému prostředí.
0: No jasně, to je samozřejmá věc. Já teda ještě bych, protože už nám tady přišel krásný dotaz od Madlenky, a já bych připomněla, že máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz a budeme moc rádi, když se budete ptát a budete nám psát. Madlenka by chtěla být veterinářkou exotických zvířat a chce se zeptat, co má ještě za zranění nebo handicap. Zdraví, Lukáše.
1: Ahoj Madlenko, já tě taky zdravím. Po stránce, co se týče handicapů, tady Salvátora. Salvátorovi, jelikož nebyla dodržovaná správná vlhkost v tom teráriu a v rámci toho chovu, tak Salvátorovi kůže zaškrtila prstíky, takže přišel o spoustu drápků a prstů. A zároveň tedy má i nedorostlý ocásek, což je možný, že mu jeho sourozenci z toho odchovu tedy dá ukousli. Takže asi takový to v tuhle tu chvíli handicap. Také, když jsem si ho bral, tak to zvíře mělo v sobě parazity, ale to už je to asi víceméně takový to nejmenší, co člověk u těch plazů řeší a asi i nejméně nákladný.
0: Mm-hmm.
2: Madlenko, já navážu ještě na Lukáše. Takhle, problémy u těch, my jsme se bavili teď o plazech, u těch exotických plazů, tak jsou především v tom, že trpí v těch problémových chovech. Jo? To znamená, není jim podávaná správná výživa, je potřeba doplňovat vápník, vitamíny, jo? Protože nejsou vystavený jako slunci, není tam D3, jo? Vitamín D3 je velmi důležitý i pro vás, pro děti, tak stejně tak pro ty plazy. Jo? Tam se vlastně to přirozené slunce tak se nahrazuje takovým umělým zářením. No a nejčastějšími problémy jsou i různá, a Lukáš už zmínil třeba záděry, protože ti plazy musí převlékat kůži, tomu říkáme. Jo? Často jdou do svleku a vznikají tam třeba různé záděry, různá zranění a tak dále. A ještě bych chtěla zmínit, že veterinárních lékařů, Madlenko, specializovaných na exotická zvířata je v České republice velice málo. Na prstech dvou rukou bys je spočítala, takže fandíme ti a určitě bude skvělé, když se staneš specialistkou na exotická zvířata jako veterinární lékařka.
1: Souhlasím.
0: Výborně.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes tu máme představitele dvou společností, které pomáhají zvířatům. Evu Hodek z Nadace na ochranu zvířat a Lukáše Pivoňky ze společnosti Laguna. A děkuji všem milým juniorům, kteří se k nám přidali, jako třeba Jana a Bára, napsali na radiojunior@rozhlas.cz. Já ani Segra jsme ještě nikdy neviděli, jen ještěrku malinkou v lese, ale viděli jsme film, kde byl velký varan a tam říkali, že dokáže sníst člověka. Je to pravda?
1: Tak, ahoj holky, já vás zdravím, určitě to pravda tedy je. Dokonce jsem se setkal, mám kamaráda, který je velice uznávaný cestovatel, fotograf, který jezdí po různých destinacích a samozřejmě navštívil i ostrov Komodo, kde jsou právě ti největší varani, právě ti varani komočtí. Varani komočtí jsou ještěrky, který dokážou opravdu sežrat dospělýho člověka. On mi říkal takový příběh, tam v podstatě vy, když tam přijedete a chcete si ty varany nafotit, tak dostanete k sobě, řekněme, kustoda, člověka, který má v ruce takovou 4metrovou tyč, trojzubec, a ty varany od vás v podstatě odhání, oni už to samozřejmě vědí, že nemůžou na takovou vzdálenost k ním. Jenže, samozřejmě, bohužel, lidé jsou úplatní. Uplatili kustoda, pána fotografa, který tam byl předtím, tam nechali na tom ostrově i přes noc. A ráno z něj našli jenom foťáka pantofly. Takže opravdu stalo se to, může se to prostě stát. Proti takovýhlemu zvířeti absolutně člověk je jak moucha v poměru.
0: Já myslím, že to vypovídá jasně o tom, že příroda je krásná kolem nás, ale my lidi bychom si měli uvědomit, že jsme jenom její součástí a ne machrovat.
1: Přesně
0: je to
1: tak.
0: Je to tak. Prostě. Evo, tady je dotaz na tebe. Jak se Eva dostala k profesionální ochraně zvířat? Dá se to říct nějak stručně, protože to už
2: pokusím,
0: je dlouho, co?
2: Já se pokusím stručně, a protože prostě naši posluchači jsou ve věku, kam já bych se třeba ráda vrátila. Určitě bych se už tenkrát rozhodla pro ochranu zvířat nebo pro práci se zvířaty. Tak já jsem jako byla tenkrát, my říkáme vždycky zmatená jako včela, jo. Ale věděla jsem, že se chci vydat buď cestou právě práce se zvířaty, a nebo mě bavilo jako umění, výtvarné umění. Nakonec jsem stejně skončila u ochrany zvířat a byla to náhoda. Vysloveně jsem byla na životní křižovatce, to se tak jako stává, jo, naši posluchači, že můžete třeba a nikdy není pozdě, jo, že jsem dělala práci, která mě naplňovala, bavila, ale pak jsem se najednou rozhodla a viděla jsem, že Nadace na ochranu zvířat hledá ředitelku. A já jsem si troufala, řekla, proč ne? A byla jsem přijatá.
0: Ředitelko.
2: No, ale trvalo mi opravdu několik let, než jsem, protože ono to není o tom, že jako něco jako ředitelujete, někde jako mudrujete, ale prostě já jsem vstoupila do té ochrany zvířat, jak se říká, nepolíbená, a musela jsem se jako hodně věcí naučit.
0: Mně se líbí, že ty říkáš, že si to dělila tu pozornost i mezi to výtvarné umění. Já si myslím, že u těch zvířat si se taky našla, protože něco tak nádherného, jako je třeba tady ten Salvátor, tak jako to se fakt málo kdy vidí.
2: Jo? Ne, opravdu příroda je umělecké dílo, ano, jo, a ano, všechny jeho součásti, zvířata, fauna, flora, prostě jsou to jako umělecká stvoření.
0: I ty malé ještěřičky, co běhají u nás po dvoře. Lukáši, jak jste to měl vy vlastně s tím? Jak jste se dostal k ochraně zvířat?
1: No, hodně, za mě teda hodně podobně jako Eva. V podstatě před první vlnou covidu jsem se rozhodl, že když už prostě mám doma spoustu zvířat, tak proč se neskusit věnovat zvířatům? Samozřejmě asi je potřeba říct, že mnohdy to jde prostě od píky, kdy v podstatě kydáte, dostanete se ke zvířatům, ale ne k nějakým plnohodnotným věcem. Já jsem se vydal cestou toho, že jsem nastoupil na jednu nejmenovanou veterinární kliniku jako zdravotní bratr, ale ne tak, že bych podával léky, ale jako taková ta následná péče, jakožto, že s pejskama po operacích chodíte na venčení, kontrolujete jim karty, upozorníte prostě kvalifikovanou veterinární sestru, aby tomu zvířeti podala léky, že je prostě čas, aby dostal tyhle ty léky. To jsem nějakou formou vydržel. Záhy na to jsem se chtěl dostat ke zvířatům ještě blíž, takže jsem nastoupil jako ošetřovatel do jedné takové pseudozáchranné stanice, která se za ní jenom vydává. Tam jsem se s tím absolutně nestotožnil a nechtěl jsem s tím projektem absolutně být spojovaný, protože už jsem měl za sebou pár lidí, kteří za mnou opravdu jako po stránce té záchrany zvířat stáli, věděli, co dělám, jak to dělám, a nechtěl jsem být tady s tím projektem spojovaný. No, tak jsem nakonec potom plynule právě přešel do Laguny. A zároveň ta záchrana zvířat není úplně jako moje práce jako na hlavní pracovní poměr. Moje práce je v podstatě pořád, když jsem zůstal u své profese, což je číšník barman. Ale ve volném čase právě děláme ty interakce s těma dětma, domovy důchodců.
0: Je vidět, že ta cesta kolikrát je velice klikatá a opravdu prostě ty zkušenosti musí člověk nabírat. No, milí junioři, já myslím, že to je velice poučné, to, co tady říkal Lukáš, ale zase nestyďte se začínat tím, že někde uklízíte, nebo prostě, jo, jako já to vlastně znám, protože taky chodím pomáhat na veterinu, dělám tam něco podobného jako Lukáš a hrozně mě to baví. Teď si pustíme písničku a po ní si povíme dál, představíme si tu organizaci Laguna, já myslím, že bychom o ní měli něco říct, samozřejmě i o nadaci na ochranu zvířat, a protože ta písnička se bude jmenovat Les, tak já připomenu, že dneska jeden dárek pro jednoho, kdo nám napíše, se jmenuje Lesní škola, co nás les učí o životě, a prosím vás, teď toho Pokáče vůbec neberte vážně.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Začněte pondělí s humorem.
2: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
2: Tam, kde sranda nikdy nespí.
3: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mými hosty jsou Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat a chovatel Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna. Máme tady další e-mail. Děkuju, ahoj, ještěři, ještěrky, gekoni, adami, největší varani. Setkala jsem se pouze s ještěrkou v lese, kde jsme sbírali borůvky a ona byla schovaná, proběhla mi mezi prsty. No Regino, děkujeme za tuhletu zprávu. Samozřejmě, že ještěrky v lese jsou prostě bezva, hlavně to říká hezky o tom, že máte tam zdravý les a zdravé prostředí. Já je mám i na tom, já je mám i na jak se to jmenuje teďko? Ne na skalce, ale my máme to, co je takhle před domem.
4: Na zápraží.
3: Ježíš Maria, to bylo slovo. Na zápraží mě běhají ještěrky, takže já si taky vždycky říkám, že jsem šťastný člověk. No, ale já jsem slíbila, že bychom přece jenom představili ty vaše organizace. Nadace na ochranu zvířat je asi jedna z prvních, která tady vznikla na pomoc zvířatům, že jo?
5: Je to tak, no, ono už je to jako přes 30 let, takže jsme tady dlouho a opravdu po celou tu dobu se snažíme zvířatům pomáhat. Ta ochrana není jenom o tom, že děláme třeba osvětu, jo, právě i jako i díky tobě, Verčo, že můžeme přicházet jako do tvých pořadů a že za ty roky jsme taky jako mohli představovat ty příběhy těch zvířat. Ale děláme legislativu, právní ochranu, nebo jestli tomu budou posluchači rozumět, tak jako žijeme ve společnosti, je potřeba, aby tady byly nastaveny správně zákony a ty nám pomáhají potom ta zvířata chránit. A samozřejmě děláme spoustu další práce, děláme krásné akce pro veřejnost, i pro děti, samozřejmě. Naší cílovkou jsou jako děti a rodina a zvířata. Takže, jak říkám, vždycky my chráníme, máme rádi zvířata a pomáháme zvířatům.
3: A to tam projekt Exoti nejsou maskoti. To je prostě vznikne nápad, nebo vy si řeknete, už máme hodně různých takových indicí, že tady je něco špatně. A jak se takový projekt připravuje, nebo jak vlastně si to jde říct takhle nějak jednoduše?
5: Tak my sledujeme samozřejmě ta palčivá témata, jo, která prostě my řešíme v nadaci, protože jedno, co jsem ještě nezmínila, tak je, že máme poradnu SOS zvíře bezplatnou pro veřejnost a řešíme samozřejmě kauzy těch zvířat. Jo, a to jsou týraná zvířata, nelegálně třeba odchycená z volné přírody nebo usmrcená. Bohužel i takto strašná jako témata a tyto případy my v nadaci řešíme, je to velmi těžká práce, takže my jsme, jak jsem už jsem to zmínila na začátku, že tady v posledních jako 15 letech opravdu roste poptávka, roste obrovský zájem o chov právě plazů, exotických ptáků a tak dále. A my tím pádem nám ale narůstá množství případů těch týraných zvířat, protože mnohdy jsou, a jako převážně jsou ta zvířata týraná z neznalosti, z nevědomosti, z nedbalosti. Jo, takže my se dostáváme k tomu, že jsme se rozhodli třeba, tak jako jsme dělali projekt Kočky nikoho, my tady máme obrovskou populaci bezprizorních toulavých koček, o který se nikdo nestará, tak jsme se rozhodli sledovat další témata, a právě na ty připravujeme projekty, jako jsou Exoti nejsou maskoti, protože máme čím dál tím více problémů právě s chovateli, se soukromými chovateli, ale i kontaktními zooparky, v nich se nachází ta exotická zvířata.
3: No, já teda musím říct, že společnost Laguna jsem donedávna brala jako společnost, která pomáhá hlavně papouškům.
6: Je to tak. V podstatě naší tou asi nejhlavnější náplní a nejčastější zvířata, který řešíme, jsou právě papoušci. Každopádně je potřeba určitě zmínit, že ta pomoc není pouze o papoušcích. Věnujeme se i záchraně exotických koček velkých, takže to jsou různé pumy, tygři, serválové.
3: A Karakalova.
6: Karakal, ano, máme Karakala i.
3: Ten tady byl.
5: Ten no, se Sebastiánem.
3: Ten tady byl.
6: A zároveň teda tím, že asi jsem v Laguně a že náš pan veterinář, právě Sebastián Franco z Modřanské veterinární kliniky Vet Exotic, řeší plazy a papoušky a je to naším veterinářem primárně, tak řešíme už momentálně i plazy, což je příklad tady Salvátora a spousty dalších plazů, který mám tady doma v péči.
3: Tak děkujeme za odpověď. Máte ještě pořád, milí junioři, šanci napsat nám na radiojunior@rozhlas.cz. My si dáme další písničku a po ní pokračujeme. Mými hosty jsou dnes Eva Hodek z Nadace na ochranu zvířat a Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna.

0: Posloucháte pořád mezi námi zvířaty a naše zvíře, které tady máme. Nádherné tegu argentinský salvátor, miláček. Samozřejmě přitahuje pozornost všech, kam přijde. No ale je tady dotaz, proč si myslíte, že lidi chtějí chovat ty exoty? Proč prostě je to tak přitažlivá věc?
1: Tak v zásadě já, když budu mluvit třeba za sebe, já jsem vždycky jako byla hrozně zvědavá, jo. A to byla první věc. A druhá, že mě fascinoval svět, který mi jako nebyl pro mě známý. Jo, že je to otázka i jako toho, v jakém prostředí žijeme, v jaké kultuře, že pro nás tato zvířata jako jsou nepůvodním druhem a neustále nás fascinují. Proč vlastně v těch třeba zejména evropských zemích lidé tak hojně a houfně navštěvují zooparky nebo zoologické zahrady? Protože opravdu ta fascinace něčím, co je vlastně pro ně neznámé, neznámého původu.
0: Krásné, barevné, ano.
1: Jo, je to atraktivní. Samozřejmě exotičtí plazy nebo exotická zvířata jsou atraktivní.
2: Já, jestli ještě do toho můžu vstoupit, spousta lidí chce chovat exotický zvíře. Když to budu situovat po jedné stránce, po stránce papoušku, papoušci dokážou krásně mluvit. Bez jakýchkoliv zkušeností si prostě pořídějí papouška, špatně ho krmí jenom s vidinou toho, že prostě jim bude dělat a povídat v obýváku prostě krásně, ale neuvědomují si, že je to závazek na spoustu let. Další, myslím si, že a hodně často jsem se s tím setkával, spousta lidí si pořeší, ať je to agama, ať to jsou hadi, různí velcí plazy, z důvodu toho, že bohužel v dnešní době je strašná spousta alergií a lidé prostě psy a kočky, alergie prostě na psy a kočky, na srst, je to způsobený tím, že oni si řeknou, tak si pořídíme agamku, a ono je to opravdu, když to řeknu bošklivě, trošku snažší, protože pejska musíte venčit, nicméně agamka dokáže, když to přeženou, vydržet 3-4 dny prostě vo vodě a vo zeleným a nakrmená zhruba třeba prostě týden. Bavíme se teda o dospělci, ne o mláděti.
1: Přesně tak.
2: Jo, takže ten člověk si může odjet spokojeně na prodloužený víkend s čistou hlavou, že to prostě to zvíře zvládne, když je dospělý. Ale pejska, kočičku samozřejmě musíte prostě brát sebou. Hmm. Takže i v tom vidím jeden z největších důvodů, proč lidi chtějí chovat exotická zvířata, primárně ty plazy a papoušky.
0: Já vám řeknu, proč já ne. Já jsem jako dítě dostala od mojí spolužečky želvu, tehdy se dala koupit za 9 korun prostě ve Zverimexu. A my jsme teda s tou želvou se zžili, ona chodila po zahradě, prostě dávali jsme jí krmeníčko, prostě že to milovali jsme jí, já jsem jí měla dokonce podepsanou, kdyby náhodou zdrhla k sousedům. No a potom můj taťka prostě, který taky měl strašně rád zvířata a prostě jsme byli taková zvířecí rodina, tak jí zazimoval podle toho, jak si pamatoval, že jako dítě měl taky želvu, no která teda žila dlouho, jako pak se ztratila prej. Což je zase další věc, že to prostě zkrátka jí zazimoval a zazimoval jí špatně na jaře. Ona byla, když jsme pro ní šli, tak byla prostě mrtvá. A pro mě to byl takový šok a tak to bylo pro mě těžký, že já jsem si řekla, že zvíře, o které je takhle komplikované se starat, prostě už nechci. Jo? Možná je to trošku o tom vašem projektu Exoti nejsou maskoti. Že jo?
1: Ano, přesně tak. A dobře tak, jako Veroniko, je to samozřejmě jako strašná zkušenost, smutná, ale jak říkám, mnohdy by bylo lépe, kdyby prostě ten zájemce, který už se rekrutuje jako v tom dětství, že jo, že se mu prostě jako líbí třeba, a dokonce jako já i věřím tomu, že je to archetypální věc, jo, archaická, že něco v nás je, já jako tíhnu vysloveně k plazům, jo. Je to nevysvětlitelný, jo. A někdo se jich bojí, jo, že má úplně jako prvotní strach, jo, prostě až panickou hrůzu z plazu. Nicméně je dobré si uvědomit, a už jsme o tom tady mluvili, jo, naťukli jsme třeba to, že tady nejsou veterinární specialisté na exotické druhy, jo, ať už jsou to plazy, ptactvo a tak dále, jich velmi málo. Další věc je ta hibernace. Jo, to je u těch plazů, to je prostě 80%, jo, těch ještěrů, těch šupinatých.
0: Hibernace, řekneme to česky.
1: Pardon, ano, takový ten, někdo by, dítě, je to zimní spánek prostě. Jo, je to takové to, jo, to přes to zimní období, ale u každého toho druhu je to navíc jako jiné, je to specifické, jo. U agam je to jiné, tady u salvátorka a tak dále.
0: Salvátorek má zimní spánek?
2: Salvátorek má také tu hibernaci. V podstatě, ale není to potřeba, aby jí měl. Jo, ta zvířata, která podléhají té hibernaci, jsou primárně, nebo dopřává se jim té hibernace z důvodu, když mají k sobě samičku, protože to vyžadují do té doby toho páření. To zvíře je potom jako silnější a to. Nicméně i u salvátora, který není zemovaný, je to o tom, že on třeba má měsíce, kdy by mohl baštit denně a pak jsou prostě měsíce, primárně takový ten podzim, zima, kdy to zvíře se tak nějakou utlumí, je víc spavý, tolik vám prostě nebaští a je v takovém, řekněme, klidnějším módu, prostě utlumu.
1: Jako utlumu, no.
0: A takže, ale to je i vůči vám, teda, že vy ho neberete tolik, nemazlíte se s ním.
1: Ne. Je to i jako, že to je období nekontaktní, takzvaně, jo. A to zvíře opravdu musí být v klidu, nesmí vydávat tolik energie, samozřejmě nedochází tam třeba jako ke krmení, jo, nebo se zvolí nějaká fáze, jakoby, která je předkrmovací a potom to zvíře jde do útlumu. Někteří, jako říkám, teď nemluvím o chovatelích, jo, ale jsou tady ti amatéři, kteří potom jako nenechávají ta svá zvířata, ty plazy do toho zimního spánku, tam spadají i ty želvy, i ta tvoje želva, až teda na výjimku třeba želva pardálí, jo, tak tam vlastně nemá hibernaci, jo. Ale pokud to zvíře je slabé, pardon?
2: V době páření, jo.
1: V době páření, jo. Jo, a zase, jo, teď se budeme bavit o tom, že
0: se to musí nastudovat
1: všechno, je to strašně složitý. Ano. Proto, jak říkám, my jako nadace na ochranu zvířat nedoporučujeme ty plazy. Jo, nedoporučujeme exotická zvířata do soukromých rukou, soukromého chovu, bez odbornosti, bez té náležité péče a vědomostí.
0: Prostě, exoti nejsou maskoti.
1: Je to tak. A nejsou pro každého.

0: Mezi námi zvířaty je pořad, který právě posloucháte na rádiu Junior. Mým hostem je Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat a chovatel Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna. My bychom teď měli vybrat jednoho z vás, který dostane krásnou knihu Lesní škola, co nás les učí o životě. Tak, úplně teda to není tak, jako abych řekla, že tady u nás v lese byste mohli potkat našeho třetího hosta, Salvátora, ale les je krásná věc a já miluju les, takže já strašně ráda, máme tady 9 e-mailů, jaké číslo, prosím, dnes zvolíme? Salvatore? Nevím,
1: řekni ty, Salvátore. Prozrať nám, Salvátore.
2: Já si troufám říct, že Salvátor by určitě souhlasil se svou budoucí veterinářkou. Takže...
0: Jo, takže vy chcete Madlenku.
2: Takže bych řekl, že Madlenku.
0: Madlenko, pošli prosím adresu, dostaneš od Salvátora, asi já bych řekla i zvěnování možná, lesní školu. Co nás les učí o životě. Takže děkujeme, dáreček máme teda obstaraný. No a já tady přečtu, Madlenka je číslo 1, ale tak máme číslo 9. Prohlížela jsem si stránky Laguny, je to prima, že existuje taková záchranná stanice. Určitě k vám přichází i zvířata zabavená celní správou. Je mi těch tvorečků líto, neumí se bránit, je to asi jako z bígly z laboratoře, ale tady se ještě mluví o druhé šanci. Takže dotaz je ten, zda se dávají do pěstounských rodin a pak se adoptují zvířata z Laguny.
2: Tak, tady jste určitě skvělý dotaz. My jakožto společnost Laguna se staráme o papoušky handicapovaný, nemocný, nebál bych se říct někdy i prostě jako psychicky labilní, který mají prostě nějaký problémy s, řekněme s škubáním, mají nějaký psychické problémy. Samozřejmě máme papoušky adoptované u různých lidí, každopádně ten proces není vůbec jednoduchý a ono bohužel spousta lidí vám řekne, my si chceme adoptovat tady z toho papouška, ale on už ten papoušek má něco prostě za sebou a není to tak úplně jednoduchý. Ten proces té adopce u nás v Laguně spočívá v tom, že ten človíček tam v podstatě za tím papouškem nějakou formou dochází. Seznamujou se spolu, fungujou spolu a my až teprve poté vyhodnotíme, jestli opravdu je ta varianta toho ubytování prostě u toho člověka a teprve poté mu ho poskytneme. A to ještě ani ne darovací smlouvou, ale deponační smlouvou, aby jsme nad tím zvířetem stále mohli mít prostě náš dohled.
0: Takže není to tak úplně jednoduché, ale lze... Lze to?
1: Ano.
0: No, já myslím, že to je takový jako moc hezký zakončení toho našeho povídání, že vlastně jsou druhé šance pro týraná zvířata a jsou lidé, kteří jim jí dají. Já moc děkuju mým dnešním hostům Evě Hodek z nadace na ochranu zvířat a Lukáši Pivoňkovi ze společnosti Laguna a samozřejmě speciální poděkování Salvátorovi, který už se teda ubytoval. Takže moc děkuju a doufám, že to není naposledy, co jsme se tady takhle setkali.
1: My děkujeme a určitě znovu rádi přijdeme.
2: Já maximálně souhlasím s Evou a děkuju moc za pozvání.
0: Děkujem.

můžeš mi poslední šanci dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímaj času, když si plánoval.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci, je tady úterý, přesně 17 hodin, od mikrofonu vás tedy zdraví Jana Richterová. No a co nás dneska čeká, v téhleté hodince budou zprávy a bude úžasný rozhovor o tom, jaké můžete navštěvovat kroužky a hlavně, kam se můžete vydat na tábor a nebo jak můžete strávit prázdniny na příměstském táboře. O tom všem si budeme povídat s Matějem, který přijde přímo z organizace Kroužky. Bude reportáž o tom, že báječné výročí 25 let své existence oslavila jedna zvonohra, ne zvonkohra, ale zvonohra. Co to je, to se dozvíte. Možná stihneme i reportáž z lesní školky, ale to ještě uvidíme. Možná to potom bude až po 6. hodině. Zkrátka a dobře, jak moc se s Matějem rozpovídáme. No, čeká nás spousta zajímavých věcí a začneme těmi zprávami.
2: Minutové zprávy.
1: Děti neandrtálců zřejmě rostly rychleji než ty dnešní. Vědci poprvé prozkoumali pozůstatky malého neandrtálského dítěte. Žilo přibližně před 51 až 56 tisíci lety. Děti tehdy rostly až dvakrát rychleji. Zřejmě to bylo proto, že bylo velmi chladné počasí a aby dítě přežilo zimu, muselo zkrátka rychleji růst. Studenti z brněnského VUT vyhráli soutěž leteckých modelů. Tato akce patří mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Studenti musí projít kompletním procesem vývoje letadla od prvotního návrhu přes konstrukci až po prezentaci před odbornou komisí. Studenti z Brna zvítězili se svým radiově řízeným letounem jménem ID.Fix v konkurenci mezi 21 týmy z celého světa. A něco málo o počasí. Dneska se nám to trošku pokazilo. Máme kolem 11 stupňů zataženo, na většině území slabý déšť. Zítra bude podobné počasí, deštivo, sichravo, jen teploty vystoupají o něco výše, až ke 14 stupňům.

0: každém koutu na zemi je krásně nejenom s Lollipops, ale třeba taky s hudbou. No a věděli jste, že se dá hrát i na zvony? Nemusíte hrát jenom na kytaru, na kontrabas, na housle, na flétničku, ale i zvony můžou být koncertní nástroj. Pražská mobilní zvonohra oslavila nedávno 25 let existence celodenním koncertem v pražském modřanském přístavu Rozmarína. A víte co nebo kdo to je? Carillonér? Tak vězte, že se jedná o vzácný druh hráče právě na zvonohru. Většinou najdete zvony na věži kostela, ale ta, o které bude řeč, tak ta je mobilní, čili je v autě a může popojet úplně, kam si představíte. Takže teď už je tady slíbená reportáž.
1: Já jsem pozval své přátelé, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
2: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
1: Vždycky říkám, že není asi krásnějšího zaměstnání, než být placen radou města, za to dělám lidem radost. No, protože oni mají jako hlavní úkol koncertovat v tom městě, kde jsou takzvaně statutární a hrají třeba při příležitostech, když je v sobotu trh, tak aby se lidem dobře nakupovalo, tak k tomu hraje zvonohra z městské věže. Takže to budou dva carillonéři z Belgie, Karl van Eidhoven a paní Els de Bever. Potom to bude ze Španělska, Anna Maria Reverte. Ona hrála na tom prvním koncertě v roce 2001, takže tím víc mě těší, že mohla přijet. Potom Monika Kazmierczak z Polska a samozřejmě Rosemary Semchens, která jezdí pravidelně každý rok koncertovat na moji zvonohru už od roku 2008.
2: Každý z carillonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu.
1: V Čechách stále převládá takový ten pohled, že zvony to je cosi na věži kostela, které zvoní před mší, a to není nic pro mě, protože já do kostela nechodím. A já se snažím celá léta prosazovat to, že zvon je v prvé řadě hudebním nástrojem.
2: A to velmi přesným. Hladění koncertní zvonohry musí odpovídat přesnosti až na setinu tónu.
1: A laikům vždycky říkám, když si představí dvě klávesy na klavíru a vzdálenost mezi nimi rozdělíte na 100 dílků, tak s touto přesností musíme zvony naladit. Ale má to zase na druhé straně další výhodu, že zvon je naladěn jednou provždy při výrobě a už se nikdy nerozladí, takže starosti varhaníků v tomto případě nejsou.
2: Mobilní zvonohra vznikla i proto, aby se hudba dostala přímo za lidmi. Na rozdíl od klasických věžních totiž mohou posluchači hráče sledovat z bezprostřední blízkosti. Pro představu, 12-tunová zvonohra je pevně umístěná na žlutém kamionu a carillonér ovládá klaviaturu, která je mechanicky, tedy bez elektroniky nebo zesilovačů, propojená se srdci zvonů. Těch je 57 a nejtěžší váží 860 kg.
1: Vždycky jsem říkal, že když budete dělat fotografii některého z nich při hře, tak to, že ty ruce jsou rozmazané, to není chyba fotoaparátu, to je realita, protože hrají tak rychle, že se to nedá ani zachytit.
2: Zvonohru studují na univerzitách v Holandsku, Belgii a Velké Británii mladí lidé z celého světa, třeba i Afriky, Austrálie, Koreje nebo Japonska. Jen ti čeští zatím chybí, říká Petr Manoušek, který má vedle výročního koncertu ještě jeden cíl. Najít novou generaci tuzemských carillonérů. V Hradci Králové totiž nově vznikla úplně první koncertní zvonohra ve věži sboru kněze Ambrože a zatím na ní jezdí hrát hlavně zahraniční hudebníci.
1: Mají ideální příležitost dneska se s nimi potkat a domluvit se na tom a mě by moc jenom těšilo, když by se objevil nějaký zájemce a my mu zařídíme kurzy a zařídíme i to vzdělání a měl by unikátní profesi.
2: Budoucí carillonér podle něj nemusí být ani klavírista nebo varhaník. Stačí hudební sluch, znalost not a hlavně chuť pustit se do velmi neobvyklého oboru. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, do dnešního vysílání Rádia Junior jsem si pozvala hosta, který nás přišel pozvat na jednu divadelní událost. Je tady se mnou Honza Šenkeřík. Ahoj, Honzo.
1: Ahoj, všechny zdravím.
0: Honzo, na co si nás přišel pozvat? Co, kdy, kde a jak bude?
1: Přišel jsem pozvat na novou inscenaci, kterou připravujeme s jednou úžasnou partou. Inscenace se jmenuje Havrane z kamene a je to baladická pohádka. Budeme hrát v divadle D21 už tento pátek v 19.30 a pak příští týden 20. května taky v 19.30 večer.
0: Co to znamená, když se řekne baladická pohádka?
1: Já baladickou pohádku vnímám jako žánr, který je blízký pohádce, ale je temnější. To znamená, že postavy a příběh není jednoduše rozdělený na dobro a zlo a není vždycky to tak, že dobro absolutně nad tím zlem zvítězí. Možná ten konec může být trošku temnější. Kdo zná třeba český balady básnický jako Jakytice, tak si možná dokáže podle toho udělat lepší představu.
0: Takže trošku na přemýšlení.
1: Ano.
0: Trošku na strach.
1: Trošku, maličko. Mm-hmm.
0: Čili pro koho se hraje, od kolika let se na to může?
1: Já si myslím, že může přijít kdokoliv, ale tím, že se věnujeme trošku náročnějším tématům, přesně jak jsi říkala, že je to trochu na přemýšlení, tak si myslím, že od druhého stupně základní školy určitě. Myslím si, že už i první stupeň základní školy by to zvládl, protože je tam spoustu hudby, je tam spoustu čarování, je tam tanec, je to vizuálně krásná inscenace, ale jak jsem říkal, je to trošku temnější, věnujeme se tématům, jako je vyčlenění z nějaký skupiny, dospívání, hledání sebe sama.
0: Tahle ta témata můžou být zajímavá docela brzy, takže třeba když je člověku tak 9, 10, tak si nad tím může zapřemýšlet, jestli už by se tam mohl třeba s rodiči vydat.
1: Myslím si, že určitě ano.
0: A prozradíš aspoň maličko, o čem ta pohádka je?
1: Moc rád. Havrane z kamene je o mladé čarodějnici, které všichni říkají, že je mladá, protože jí je pouhých 100 let. A tahle mladá čarodějnice, v uvozovkách mladá, si ze všeho nejvíc přeje někam patřit. Nejradši by patřila mezi dospělé, zkušené čarodějnice, aby s nima mohla trávit čas, ale místo toho je odkázaná na úplnou samotu a studium, které musí absolvovat, aby byla přijata do toho společenství těch dospělých čarodějnic. A nedaří se jí to, nedaří se jí splnit to základní vzdělání. A v touze nebýt sama se spřátelí na okraji lesa s dívkou lidskou, která naopak čarodějnice hledá, protože je nešťastně zamilovaná do kluka, který ho nemůže mít. A tyhle ty dvě dívky společně se začnou přátelit a mladá čarodějnice jí nabízí svoji pomoc čarodějnou výměnou za přátelství. Tady odtud začíná příběh a rozvíjí se dál. A možná by stálo za to ještě říct, že se to jmenuje Havrane z kamene, protože mladá čarodějnice má fiktivního kamaráda, kterému říká Havrane z kamene. Je to velký strom, který obepíná velký kámen a ona si vlastně s ním povídá, protože je tak sama, že si vymyslela takovýhleho kamaráda.
0: Teda, jak to poslouchám, Honzo, tak tam je spousta věcí, které jsou součástí našich životů. Stačí si to jenom propojit s něčím, co třeba člověk prožívá v dospívání nebo v dětství. V čem se tahle divadelní inscenace liší od jiných divadelních her?
1: My pracujeme s folklorními tématy českými a s tématikou českého folkloru a vlastně i s prvky fantazy, což na divadle moc často není k vidění a kombinace těchto věcí dohromady je ještě víc vzácná. A tím, že je to česká baladická pohádka, tak jsme museli do inscenace zakomponovat českou folklorní tématiku a tu jsme zakomponovali skrze kostýmy, skrze tanec, skrze hudbu.
0: Bude na jevišti nějaké kouzlo?
1: Ano, můžu slíbit, že nějaké kouzlo bude. Já na sebe prozradím, že jsem na střední škole se snažil naučit pár karetních triků a různých jiných podobných takových efektů pro pobavení svých spolužáků. Tak jsem si na to vzpomněl při vytváření téhle inscenace, ale nebude jich tolik, protože Havrane z kamene je typ textu, u kterého většina těch kouzel musí probíhat obzvlášť v představivosti diváků. A proto, když se na jevišti kouzlí, když mladá čarodějnice čaruje, tak ten efekt kouzelný je často ve slovech, v tom, co ona říká, protože ty slova jsou ty nejmocnější kouzla a ona skrze slova čaruje. A divák se zároveň v ten moment dozvídá od herců, jakým způsobem se svět okolo mladé čarodějnice mění, ale nevidí to přímo. Takže je to hodně postavené na představivosti.
0: Jak dlouho se takové divadlo zkouší?
1: To se může lišit mezi profesionálním divadlem a amatérským. My se pohybujeme s naší skupinou někde mezi, protože velká část z nás je buď současní studenti uměleckých škol nebo absolventi. A protože nejsme soubor profesionálního divadla, tak samozřejmě to nemáme jako naše první povolání. Takže jsme zkoušeli po večerech, po víkendech, ve volném čase, ale zkoušíme tak průměrně dvakrát až třikrát týdně od února. Takže 3 měsíce nám to trvalo dát dohromady.

0: Holky a kluci, v dnešním vysílání Rádia Junior si povídám s Honzou Šenkeříkem, který nás přišel pozvat na divadelní hru, jakže se jmenuje?
1: Havrane z kamene.
0: Havrane z kamene, to zní nádherně. Říkal si, že je to temnější baladická pohádka. Jak se, Honzo, vlastně liší profesionální a amatérské divadlo? Amatérské divadlo, tam si řeknu, že je to koníček, hobby. A jsou tam nějaké rozdíly v práci?
1: To je záludná otázka. Já bych nejprve řekl, že já si myslím, že amatérské divadlo je základna, na který stojí to profesionální. A myslím si, že obzvlášť v Čechách má amatérské divadlo tak hlubokou a dlouhou historii, že úplně oddělit je nejde. A samozřejmě je určitě pravda to, co jsi říkala, že u amatérského divadla je to většinou koníček nebo to, co členové toho souboru dělají ve volném čase po práci. Ale já mnohdy vidím amatérský soubory nebo jejich inscenace, které jsou třeba výborný na úrovni profesionálních. Někdy vidím některé soubory, které jsou třeba lepší než to, co jsem viděl někde v divadle. Plus je spoustu souborů amatérských, který se hraním a svojí společnou prací vypracovali tak daleko, že už se dají považovat za profesionální. Ale pokud bych měl odpovědět cynicky, tak úroveň řemeslný schopnosti a taky velkou dávku talentu od herců a hereček, která není u toho amatérského vždycky požadavkem.
0: Takže co se týče profesionálního divadla, tam prostě lidi chodí do práce.
1: Ano. A je to práce.
0: Je to práce.
1: Jako každá jiná špatně placená.
0: Co je vlastně úkolem režiséra, když se zkouší divadlo? Jak moc se herci třeba musí trefit do tvé představy?
1: Obecně si myslím, že je to rozdílný podle režiséra. Každý režisér je jiný. A jsou režiséři, kteří mají od samého začátku úplně jasnou představu narýsovanou podle pravítka a potřebují ji naplnit na 100%. A potom jsou režiséři, kteří mají tu představu přibližnou nebo vědí, kam chtějí dojít a vycházejí víc z herců a vlastně ze společný improvizovaný tvorby třeba během zkoušek. Já jsem někde mezi, řekl bych. Já vždycky, když čtu text poprvé, čekám na moment, kdy začnu vidět obrazy ve své představivosti. Vždycky v tom textu najdu nějaký moment, který je pro mě určující, kdy vidím například v případě inscenace Havrane z kamene, jak mladá čarodějnice stojí na jevišti a vzhlíží k vysokému herci, který na ní jenom pohlíží a neodpovídá jí a ona na něj mluví, protože je sama. A takovýhle prvotní obraz je něco okolo, čeho potom stavím celou inscenaci. A ty představy, které si připravím, se potom snažím s těmi herci naplňovat tak, aby ten můj vnitřní obraz, který jsem si vymyslel, potom se zmaterializoval na jevišti, ale velmi často se stává, že ten výsledný obraz je daleko od toho původního, protože nerad tlačím herce do něčeho, co jim nepřijde přirozený. Protože na konci dne je to ten herec, co je na tom jevišti a většinou má větší pravdu než režisér, který na tom jevišti není a jenom na to kouká zvenku.
0: Dokážeš se třeba někdy pohádat? Křičíš, rozčiluješ se, když třeba herec má úplně jinou představu?
1: To asi určitě nikdy.
0: Ale existují takový režiséři.
1: Určitě. Já si myslím, že já jsem někdy až možná moc měkej na herce. Ne, jako by bylo samozřejmě několik situací, kdy jsem se dohadoval s herci, ale snažím se vždycky být laskavý při těch dohadech, protože to nikdy to není o tom, že bychom se nedokázali shodnout na tom, jak to má být, ale ten herec na jevišti prostě může mít úplně jiný pocit z toho, co po něm chci. Takže je to o tom najít společnou řeč nebo vzájemně se pochopit.
0: Je to tvůrčí práce.
1: Ano, a společná.
0: A proces. Když by třeba teďka nás někdo poslouchal, holka, kluk, kteří si rádi představují, jak by něco mělo vypadat, jak by to mohlo probíhat a třeba by jednou chtěli pomýšlet na režisérské povolání, co pro to můžou udělat? Existuje na to nějaká škola?
1: Ano, existuje na to škola. Je jich několik, samozřejmě nejznámější pražská DAMU, kterou jsem studoval, nebo ještě technicky stále jí studuji, protože mě čekají státnice teď v červnu. Pak je třeba brněnská JAMU samozřejmě a je spoustu dalších míst, kde se dá studovat.
0: Tak já ti moc děkuju, Honzo, a pojďme na závěr zopakovat, co, kdy, kdo a kde.
1: Dobrá, Rád bych všechny pozval na inscenaci Havrane z kamene. Premiéru máme 15. května v 19.30 v divadle D21 na Vinohradech. Druhá premiéra je 20. května a v červnu budeme mít první reprízu 21. června v 19.30 v divadle D21.
0: Tak Honzo, ty jsi režisér té hry a kdo tu hru napsal?
1: Tomáš Pěkný.
0: Tak doufám, že to bude pěkné.
1: To taky doufám.
0: Ať se všechno vydaří a těšíme se do divadla. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, děkuju moc.
0: Holky a kluci, dneska byl mým hostem režisér Jan Jakub Šenkeřík.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. No a my se teďka mrkneme na hit parádu. Už jste hlasovali. Jestli ne, tak to rychle napravte, protože hlasovat se může každý týden vždycky až do středy do 20. hodiny, čili do 8. večer. No a jak si na tom stojí písničky v tomto týdnu, tak úplně nejvíc hlasů zatím mají Lollipops, klub tajných kamarádek. Ty mají 36% a ještě skoro jedno celé procento k tomu, 9/10. Na druhém místě zatím je Kiara a písnička Sweet Girl, ta má necelou třetinu a hnedka potom je novinka Karol a Kvído, superhrdina. Právě o téhleté novince vám teďka něco řekne Klárka Nováková a potom si tu písničku i poslechneme.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Máte rádi písničky od Karol a Kvída? V tom případě si nenechte ujít pondělní linku důvěry. V 7 večer tam za námi dorazí Karolína Neuwirthová-Gudasová, která otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam jí přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim. I proto založila projekt Karol a Kvído, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. Probereme s Karol i její online kurz angličtiny, na kterém se podílí i Kuba English. No a do hit parády Rádia Junior právě teď nasazujeme její čerstvou novinku, kterou věnovala všem rodičům a zpívá v ní její dcera Emilka. Karol a Kvído, superhrdina.

0: kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Za chviličku spouštíme vzkazovnu, takže pokud byste chtěli slyšet nějakou svoji písničku, tak budete moci zavolat. Číslo je 800 199 199 anebo pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz už za chviličku. A jenom si rozmyslete, komu chcete písničku poslat, jestli třeba i sobě a proč. No pro radost, to je jasná věc. No ale teďka se vydáme do školky. Umíte si představit takovou školku, kde je místo hřiště les, místo třídy je zahrada? Rodiče z měst čím dál tím častěji dávají svoje děti do lesních mateřských škol, které vznikají hlavně u většiny větších měst, protože právě ve městě je občas trošku problém vyrazit do přírody. Takové dopoledne strávené venku za každého počasí, to je sen, který se může plnit právě v lesní školce.
1: Dobrý den. Dneska máme krásný den. Dobrý den.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi dneska zase přišel? Podívejte se na něho. Sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
3: A od září bude nastupovat mladší syn, kterým jsou teďka 2 roky, ale budou mu 3 teda od září už.
2: Pro ní a jejího manžela byla městská lesní školka pro jejich syny jasnou volbou.
3: To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
2: Bosonožská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
4: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek, průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
2: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
2: Zájem o lesní školky podle asociace dál roste. Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, máme 6:45 a to je super čas, abychom si dali...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: No a já už se tady dívám do naší mailové schránky. Ahoj Jani, ahoj milé rádio. Chtěli bychom slyšet písničku Kosmická raketa a bude to pro všechny děti, které právě poslouchají. Tak já si myslím, že to můžeme najít a kdo pak si to přeje? Přeje si to Eliška a Vaneska. Tak milé slečny, Kosmická raketa právě startuje.

Tak do vesmíru jsme se vydali teď a teď už se dívám zase do naší mailové schránky a máme tady další setkání, teda setkání, další písničkové setkání a další přání a to si píše Barča. Ahoj Jani, prosím, zahraj písničku od skupiny New District Ain't Got Money a bude to pro moji nejmilovanější sestřičku Julču. Dobře? Tak jo, písnička je připravená a užijte si ji.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: No a další vzkazovnu odstartujeme opět 18 hodin a 15 minut.

0: Nemiluju.
1: A teď, holky a kluci, rekapitulace hitparády Rádia Junior.
2: Rekapitulace.
3: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kvíl.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: to je zas banger.
1: Žádný tlaky si pěště jdeš taky a rád.
2: Klub Rádia Junior.
3: Krásný podvečer, holky a kluci. Máme tady 18 hodin. Je úterý 12. května. Od mikrofonu vám hezký poslech přeje Jana Richterová. V téhleté hodince nás čekají zprávy. Zvídavec, kde se dozvíte něco o andulce blnkované, což je teda zvířátko, které mně se ohromně líbí. Potom bude vzkazovna, takže už teďka můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo budete moci za 4 hodinky volat. Číslo je 800 199 199. V 6:30 budeme mít čerbu na pokračování a bude to pátá část seriálu Myši patří do nebe. Je to krásná čerba na pokračování a já doufám, že se vám bude líbit tak jako mě. No a mezi tím už doběhnu pro svého hosta, což bude Ondřej Mazáč z Království železnic. Takže pokud máte rádi vlaky, vláčky, mašinky, lokomotivy a koleje, tak nezapomeňte za hodinu poslouchat ještě víc než teď. Ale my tady máme v tuto chvíli zprávy.
2: Rádio Junior.
4: Minutové zprávy.
3: Děti neandrtálců zřejmě rostly rychleji než ty dnešní. Vědci poprvé prozkoumali pozůstatky malého neandrtálského dítěte, kterému říkají Iamot Sen. Žilo přibližně 51 až 650 tisíc let před naším letopočtem. Děti tehdy rostly až dvakrát rychleji. Zřejmě to bylo proto, že bylo velmi chladné počasí a aby člověk přežil zimu, musel zkrátka rychleji růst. Studenti z brněnského vysokého učení technického vyhráli soutěž leteckých modelů. Tato akce patří mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Studenti musí projít kompletním procesem vývoje letadla. Od prvního návrhu přes konstrukci, po sestrojení až po prezentaci před odbornou komisí. Studenti z Brna zvítězili se svým radiově řízeným letounem jménem Idefix v konkurenci 21 týmů z celého světa. A něco o počasí. Dneska se trošku pokazilo. Máme kolem 11 stupňů zataženo, na většině území slabý déšť. Zítra bude podobně, deštivo, sychravo, jen teploty vystoupají až ke 14 stupňům Celsia.

Holky, kluci, kamarádi, už za chviličku se dozvíte něco o zajímavém zvířátku jménem andulka vlnkovaná. Pokud můžete, tak si to třeba teďka i s rodiči můžete najít, jak andulka vlnkovaná vypadá. A mně přijde andulka vlnkovaná vlastně docela známá, ale já jsem nikdy žádného ptáčka v kleci doma neměla. Co vy? Napište mi, jestli ano, taková andulka se v zajetí může dožít 5 až 8 let. No, já říkám v zajetí, ale ono už se dneska spíše říká v lidské péči, protože člověk se o takovou andulku, vůbec o ptáčky a vůbec o zvířátka doma stará krásně. Ale je zajímavé, že v přírodě se obvykle dožívá daleko více. Ale proč já bych to měla prozrazovat? Ona vám o tom spoustu věcí řekne, Eva Sinkovičová, už za chviličku ve Zvídavci. A co je ještě dneska zajímavého? Dneska slaví svátek Pankrác. Pankrác, Servác a Bonifác, to jsou 3 ledoví muži. Vždycky se okolo tohoto data, čili okolo 12., 13., 14. května ochladí. No a letos to platí dvojnásob, nebo jenom jednou? No prostě ochladilo se. A Pankrác, Servác a Bonifác v tuto chvíli dosahují svého jména, protože se jim říká ledoví muži. Prostě počasí se vždycky trošičku vrátí do zimy, ale nebojte se, už za týden bude zase krásně. Ale jestli má někdo z vás jméno Pankrác, anebo znáte nějakého Pankráce, popřejte mu z Rádia Junior všechno nejlepší.

0: Tak kamarádi, máme tady Evču Sinkovičovou a jejího zvídavce. Dozvíme se o tom, jak žije a jak se chová Andulka Blnkovaná. Takže milé Andulky, tedy pardon, milí posluchači, začíná zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zdravím všechny zvídavce. Dnešní zajímavost je na přání jednoho našeho posluchače. Pověřil mě, abych něco zjistila, a tak jsem se do toho pustila. Pojďme na to. Andulka Blnkovaná je jedním z nejrozšířenějších papoušků v lidské péči. Každý ví, co si pod názvem Andulka má představit, ale znáte je doopravdy? Jde o velmi společenského papouška, z kterého se lehce může stát váš nerozlučný parťák. Některé andulky jsou schopny se naučit i několik jednoduchých slov. Mají rády, když se na ně mluví a pozorně naslouchají. Učenlivější jsou obecně samečci. Andulka Blnkovaná pochází z Austrálie, kde nejčastěji obývá eukalyptové háje. Ve své domovině má každá divoká zástupkyně typickou zelenožlutou barvu s tmavým blnkováním. V chovu se však už dnes dá nalézt mnoho barevných mutací, například šedé, modré, žluté, skořicové a další. Vyšlechtěné jsou i druhy s jinou strukturou peří. Andulky je vhodné chovat ve skupině, nebo alespoň v páru. Ve volné přírodě se přirozeně sdružují do hejn. Pokud je andulka sama, vyžaduje vaši velkou pozornost. Samota jí totiž vůbec nesvědčí. Andulky ocení i dobrou zábavu. Jsou chytré a vynalézavé. Rády si kutálí kuličkou nebo rolničkou, hledají ukryté dobroty, v kleci mají rády houpačky, závěsné hračky a zrcátka. V přírodě se andulky živí travními semeny. Doma je můžete krmit třeba prosem, loupaným ovsem nebo semínky lnu. Většinou je vše obsaženo ve speciální krmné směsi pro andulky. Semínka je pak třeba doplnit ovocem i zeleným krmením. Jako zdroj minerálů pak poslouží sépiová kost, o kterou si andulky také brousí zobáček. Samozřejmě by měla mít andulka denně čerstvou vodu. A co je důležité, rozhodně andulce za žádnou cenu nedávejte avokádo. To je pro papoušky toxické. Dožívají se zhruba 10 let, ale někteří rekordmani se dožili i lehce přes 20. Ve volné přírodě jsou jejich přirozenými nepřáteli hlavně draví ptáci. V zajetí se andulce může stát osudnou její velká zvědavost. Pokud necháte otevřenou klec a opustíte byt, může si různě ublížit nebo uletět oknem. Většinou už se pak ale nedokáže vrátit zpět a venku se může zranit. Andulka dokáže také vydržet několik dní bez vody. Pokud není v blízkosti napajedlo, dokáže si ve volné přírodě vystačit s kapkami rosy nebo s tekutinami čerpanými ze zelených rostlin. Zajímavé také je, že její oči pracují nezávisle na sobě. Každým se tak může dívat jinam. Tak co zvídavci, kdo z vás má doma andulku a sedí na ní dnešní díl? Napište mi. Holky a kluci, pokud chcete o nejrozšířenějším papouškovi v lidské péči někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Pojďme dál. Na Rádiu Junior pokračuje vysílání. Já přeju všem pankrácům k svátku. Další vlastně první ledový muž a proto to ochlazení venku. Ale teď už je tady...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: A já se dívám do naší mailové schránky vzkazovna@rozhlas.cz. Dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, 10 let. Chtěla bych poprosit o píseň Lush Life od Lara Zarson. A bude pro posluchače a tanečníky. Moc díky, Emilka. Takže písnička je připravená.

Tak a máme tady další vzkazovnové přání. Ahoj Jani, zahraj svoji písničku Zdálo se mu zdálo a bude to pro moji maminku Milušku. Děkuju, Emilka. Tak já to pouštím, ať to stihneme.

A ještě tady máme jedno vzkazovnové přání. Dobrý den, tady Lucka a Emilka. Chtěli bychom poprosit o píseň La la la Lucka a Emilka. Jo, to není La la la Lucka a Emilka jako celá písnička, ale jako píseň La la la. Dobře, tak já jdu hledat a vypadá to, že jsem našla tu správnou. Jestli ji zpívá Debbie, tak je to ona. Holky, užijte si to.

kamarádi, a máme tady poslední vzkazovnovou písničku. Bude to písnička Zoo od Shakiry a přeje si ji Robin. Ahoj, milé rádio, přejeme si písničku Zoo od Shakiry a bude to pro všechny, kteří poslouchají a kteří mají rádi sport. Robin, tak písnička je tady, abychom to stihli do půl. Come on.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Přátelé, další vzkazovna bude zase zítra v odpoledním klubu Rádia Junior, ale teď už tady máme myši, které patří do nebe, ale jenom na skok. Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo, jaký div, že zakopne opivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam je čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Tak pojďte, jdeme si poslechnout další díl, dneska už pátý, z desetidílného seriálu Myši patří do nebe.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Poté, co Šupito zjistila, že tak bláznivě se dokáže vydovádět jen s bělobřichem, a poté, co se na něho nadšeně obrátila s otázkou, proč jsme spolu nekamarádili dřív, lišák odpověděl. Bála ses mě, to je jasné. Když se někdo někoho bojí, nemůže se s ním skamarádit. To je pravda, měla jsem z tebe větší strach než z otráveného sýra, přiznala Šupito. Bála jsem se na tebe i myslet. To já o tobě přemýšlel často. Napadaly mě různé věci. Jaké? Třeba, co udělám, až tě chytím. Představoval jsem si, že ti velkomyslně daruji život.
1: To bys opravdu udělal?
0: Zeptala se Šupito s dojetím.
1: Vážně bys mě pustil?
0: Ne, vzal bych tě do zajetí, vysvětlil lišák. Za to, že bych tě nesežral, bys mi chytala blechy, vyprávěla pohádky a nadhánila jiné myši.
1: No to víš, to teda určitě, rozlobila se Šupito.
0: Utekla bych ti. Mám přece svoji hrdost. Lišák lítostivě pokýval hlavou.
1: Takže bych tě přece jen musel asi sežrat.
0: Vláček ujížděl kolem hrajících si zvířat. Některá do něj naskakovala, jiná vyskakovala ven a Šupito přemýšlela.
1: Vlastně je to smůla, svěřila se bělobřichovi se svými myšlenkami. Dokud jsme žili v lese, oni jsme se pořádně neznali. Od malička si pro mne byl nepřítel. Řekli mi, abych před tebou utíkala, a tak jsem utíkala.
0: Mně zase řekli, že jsi dobrá svačina, a tak jsem tě honil. To víš, my lišky si na svačinu potrpíme. Nevěděl jsem, že jsi tak milá, chci říci, chytrá, a že je s tebou legrace.
1: Škoda, že jsme se skamarádili až tady,
0: zalitovala Šupito. Prababička všude vleze vždycky říkávala, čím dřív, tím líp. Radši pozdě, než ještě později, poznamenal bělobřich, ale protože si nemohl vzpomenout, od koho tu moudrost slyšel, zatvářil se, jako by byla jeho vlastní, a honem vyskočil z vlaku. Že mě nedohoníš! Šupito se nedala pobízet. To si piš, že tě dohoním! A rozběhla se za ním. A pak budeš můj zajatec a budeš mi chytat blechy a vyprávět pohádky. Čas ubíhal. Vlastně neubíhal. S časem se tu dělo něco prapodivného. Neběžel, neplynul, nevlekl se, jako by vůbec nebyl. A pokud byl, neměl žádnou moc. Všechno vypadalo pořád stejně. Heřmánek voněl a neodkvétal. Stromy šuměly a neopadávaly. Slunce svítilo a nezacházelo. Vodopád hučel stále stejnou melodii. Tráva se ustavičně zelenala. Voda v potůčcích šplouchala a nezamrzala. Nikdy se nic nezměnilo. Šupito nedokázala odhadnout, jak už je tady dlouho. A vlastně nad tím ani moc nepřemýšlela. Hrála si. Objevila spoustu dalších zvířat, která znala z lesa. Většinou to byla radostná setkání, i když někdy trochu zvláštní. Jako třeba s ropuchou Rušínoc. Znali se od malička, protože vyrostli u stejného potoka. Avšak jednoho dne se Rušínoc s celou svou rodinou odstěhovala hlouběji do lesa k močálu. Říkala, že to tam budou mít lepší. Od té doby ji Šupito neviděla. Teď do sebe narazili v jeskyni na skákací.

0: nejrychleji zmizet. Ale nepovedlo se mi to.
1: Přejelo tě auto?
0: Kdyby jen jedno.
1: Rušínoc škubla nožkou a neklidně se rozhlédla.
0: Mám od té doby trochu pocuchané nervy.
1: Přiznala a honem odváděla řečínám.
0: Ty míče jsou senzační. Mají lepší odraz než skokaní. Schválně, jestli přeskočíme tamhle to divoké prase. Hopla!
1: Ještě zvláštnější bylo setkání s ježkem. V lese mu říkali dupy jako kuň. Tady nedupal, dokonce ani nechodil. Jen se neslyšně vznášel mezi kolotoči a houpačkami a všem známým se na potkání omlouval.
2: Moc mě to mrzí, prosím, tisíckrát za prominutí.
1: Omluvil se i Šupito, když k ní přiletěl.
3: Co tě mrzí? Za co se omlouváš?
2: Za svoje mizerné způsoby,
1: řekl dupy jako kuň s provinilým výrazem.
2: Musel jsem být strašně hlučný soused.
3: My myši se ježkům tak jako tak radši klidíme z cesty. Tvoje dupání nás aspoň vždycky upozornilo, kde zrovna jsi?
2: Nejde jen o dupání. Já jsem taky hodně pomlouval. O tobě jsem říkal, že jsi nafoukaná, že ti odstávají uši a že máš moc dlouhý nos.
1: Kál se ježek skormouceně.
3: Stejně ti to nikdo nevěřil, zasmála se Šupito. Moje uši a nos byly přece široko daleko nejkrásnější. A nafoukaná jsem jak těživ nebyla.
2: Takže se na mě nezlobíš?
1: Ježkův výraz se rozjasnil.
2: To je od tebe šlechetné. Díky, tisícere, díky.
1: Šupito jen mávla tlapkou.
2: A nebudeš se mi mstít?
1: Zeptal se ještě ježek opatrně.
2: Víš, docela bych to chápal, ale strpčilo by mi to život.
3: Neměj obavy. Jak bych se ti mohla mstít? Kdy? A jaký život by ti to mohlo strpčit, když žádný nemáš?
2: No přece ten příští.
3: Příští?
1: Šupito vykulila oči.
3: O čem to mluvíš?
1: Ale odpověď nedostala. Ježek byl už o kus dál a drmolil další omluvu. Nejbláznivější setkání Šupito čekalo o něco později. Seděla právě s bělobřichem na lanovce a kochala se pohledem na všechno to skotačení pod sebou, když v tom jí někdo poklepal na rameno. Ohlédla se a uviděla velkého ptáka s čupřinou a zahnutým zobákem. Visel za jednu nohu ze střížky lanovky a díval se na ní.
4: Jsem Korela chocholatá z rodu papoušků,
1: představil se.
4: Mám tady dva lístky do kina. Jeden je pro myš jménem Šupito a druhý pro nějakého bělobřicháče.
1: Lišák uraženě naježil vousy. Bělobřich, vyštěkl. Ani bělopupkáč, ani bělobřicháč, ale vždycky jenom bělobřich. Když mě chce někdo někam pozvat, měl by si laskavě zapamatovat, jak se jmenuju. Rozumíš?
3: Korela si z jeho křiku očividně nic nedělala. Vytáhla spod křídla svitek kůry a zobákem opravila chybně zapsané jméno.
4: V seznamech je plno chyb, vysvětlovala klidně. Mají je na starost nejhloupější ze všech papoušků. Jistě víte, o kom mluvím.
1: Šupito s bělobřichem zavrtěli hlavou.
4: No přece kakadu, kdo jiný?
1: Uchechtla se Korela pohrdavě.
4: Jsou to líní ptáci ulejváci. Na srandičky to je užije, ale když jde o práci, katastrofa.
1: Znovu zalovila zobákem pod křídlem, vytáhla vavřínovou větvičku a uškubla z ní dva lístky.
4: Přeju vám dobrou zábavu a příjemný zbytek pobytu.
3: Zbytek? Proč zbytek?
1: Zeptala se Šupito nechápavě.
4: Zbytek, skytek, vytek.
1: Zaskřehotala papoušice. Milovala verše a pokaždé, když si přičichla k vavřínové větvičce, začala mluvit v rýmech.
4: Příbytek, dobytek, úbytek.
1: Jaký úbytek? Vyjevil se bělobřich. Tomu nerozumím, nám nic neubývá.
4: Kost, chvost, host.
1: Završovala Korela.
3: Mohla by ses vyjádřit jasněji?
1: Požádala ji Šupito.

0: Chceš říct, že jsme tady jenom hosti a budeme muset odtud odejít? Kam? A za jak dlouho?
1: Ale s Corellou už nebyla rozumná řeč. Vůně vavřínu ji docela pobláznila. Vyšplhala se na střížku lanovky, kde se oddala básnickému snění a na žádné otázky neodpovídala. Bělobřich se ustaraně obrátil na Šupito.
0: Rozuměla jsi? Ani co by se za drápek vešlo, vzdychla Šupito. Nejlepší bude jít do toho kina. Třeba se tam dovíme víc.
2: Já jsem v kině ještě nikdy nebyl. Jak vypadá kino?
0: Přesně to nevím, odpověděla Šupito. Ale myslím si, že bude chlupaté.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

0: sit my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me?
1: Žili byli...
2: Ne, to není začátek pohádky.
1: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
1: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
1: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
1: Radio Junior.cz.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný večer, holky a kluci, všichni milí posluchači, vítám vás při poslechu Klubu Rádia Junior. Začíná naše hlavní hodinka. Od mikrofonu vás zaprvé vítá Jana Richterová a už je tady taky můj host, který přišel z Království železnic Praha. A je tady Ondřej Mazáč. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, Jano, já tě zdravím.
1: Já jsem tě nezapla, tak ještě jednou, prosím.
3: Ahoj, Jano, já tě zdravím a taky vaše posluchače.
1: Já jsem chtěla, abys pozdravil dvakrát, protože lépe pozdravit dvakrát, než vůbec,
3: viď?
1: Tak ty jsi přišel z Království železnic. No a mě by moc zajímalo, jak to tam všechno vypadá. A my to díky tvému vyprávění zjistíme. Možná se podíváme do miniaturních kolejišť a třeba se tě zeptám i to, který exemplář je nejvzácnější nebo který ty máš nejradši. Ale ty jsi přišel s malým dárečkem.
3: Tak já jsem teda z Království železnic, my jsme na Andělu a máme vlastně velké modelové kolejiště, po kterém se nám prohání vláčky. A ten dáreček je samozřejmě, zahráme si soutěž o stupenky do Království železnic.
1: A bude to
3: mít rodinná stupenka pro někoho z vás.
1: Pro dva dospělé
3: tak,
1: a pro dvě děti. No a na to nám musíte něco poslat na mail radiojunior@rozhlas.cz. Napište, Ondro, řekni co.
3: Tak jsme tady vymýšleli a napadlo nás, nám se po kolejišti vždycky projíždí jednou za měsíc tematický vlak. A ten tematický vlak má otevřené nákladní vagóny. A v těch vagónech vozíme různé předměty. Na Vánoce jsme tam vozili vánoční výzdobu, na Halloween tam jezdili strašidla a na Velikonoce tam byly, myslím, velikonoční vajíčka. A teďka nevíme, co na prázdniny. Tak nám zkuste napsat, co bychom mohli vozit po prázdninách. Něco si vymyslete, něco vtipného. A když to bude hodně dobré a bude se nám to hodně líbit, tak to tam možná i vytvoříme.
1: Páni, to zní moc dobře. Takže na Vánoce tam byl vánoční vlak, vánoční ozdobičky.
3: Sněhuláci se tam projížděli, dárečky, myslím, se vozili, takže.
1: Jú, a to už máte třeba takhle každý rok?
3: Snažíme se vždycky tematicky na nějaké události kolem, co se vlastně zrovna děje. A hlavně ty hezké a veselé věci se tam snažíme dávat, takže bychom rádi nějak přivítali i ty prázdniny nějakým hezkým vláčkem.
1: Vidíš to, já teďka seberu jeden nápad a řeknu ti ho, třeba se ti bude zalíbit, ale možná to bude jako inspirace pro holky a pro kluky. Já bych třeba takový letní vláček viděla, že by se na tom vagónu vozily mokré plavky.
3: Že by tam byly šňůry a kapalo z nich voda ještě třeba.
1: Jasně, ale to by musely být malinkaté trpasličí plavečky.
3: Ale uměli bychom i tohle.
1: Vida.
3: No můžete se určitě kouknout na náš Instagram a sociální sítě, tam máme nějaké videjka právě u z těch průjezdů starších vláčků, tak se můžete nabrat nějakou inspiraci a třeba vás napadne něco úplně úžasného.
1: Holky a kluci, pište nám, adresa je radiojunior@rozhlas.cz, jaký tematický vlak byste vyslali v Království železnic po kolejích a jednoho z vás Ondra vybere a ten dostane tu rodinnou vstupenku do Království železnic na Andělu v Praze. No a pokud byste měli na Ondru nějakou otázku, tak nám můžete buď napsat, anebo volejte, číslo je 800 199 199. Tak a teď už na tebe ty otázky, Ondro. Prosím tě, když člověk o Království železnic vůbec nic neví, netuší, jak to tam vypadá, mohl bys to popsat, když se vejde do dveří?
3: Tak když se vejde do dveří, tak spatříte splnění sen jednoho pána a nejenom jednoho pána, je to splnění sen spousty lidí, dětí, holčiček, kluků, babiček, dědečků, úplně každého, protože na vás koukne obří modelové kolejiště v měřítku H0, což je 1:87.
1: Počkej, to musíme trošku připodobnit.
3: To znamená, že jeden metr u nás v Království železnic kolejí má ve skutečnosti 87 metrů ve skutečnosti.
1: Takže když třeba tam máte nějaký vláček, tak ten samý ve skutečnosti by byl asi tak 80x větší.
3: Přesně tak. Přesně tak. Takže na vás dýchne velké kolejiště, po kterém se prohání přibližně 80 až 90 vlaků, podle toho, jestli jsou zrovna nějaké na servisu nebo potřebují vyčistit. A mimo těch vláčků, tak se nám tam projíždí po silnicích různé dopravní prostředky, jako jsou auta, autobusy. Kluci si teďka u nás hrají s nějakýma nákladníma autama, kde zase vozí cisterny, nějaký svoz odpadu, je tam snad i svoz třídzené odpadu nám tam projíždí. A mimo ty silnice, tak ještě ve městech nám po kolejích, tedy tramvaje, jezdí jak v Plzeňském, tak v Praze. Jak v Plzeňské kraji, tak vlastně jak v Plzni, tak v Praze.
1: No a když třeba mluvíš o tom, že tam jezdí vlaky, houká to tam taky?
3: Je to tak, některé ty mašinky mají v sobě zvukový dekodér. Ten zvukový dekodér, tam se dají nastavit zvuky, které mají vydávat při odjezdu, při zastavování, takže typicky houkačka při odjezdu, pískání brzd při brždění a do toho se pouští průběžný zvuk toho motoru, takže jestli to je dieselová lokomotiva, tak je tam prostě nějaký zvuk trochu jiný než třeba odpární lokomotivy, kde tam syčí pára a tenhle zvuk vlastně jede po celou dobu, co ten vláček jede z toho jednoho nádraží do toho druhého.
1: To je hustá věc, takže každý ten vlak má i svůj speciální zvuk.
3: Nejenom každý vlak, ale některé nádraží mají svoje zvuky, kde zase slyšíte výpravčí, jak pískají na píšťalku, je tam takový ten hluk toho nádraží, kde ten vlak dobržďuje a naopak zase startuje, takže takový ten hluk toho hlášení a takže i tohle to tam je, když se bavíme o těch zvukách.
1: A není tam třeba i takové to, na první kolej přijede zrychlený vlak z Kolína Pardubic a České Třebové. To tam nemáte.
3: Je to tam?
1: Je to tam.
3: Je to tam. A kolikrát je to třeba dej jim výjimečně i rozumět, protože kolikrát v těch nádražích to tam tak jako odmumlají a přesně jak jsi tady ukazovala, tak to tam tak nějak odmumlají a člověk jim nerozumí, ale zrovna tyhle naše hlášení, co tam máme, tak jsou docela srozumitelné, tak můžete schválně zkusit, co všechno nám tam odjíždí na jakékoliv a co má nějaké zpoždění.
1: Já jsem se dívala na fotky a oni tam jsou takové jednotlivé sektory. Čím se to liší? Je to třeba jedno jsou jižní Čechy, jedno severní Čechy, jedno Morava, nebo podle čeho jsou to města?
3: Tak u nás jsou vlastně dvě hlavní patra. V tom prvním jsou tři kolejiště. Ty první tři kolejiště se stavily vlastně úplně na začátku. To je čistě fantazie modelářů. Tady tam si postavili náhodné nádražíčka, nějaké mosty, nedává to moc smysl, navazuje to na sebe tak všelijak. Tam jsme vlastně odzkoušeli tu technologii a ty modeláře, jestli si dokážou s tím pohrát. A ve spodním patře, tak tam už vlastně stavíme jedno obrovské kolejiště, které je vzájemně propojené a tam se snažíme postavit repliku celé České republiky. A to je právě ty bloky, o které ty jsi mluvila, tak asi máš na mysli právě ty jednotlivé kraje. Vždycky každou část mám označenou modrou tabulí, na které je napsaný, o jaký kraj se jedná a když se podíváte před sebe, tak vlastně uvidíte dominanty z toho daného kraje.
1: Linduška se ptá, dobrý den, chtěla bych vědět, jak se Ondřej do Království železnic dostal a co tam přesně dělá.
3: To je velice hezký příběh, už asi 12 let starý, myslím, takže už je to pěkně dlouho.
1: To jsem takhle jednou jel vlakem. Najednou se to zmenšilo.
3: Je to v podstatě tak. No. Já nejsem z Prahy, ale jel jsem takhle jednou vlakem do Prahy a za kamarádem. Tady jsem přespal pár dnů a tak nějak jsem hledal brigádu. A on, že teda dělá v Království železnic, tak jestli bych nechtěl tam chvilku, tak jsem šel hlídat k turniketům, aby všichni měli stupenku. Asi po týdnu, po 14 dnech, tak tehdejší vlastně vedoucí provozu se zeptal, jestli bych nechtěl zkusit práci za počítačem, řídit ty vlaky, protože jsem potřebovali provozního technika. Tak jsem se tomu nebránil, říkal jsem, proč ne, že mě všechno naučí, tak mě všechno naučili. A musím uznat, mě to teda opravdu bavilo. Ten provozní technik, to jsem dělal snad nějakých 8 let možná a potom ten provozní ten vedoucí provozu tam vlastně odcházel, takže jsem to po nějak podědil, tu jeho funkci, takže tak a teď je to snad rok, co se mi podařilo zase zdědit další funkci a to je přímo ředitel vlastně té expozice. Takže moc všem děkuju za tu podporu, kterou jsem tam dostal od těch zaměstnanců. A i lidí kolem sebe, takže moc děkuju, bez nich by to samozřejmě taky nešlo.
1: Jedna taková cesta za brigádou vlakem
3: je to
1: a stalo se z toho vlastně
3: to
1: celoživotní štěstí.
3: Je to tak, no.
1: No a to mi tak děkuji. Napadá, jaké další profese jsou takhle v Království železnic?
3: A tak tím, jak je to vlastně malý svět, tak my to můžeme odehrát jakýkoliv... Ty jsi se teďka ptala na profesi přímo v království, no, co vlastně tam máme. Tak jak jsem zmiňoval, je tam ten provozní technik, to je asi nejzajímavější profese pro spoustu lidí, protože ten člověk tam vlastně sedí v místnosti ve Velínu, kde má před sebou dalších 15 monitorů, myší a klávesnic. A každou chvíli na něco šáhne, něco tam nakliká a tak zvenku to může vypadat jako, že to je trošku Matrix pro někoho, co tam jako vymýšlí. A jestli teda on řídí všechny ty vlaky.
1: Přehazuje výhybečky.
3: Tak dřív to takhle asi bylo, ale to by nestihl všechno. To by všechno zvládl. O toho tam má ty počítače, takže on je tam jako dohlíží vlastně na ten provoz, aby běžel podle toho nastavení toho programu. A ve chvíli, kdy tam spatří nějakou chybu, může se stát, že ten vlak vykolejí nebo ztratí kontakt na těch kolejí, tak on si té chyby musí na tom monitoru všimnout a jít to vlastně opravit. Takže buď tu mašinku vezme na Velín, kde ji rozebere a vyčistí ze spodu, anebo ji vymění za novou mašinu s tím, že potom se k té opravě dostane náš další technik, což je další profese. To je taky fanda do vláčku. Ten velice rád ty vláčky opravuje a vymýšlí další scénky do toho kolejiště, co by se tam mohlo, takže takový elektrikář, modelář a tak jako, takže to je další profese, ke které se vlastně tam dostáváme. Potom jsou tam kolegyně a kolegové pokladní, je tam vlastně bistro, ve kterém podáváme nějaké občerstvení, takže tam taky máme kolegyně, které vlastně jsou vám k dispozici.
1: Ještě si na něco potom třeba vzpomeneme. Dekoratéři nebo modeláři
3: tak
1: možná?
3: To je tak trošku jako právě jedna z profesí, která je spojená s tím provozním technikem, protože oni jsou to většinou ti provozní technici i docela modeláři a nadšen z těch vláčků, takže...
1: A já myslela, kdo třeba modeluje stromečky nebo domečky, to jsou oni.
3: To jsou právě oni. Oni vždycky ve chvíli, kdy vlastně nám to jezdí to kolejiště hezky, tak dávají dohromady nějakou část kolejiště, kde něco staví nový baráček nebo přidávají novou scénku, vlastně jsou tam malé miniaturní scénky.
1: Hele, Strejdo, co ty děláš v práci? No já si chodím stavět stavebnici.
3: A ještě většinou stihnou během jednoho dne přejít půlku republiky, protože jednou jsou v Kolíně, potom jsou v Plzni, pak jdou do Ústí nad Labem.
1: To je práce snů, tam chce pracovat každý, holky a kluci, až vyrostete, chtějte pracovat v Království železnic v Praze. Ale my si teďka dáme písničku a pak vezmeme telefonát, protože už nám někdo čeká na telefonu. A holky a kluci, jestli chcete tu šanci využít, získat rodinnou vstupenku do Království železnic na Smíchově v Praze, tak nám napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jaký tematický vlak by mohl jezdit po Království železnic. Valentinský, velikonoční, vánoční a
3: Halloweenský,
1: tak to už v Království železnic jezdilo. Co byste vymysleli vy? Mým hostem je dneska ředitel expozice v Království železnic Ondřej Mazáč.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je Ondřej Mazáč z Království železnic a my máme teďka dva telefony. Tak na prvním už víme, že je Honzík a o druhém se dozvíme za chviličku. Tak ahoj Honzíku, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
2: Ahoj Honzíku.
1: Dobrý den. Tak první řeknu, teda až poslední pak řeknu, co by mohlo jezdit za vlak. Takže první, jaký trapas se nikdy stal z Království železnic?
2: No.
0: Usnul někdo mezi kolejemi třeba.
2: No, ale dobrá, připomněl jsi mi kolegu, ten už teda u nás nepracuje. A je pravda, že ten na tom kolejišti, jako když se rozvalil, tak ono to tak vypadá, že sice jako spí, ale on tam čistí pod mostem nějaký prach a podobně, takže jako je tam rozplácí na tom kolejišti, na té řece.
0: A vypadá
2: vlastně
0: jako Gulliver,
2: víš? Přesně tak. Takže možná tohle vypadá jako, že trošku trapas. Ještě zajímavá věc, takový trapas, netrapas, možná fopa. Lidi se nám vždycky smějí, že chodíme vlastně po vodě. On tu řeku veškerou, kterou máme v království, tak je pochozí pro techniky a my tam chodíme v ponožkách, tak oni se nám vždycky smějou, že budeme mít asi mokré ponožky. Tak možná takový.
0: To je vtipná věc. Tak Honzíku, jestli nemáš další otázku, je tam nám někdo vejská, tak nám řekni, jaký vlak by si vyslal po kolejích v Království železnic?
1: No, já bych chtěl, aby tam jezdil cyklohráček.
2: No, to ti udělám radost, protože ten my tam máme. Sice je na statice, není v provozu, že by nám jezdil přímo dokola, ale můžete se tam na něj přijít podívat. Má přesně takhle ty, dokonce on má i uvnitř, má balonky, tak jak to znáte z reálu. Takže ten cyklohráček tam máme i s tím potiskem vlastně těch hraček venku. Takže ten tam někde je, no. Tak. Já schválně zjistím, kde a když tak by vám to ještě někam napsal, no.
0: Dobře, Honzíku, děkujeme za nápad. Ještě, ano, povídej.
1: A ještě jeden. Ještě mě napadlo taky, že by jste tam dali vlak, který by zároveň třeba, nevím, napodobení na metra, že prostě by na těch kolejích jezdilo metro akorát v podobě metra.
2: Ty máš strašně hezké otázky, otázky, protože to metro nám tam náhodou taky jezdí. Máme tam metro, je tam přímo stanice metra, ty vlastně když si čapneš dolů, možná nevím, kolik měříš, ale možná si nemusíš ani čapat, ale já se rozhodně musím ohnout dolů pod kolejiště, abych viděl vlastně průhled do stanice metra, kde nám přijíždí a odjíždí vagóny metra. Takže
0: Honzíku, ty máš skvělý způsob přemýšlení, takže až budeš velký, můžeš se jít ucházet o práci.
2: Přesně to jsem chtěl taky navrhnout.
1: Já buď budu pracovat v Rádiu Junior, nebo v naší škole.
0: Aha, tak ty už máš obsazeno. Honzíku, děkujeme za skvělé připomínky, skvělé nápady a hezkou otázku. Tak díky moc za zavolání. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naschledanou a hezký den.
2: Díky.
0: Tobě taky. Tak a my tady máme další telefon a já si ho tady zkusím takhle sem dát. Halo, slyšíme se?
3: Dobrý den, já se jmenuji Eliška a je mi 7 let.
0: Ahoj Eliško.
2: Ahoj Eliško.
0: Máš ráda vlaky?
3: Jo.
0: A už jsi byla v Království železnic?
3: Byla jsem tam s rodičem a už i s bráškou.
0: No vidá, tak ty to znáš. Eliško, jaký vláček bys vymyslela ty?
3: Takovej kočkovej, že by byl ten vlak chlupatej a měl by uši a měl by chlupatej ocásek.
2: To je dokonalé, to je úžasné.
0: To je pecka, to se teda líbí zase mně, protože já mám ráda kočky a to si myslím, že musí být úplně úžasné. Ondro, jak se ti to líbí?
2: Je to výborné, já jsem teda spíš na psy, ale já bych to možná pojmul jako vlak domácích zvířátek, takže abys tam našel každý svoje, takže to bych chtěl jako nějakou myšku, kočičku, teďka do toho
0: a nebo taková
2: pejska,
0: Noémová králíka. Vlaková arka.
2: Nebo no, CSO můžeme vozit. Super nápad.
3: Ještě jednoho a to je pejskovej, že má takový zahnutý ouška a kratší ocas a má i nožičky.
0: A to jsou výborné nápady, Eliško. Myslím si, že on
2: děkuji za
0: tím...
2: ně. A já si myslím, že zoovlak bychom někdy mohli udělat v Království železnic. To je dost dobrý nápad. Zvířátka má rád skoro každý, takže tím se zavděčíme spoustu dětem a myslím, že i dospělým.
0: Určitě. Eliško, děkujeme za ty nápady. Máš ještě nějakou otázku?
3: Už ne.
0: No, v každém případě děkujeme. Máš hned dva nápady. Kočičkovej vlak a pejskovej vlak. Já se přikláním ke kočičkovýmu.
2: U těch kočiček mně se líbí, že by ten vlak fakt byl jako chlupatý celý.
0: Chlupatý, že jo?
2: By takový, ještě by mohl třeba přijít, jako, že by dělal takové to vrnění. No.
0: Vrněl by a když by přijel do stanice, udělal by mňau. Eliško, moc krát děkujeme.
2: Děkuji.
0: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj a hezkej den.
2: Děkuji tobě taky.
0: Tobě taky.
3: Hezkej den.
0: Ahoj, ahoj. No Vida, to je velká krása, to jsme ani netušili, co všechno se dá vymýšlet. No a já se dívám do mailu a tady nám Tereska píše, ahoj, na prázdninový vlak bych udělala do vagónku miniaturu moře. Uh-huh. Na toto sluníčko a pláž se slunečníkem, zmrzlinou a lehátkem. A taky jestli by to bylo možné i reálná voda, která se teda nevyleje a zvuk moře. Díky.
2: To jsou úžasné nápady, no a ta voda by byla slaná třeba. A byla by teplá určitě.
0: Ale
2: opalovák k tomu sluníčku by to chtělo, opalovací krém. No, dobrá, jako když prostě nemůžete k moři, a tak si zajdete do království, jako by k tomu moři na ten vlak. To je
0: přesně, hezká. Až plouchalo by to. A Vojta píše, dobrý den, vlak by mohl vozit nanuky, které by někdo rozdával dětem. Byl jsem v muzeu železnic a je to tam moc hezké. S pozdravem, Vojta.
2: No to je nádherné téma, takhle to letní téma, ten vláček.
0: A to by musel být mrazící vláček. To by šlo.
2: A ještě ty nanuky by mohly být ve tvaru vláčku. Jednotlivých, jako třeba brejlovec.
0: Hlavně, aby to nebyly chlupatý nanuky. Kočičkový. Tak, ahoj, v Království železnic jsem byl už dvakrát. Nejvíce se mi líbila auta na dálkové ovládání, velký vlak, metro a kavárna. Tematický vlak by se mi líbil, kdyby byl celý z lega. Mm-hmm. Nebo skautský vlak, že by měl kolem lokomotivy šátek. Krištof 9 let.
2: Super, super.
0: A Krištof ještě píše, že nesoutěží, ať vyhraje někdo, kdo tam ještě nebyl. Děkujeme, Krištofe, to je moc hezké od tebe. Tak. A píše nám Ingrid, ahoj, jsem Miri a je mi 9 let, tak mamka je asi Ingrid. Moc ráda poslouchám Radio Junior, tematický vlak na léto bych chtěla. Vlak plný vody. Bylo by tam všechno o vodě a o tom, jak je voda vzácná. Takový ekovlak. Mm-hmm. To zní dobře. A pak nám píše Veronika. A ahoj, mě napadlo, že by mohli jezdit narozeninový vlak vždy na výročí.
2: No, ale tak to se mi docela líbí, protože to výročí nás čeká teďka začátkem prázdnin. To je hezký nápad. Já jsem přemýšlel, jak ty narozeniny toho království vlastně, tím jsme v minulosti nikdy slavili veřejně nějak, ale že bychom vždycky vytvořili narozeninový vlak. Ono teda náhodou, ten narozeninový vlak by se vlastně pouštěl na to kolejiště v době, kdy vy vlastně dostáváte vysvědčení a jdete na ty narozeniny, na ty prázdniny, protože my jsme otevídali vlastně začátkem prázdnin. No.
0: A prázdniny se blíží. Mm-hmm. A co připravujete na ty prázdniny, to si za chviličku řekneme hnedka po písničce, ať to nevychrlíme všechno. Holky a kluci, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jaký speciální vlak byste vyslali po kolejích Království železnic. A pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, můžete nám tam taky psát otázky pro Ondru, anebo nám zavolejte, číslo je 800 199 199 a jednoho z vás Ondra na konci vybere, to bude zodpovědnost, který nápad se mu bude líbit nejvíc a tomu věnuje rodinnou vstupenku do Království železnic v Praze. Mým hostem je Ondřej Mazáč.

0: Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Ondra Mazáč, který přišel z Království železnic Praha. No a protože tady máme pro vás výzvu, jeden z vás může získat vstupenku pro dvě dospělé osoby a pro dvě děti, čili pro celou rodinu víceméně, když nám napíšete svůj nápad, jaký speciální vlak by se mohl prohánět po kolejištích v Království železnic, protože to, že se tam prohání vánoční vlak s ozdobami, velikonoční svajíčky, halloweenský se strašidly nebo třeba zamilovaný vlak, tak to už tady bylo, ale jaký nový vlak by tady mohl jezdit? Tak teď tady máme na telefonu Lukáše. Ahoj, Lukáši.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Tak povídej, co jsi vymyslel ty?
1: Jak tam děti s tatíkem trhají třešně v sadu.
2: Že bychom vozili třešňový vlak, jakože by tam byly stromy a do toho nahoře ten kluk s tím košíkem, jo, a podával by ho tomu tátovi dole plný, nejlépe.
1: No, vlastně,
2: no výborný.
0: To je hezký, ano. A to by se vyblbnul i ten modelář, který by to dělal, že jo?
2: Na ty třešničky, než
0: ty
2: by
0: třešničky
2: udělal.
0: Lukáši, to je super nápad.
2: Děkuji za nápad.
0: Díky. Tak a máš ještě,
1: mám ještě otázku,
0: ano.
1: Jaká je tam nejvzácnější mašina nebo největší?
2: Asi jako, co se týká tak nejdražší, tak to bude asi jeden velký vlak. My ho máme pojmenovat jako dlouhý vlak a bude nejdražší právě z toho důvodu, že na sobě má nejvíc vagonků. A těch vagonků, já nevím, kolik je přesně, ale je něco mezi 30 a 40 vagonků. Takže to je lokomotiva, která táhne dalších 30 a 40 vagónů s uhlím. Takže to si myslím, že je jakoby nejdražší náš vlak, protože právě kvůli těm vagonkům.
0: A to uhlí je opravdické?
2: Opravdické, takové modelové opravdické.
0: Mně by se totiž líbilo, kdyby tam bylo opravdické uhlí a kdyby ten 40-vagonkový vlak jel přes silnici, tam by byly zapnuté závory, zavřené. A tam by bylo autíčko a z toho autíčka by koukal nějaký rozuřený tatínek.
2: Jo, než přejede, jo,
0: než
2: ten
0: přejede,
2: vlak, no, že by se tam počkal prostě.
0: Ano, 40 vagónů, to je dlouhá doba. Co myslíš, Lukáši,
2: to by
0: ještě on šlo
2: zastaví v tom nádraží, že jo, a ještě čouhá do té silnice.
0: A zadek má ještě na přejezdu. Lukáši, zažil jsi to někdy, že byl nějaký hodně dlouhý vlak?
1: Ne.
2: Tak to je dobře.
0: To je dobře, že se nemuselo
2: čekat. Já jsem teďka stál po cestě, když jsem měl zpátky do Prahy, tak jsme zastavili přímo s vláčkem na tom přejezdu a tam jsme stáli. Takže to musel být rád i jak ten tatínek v tom autu, tak i my, že jsme stáli zase.
0: Takže, jasně. To... No tak Lukáš měl krásný třešňový nápad. Je to všechno, Luky?
1: Jo.
2: Děkuji.
0: Děkujeme za zavolání, měj se nádherně, ahoj.
1: Ahoj.
0: No, tak další super nápad, Vida. A já se dívám do mailu. Ahoj, mě napadlo, že by mohl jezdit sportovní vlak, na kterém by bylo například fotbalový míč nebo basketbalový míč, hokejka, atletická dráha.
2: A to je dobrý nápad, to je moc dobrý nápad.
0: No, děkujeme, Veroniko.
2: Já jsem tak rád, že nás to napadlo vůbec tady spolu zeptat se těch dětí na tyhle nápady, protože mě by to nenapadlo prostě udělat jako sportovní vlak nebo chlupatý vlak, no to jsou prostě nápady, které bych si mohl lámat hlavu, jak dlouho chci, ale nepřišel bych na to.
0: Děti mají daleko lepší fantazii než dospěláci, to je pravda. Tak a my jsme, Ondro, slíbili, než byla písnička, že řekneme, co chystáte na konec školního roku, jak se budou blížit ty prázdniny. Tak co se chystá? Vy máte takovou odměnu pro školáky?
2: Máme takovou odměnu pro školáky, vlastně už od pátku, když dostanete ve škole vysvědčení a přinesete ho k nám do Království železnic, tak budete mít jako dítě vstup zdarma. A tato akce vlastně bude trvat už od toho pátku, kdy budete dostat vysvědčení, až celý týden, což do nějakého 5.8. Takže během
0: 8. nebo 7.
2: Sedmý.
0: Červenec je 7.
2: Aby tak to ano, 7. Ano, pardon.
0: Jo, ano, sedmý, no, mě se neomluvej, to by vám tam chodili školáci až do
2: týden,
0: srpna.
2: První týden prázdnin, tak vlastně budete mít jako, když nám ukážete vysvědčení, že jste ho dostali a ano, že jste zdárně absolvovali školní rok, tak budete mít vstup do Království železnic zdarma.
0: To je velká výzva, ale pozor, velmi často je to podmíněno třeba jedničkami. Musím mít jedničky?
2: Já jsem je neměla taky, A tak jsem řekl, že taky nebudu chtít po ostatních, takže není problém. Není problém.
0: Hlavně, jakékoliv vysvětění.
2: Jako odměnu za to, že jste to zvládli nějak, tak nám ho jen přijďte ukázat, že ho jste opravdu dostali a můžete si jít užít tu odměnu dovnitř do Království železnic.
0: Takže ještě jednou všichni školáci, kteří dostanete v pátek na konci roku, to bude za 6 týdnů, vysvědčení, tak vstup máte celý první prázdninový týden v Království železnic zdarma.
2: Přesně tak. Moc na vás těšíme.
0: A to je nádherná odměna. To je jako jedna velká jednička. No, ale když jsme u té školy, tak vy děláte i různé vzdělávací akce, zrovna třeba pro školy a školky, viď?
2: Je to tak. My vlastně máme spoustu programů, dokonce i pro mateřské školky, kde vlastně se můžete přihlásit na jednotlivé programy. Tam jsou rámcově, je tam, myslím, doprava ve městě, jak se chovat vlastně ve městě, aby se vám nic nestalo. Je tam stavebnictví, jestli dovíte vlastně, jaké jsou profese ve stavebnictví. Je tam, já mám pocit, že tam máme teďka i něco s cyklodopravou, že jako budete vědět, jak se chovat zase na kole, takže můžete takhle navštívit vzdělávací programy u nás v Království.
0: Ono to všechno souvisí i s těmi vlaky, protože když už jedu na kole, tak velmi často nějaký ten vlak můžu potkat.
2: My vlastně to kole ještě používáme jako takovou velkou pracovní pomůcku. Tam vlastně můžete zažít skoro všechno, co zažijete normálně venku, na silnici, na přejezdu, na chodníku, takže opravdu tam se dá v tom modelu vlastně odehrát skoro jakákoliv situace, která se vám může stát i v reálném životě, a na té modelové situaci si to vlastně můžete ukázat s tím naším kolegou, s tím naším lektorem, co se tam stalo špatně, jak tomu předejít, jo, proč vlastně ten panáček tam leží s tím zlomeným kolem prostě u toho auta, jo, takže je to takový velká pracovní pomůcka, ve které si najde každý cokoliv, jako všechno, jo, co budete chtít. Takže.
0: A děti tam většinou chodí tak jako na jedno odpoledne.

0: se vás bude starat a má připravený program. Tenhle rok je to, myslím, expresem vzhůru k hvězdám, takže budete putovat po nebi nějakým vláčkem. A v rámci toho táboru právě si vytvoříte i něco rukama. Pravděpodobně to vložíte i do toho kolejiště, takže můžete si vyzkoušet, jaké to je tvořit to kolejiště. A kdyby vás to už uvnitř hodně nudilo a venku bylo fakt hezky, tak zase vyrazíte na nějaký výlet. To už nechci úplně prozrazovat, kam pojedete, ale kolegyně si pod vás připravila výlet, který se právě trošku týká toho tématu, toho tábora. A úplně nakonec tak se peče velký dort a jsou pozváni vlastně rodiče a je takový maškarní jako ukončení toho tábora, kdy si ten dort ty rodiče dají a ukážou těm rodičům ty výtvory, co vyrobili, a můžou si znovu spolu projít to kolejiště, takže takový jako týdenní zážitkový tábor u nás v Království železnic. Máme 3 turnusy, tak
1: ještě je místo?
0: Je místo. A hlaste se, už se nám to blíží, takže ten nejbližší termín, tak to je už 13.7., takže je vlastně hnedka začátku prázdnin. Takže
1: první týden se tam může jít s vysvědčením zdarma a pak se týden počká, pak se může na tábor.
0: Tak. Na našich stránkách, když se potom podíváte, tak tam jsou i fotky vlastně z minulých let. Tak se tam podívejte, protože tam vidíte přesně, co se v tom táboře, co tam vlastně dělá a co tam děje. Většina těch dětí se usmívá, něco tvoří rukama a hrajou si tam, jsou na výletě, takže tam si myslím, že nudit se rozhodně nebudete.
1: Pro jak staré děti to je?
0: Tak je to, myslím, od 8 až do 11 let.
1: Takže já už tam nemůžu. Asi ne. Mně už bylo 8 hodněkrát. Tak to je velká škoda. Pro dospělé to neděláte.
0: Pro dospělé je pouze ten poslední den, ale ona je to opravdu jako ty děti si od těch dospělých taky potřebují odpočinout.
1: To je pravda.
0: Takže jako
1: to je pravda.
0: Nemůžeme je tam nutit. Jako...
1: Já jsem si jenom představila, že nejenom já, ale třeba spousta maminek by se tam takhle jako šla hrát, a nebo i tatínku, že jo. Tak my si teďka dáme písničku a pak zase přečteme, co nám přišlo do mailu, jaký speciální vlak by mohl jezdit v Království železnic Praha, ze kterého přišel i Ondřej Mazáč.

0: Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. My tady máme bezvadného hosta. Je tady Ondra Mazáč z Království železnic Praha. No a máme tady taky dalšího volajícího, Pavlíka. Ahoj, Pavlíku.
1: Já nejsem Pavlík, já jsem Tobík.
0: Jo, Tobík.
2: Nazdar, Tobíku, ahoj.
0: Tak zdraví tě Jana se špatnýma ušima. Promiň. Tak Tobíku, jaký vlak bys vymyslel?
1: Se zvířátkama.
2: Uh-huh. A nějaké konkrétní zvířátko tě napadá? Nebo to bude celé zoo?
1: Třeba jako s vodou a tam by byl třeba delfíni.
0: Delfíni.
2: No tak jo.
0: No, to taky zní dobře.
2: Tak jako mořský vlak třeba rovno by to mohl jako s delfínama, s vězdicema.
1: No, jo.
0: A ani tam nemusí být voda, bylo by to prostě jenom jako.
1: No, třeba.
0: No, a nebo ten delfín, skáče delfín, neskáče?
2: Jakože by skákal mezi těma vagónkama, jakože by skákal z jednoho do druhého vždycky, že by byl jako v půlce to, toho, to by taky šlo.
0: Cirkusový delfín. Ale ne, že by tam byla voda a ten delfín by byl těsně nad ní, aby byl vidět. Jakože právě vyskočil Tobíku, to by šlo, viď?
2: Jo.
1: Super.
0: Tak jo, tak Tobíku děkujeme moc krát za zavolání, to je taky super nápad, díky.
2: Díky.
0: Tak ahoj. No další bezvadný nápad, no tak to chci vidět, jak budeš dneska vybírat.
2: No, taky už si tady s tím lámu trochu hlavu, protože těch nápadů je tolik a tak unikátní, že bude těžké vybírat, bude hodně
0: jeden
2: těžké,
0: lepší než druhý. Tak víš co, já tě nechám ještě chvilku přemýšlet.
2: Já bych je potom potřeba zaměstnat tyhle lidi u nás, protože mají tak výborné nápady na hraní na tom kolejišti, to nám tam prostě takovou dětskou fantazii do toho trošku vložit bychom potřebovali.
0: Já si myslím, že děti je dobré zapojit. No ale když jsme u toho zapojení, tak ty jsi mi tady prozradil při písničce, že bychom neměli zapomenout na to, že školy
2: mají
0: vstup.
2: Týká se to pražských škol. Pražské školy, tak vlastně na ty vzdělávací programy teďka nově u nás mají vstup zdarma. Ono je to vlastně spolufinancováno z Evropské unie, ty vzdělávací programy, a zajišťuje to hospodářská komora pro nás a vlastně je potřeba na našich webových stránkách si zarezervovat ten termín, je tam odkaz a popis toho programu, můžete využít až 5 těch různých programů s jednou třídou, takže je tam toho spoustu na to na využití a ten vstup je prostě zdarma.
0: To je teďka hlavně pro paní učitelky. A nebo třeba...
2: Možná i pro ty žáky, kteří ještě jakoby chtěli si ten konec toho školního roku trošku zpříjemnit. Je to sice výuka, ale je to výuka zábavou, takže určitě si tam najdete
0: výuka.
2: I ten čas na to kolejiště.
0: No rozhodně super výuka mezi vláčky a dalšími dopravními prostředky, ale třeba by vlastně děti, které nás poslouchají, mohly říct panu učiteli, paní učitelce, že ta možnost je. Takže kde se najdou všechny informace na webu?
2: Tak je to tak na našich stránkách, tam je záložka, myslím, pro školy, to když si rozkliknete, tak jsou tam vypsané ty jednotlivé programy a myslím v polovině té stránky tak je právě ta informace o tom vstupu zdarma pro ty pražské školy. Uhum. A jsou tam vlastně i pro mateřské školky programy, takže můžete i ty čerpat.
0: Ondro, já bych je teďka poprosila, já tady připojím ty 4 volající, jako já je dám takhle. Nebudu ti říkat, jestli je dám jako 4 čísla na začátek, nebo na konec, nebo do prostředka, ale řekni mi číslo od 1 do 20.
2: My tam máme 20 odpovědí, jo, dneska.
0: No dohromady. Já totiž prozradím holkám a klukům. Ondra říkal, že nejde vybrat úplně ten nejlepší nápad, viď?
2: Byly úplně úžasné ty nápady a já se bojím, že bych vybral ne ten nejlepší. A pak by někdo mohl volat, že ten s chlupapitý byl lepší a ten s mrzinou byl jako studenější a ten s vodou byl mokřejší. Tak jsme se dohodli, že uděláme čísla a já jedno z nich prostě náhodně vyberu.
0: Dobře, tak myslím si, že to asi je docela dobré takhle udělat, protože nejde vybrat ten nejlepší. Opravdu to nejde.
2: Jsou nádherné ty nápady. No.
0: Mm-hmm. Takže jedno číslo od 1 do 20.
2: Tak já řeknu 12.
0: 12. No a já ti, než to najdu, tady si to napíšu, abych to nezapomněla, a než ten mail, nebo vůbec tu odpověď najdu, tak tě poprosím, aby si zodpověděl od Martina otázku. Dobrý den, chtěl bych vědět, kolik kilometrů kolejí a kolik vagónů u vás je a taky jestli jsou všechny koleje propojené.
2: No, my jsme se, ty se na tu otázku teď, Jano, ptala už, když jsem přišel hnedka, protože taky zvídavá, kolik tam máme kilometrů kolejí, to bohužel nevíme. Těch, ono se to staví už přes 12 let, takže těch kolejí se pořád přidává a nejsem si vůbec jistý, kolik tam máme, jestli vůbec máme spočítané. A mohl bych to asi zkusit, já se pokusím do příštího vysílání si tu informaci zjistit, protože máme samozřejmě plány celého toho kolejiště a podle kterého to stavíme, ale někdo bude muset vzít to pravítko a bude to muset začít měřit na tom plánu a budu to nejspíš já.
0: Takže... To bude lepší provázky.
2: No tak dobře, no. Tak jo, tak já to pokusím do příštího vysílání zjistit, ať na tohle mám odpověď, protože to už je podruhé, co jsme se k téhle otázce dostali. Potom tam byla otázka na...
0: Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli
2: vagóny, bychom... Že?
0: No ano, jestli, ano, jestli je to propojené všechno.
2: Jo, propojené to je... Máme také okruhy podél celého toho kolejiště, ale ty mezi sobou nejsou vzájemně propojené. Těch okruhů je tam třeba kolem 10 a nejsou propojené mezi sebou z toho důvodu, že třeba hlavním nádražím v Praze, tak tam projíždí asi 3 nebo 4 okruhy. A ve chvíli, kdy tam máme poruchu na tom okruhu, tak bychom museli zastavit celé to kolejiště a vlastně vy byste se potom dělali na stojící vláčky. Takže my tak zastavíme pouze jeden z těch okruhů a tím hlavním nádražím dále projíždí ty osobáky a nákladní vagóny. Takže, z toho důvodu vlastně je to rozdělené do přibližně 10 dalších kolejišť, co se týká pouze toho modelu Prahy dole.
0: A přibližně kolik vagónů? Desítky, stovky?
2: Jo, jsou to už stovky. Každý vlak má podle mě 5 vagónů minimálně. Takže jestli nám tam jezdí 80 mašin, tak... Ale teda ten náš dlouhý vagón je trošku výjimka, ten má těch vagónů 40, takže...
0: A my máme poslední půl minutku, takže číslo 12.
2: Ano.
0: Ahoj, nás napadlo, že by mohl být výstavní vlak, že by v každém vagónu byl vystavený model nějakého vláčku, třeba z minulosti nebo i ze současnosti. Do Království železnice určitě podíváme Kačka a Kuba Kruckých. My gratulujeme.
2: Gratuluji, děkuji za super nápad.
0: Tak vy dostanete po mailu vstupenku.
2: Dva dospělé a dva dětské do Království železnic.
0: Všem děkujeme a dneska tady byl Ondra Mazáč a Jana Richterová.
2: Já vás zdravím taky, ahoj.
0: Ahoj, dobrou noc.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Pojďte si poslechnout další díl ze seriálu Základní škola u Sýria. Jak už víte, do téhle speciální školy chodí malý Lukáš, který se zajímá o vesmír. Jeho školní třída, první Alfa, se právě chystá na planetu Olala, kde žijí želeóni. Jaká bude cesta a jaké překvapení čeká Lukáše na této planetě? O tom bude dnešní pohádka na dobrou noc s názvem Želé jásá celé.

0: Dobrý večer, děti. S bezva klukem, prvňákem Lukášem, co miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity, sondy, ale hlavně svou základní školu, už se znáte. Luk je vůbec prvním člověkem, který chodí na vyhlášenou vesmírnou školu u Sýria. Od včerejška. Je na to moc pyšný a těší se na každý den, který tu stráví se svými spolužáky a určitě brzy i kamarády. A proto teď prakticky běží do školy. Máma za ním trochu komicky vlaje. Směje se a volá na něj dopředu. Musím přiznat, že tolik nadšení pro školu jsem u tebe nečekala. Věděla jsem, že jsi šikula, to samozřejmě, ale že budu na cestu do školy potřebovat běžecké boty, to ne. Jsou na místě. Maminka se zhluboka nadechne. A než se stačí pořádně porozhlédnout, už dostává pusu na tvář. Slyší pámami a Luky mizí ve škole. Dobrý den, pánové. Zdraví dva super tajné agenty, kteří hlídají cestovní kapsle. Ty velice šikovně vypadají jako výtah. Jeden z agentů konstatuje. Lukáš Mráček, žák první alfa, nastup prosím do cestovní kapsle. Dál už to znáš, do třídy dorazíš zhruba za půl minuty, šťastný let. Luky má báječnou náladu, tak vtipkuje. Půl minuty, a nešlo by to rychleji. Čeká, že se obři v černých oblecích zasmějí, ale místo toho mu druhý agent odpoví. Rychlost kapsle je nastavená přesně na míru, tak, aby sletěl nejbezpečněji a nejpohodlněji. Ona totiž odpověď na tvou otázku zní, šlo by to rychleji, jenže paní učitelka by určitě nebyla ráda, kdyby si po přistání poblinkal třídu. Aha, řekne Luky překvapeně a přemýšlí nad tím, jestli jsou superagenti lidi, nebo třeba pochází z nějaké planety, kde jsou samí superagenti. Tam by možná vůbec neměli legraci. Otevírají se dveře cestovní kapsle a Luky už mává na své spolužáky. Žou žežou Nikimižu, Želeona z planety Olala, chapadláka Vorliho z planety Vorli, její veličenstvo Folou 2337, budoucí královnu planety Suritan, Zo, holohlavou slečnu s úžasným znakem na hlavě z planety Nilpu a kluka, kterému Luky pro sebe říká Flek. Protože ho lidské oko nedokáže vidět ostře a navíc má hrozně dlouhé, nezapamatovatelné jméno. Začíná hodina a do třídy se protahuje paní učitelka Dalia Didibones z planety 3D, která měří víc než 6 metrů. Milí žáci, jestli pak víte, proč pro vás vesmír postavil školu? Proč myslíte, že chceme, aby se potkávali obyvatelé různých planet? Ptá se paní učitelka. Abychom se poznali, odpovídá Zo. Ano, ano, úplně přesně, jásá paní učitelka. A proč se poznáváme? No, abychom mohli jako dospělí spolupracovat, myslí si Luky. Hezká myšlenka, ale to není možné ve všech případech. A vesmíru stačí mnohem méně, Lukáši ze Země. No tak abychom spolu mluvili, zkouší Lukášek. Výborně! Já mám tak báječné žáky. Ano, je důležité, abychom se poznali, pak se totiž sebe navzájem nebudeme bát. A je důležité, abychom spolu mluvili, pak se totiž můžeme dohodnout. Usmívá se vysokánská paní učitelka Dalia Didibones a dodává. Tak se pojďme poznávat. Kdo představí ostatním svůj svět jako první? Já! Vykřikuje nadšeně žou žižou Nikimižu a protože se do toho tak hrne, nikdo jiný už se nehlásí. Paní učitelka kývne. Dobře, dnes tedy, milí žáci, navštívíme planetu Olala a seznámíme se s Želeony. Celá první alfa, včetně paní učitelky, sleduje, jak se žou žižou Nikimižu celé rozvlnilo a zároveň radostně povyskočilo. Lukáška v tu chvíli dokonce napadne rým, hele, želé jásá celé. Ale už se samozřejmě soustředí, protože paní učitelka vyzývá žou žižou Nikimižu, aby třídě svou rodnou planetu a její obyvatele představilo.
1: Ahoj, Olala je krásná malá planeta, na kterou svítí 11 sluncí. Žijeme na ní my, želeoni. Aby bylo jasno, nejsme žádné nudle z vesmírné příšery nebo tak něco. Jsme bytosti, stejně jako vy, jen vesmírem jinak namíchané. A teď vás na naši míromilovnou planetu zvu.
0: Ono se řekne zvu, ale to nebude tak jednoduché, myslí si Luky. A je mu to celkem líto, protože by se moc rád podíval na planetu svého spolužáka Želeona. Asi si budou pouštět nějaký vesmírný dokumentární film o planetě Olala. Tak to Luky vidí. Jenže uběhne pár vteřin a stane se něco božího, co vážně nečekal. Paní učitelka vymačkává kód na terminálu na svém stole a stěna vzadu ve třídě se pomalu otevírá. Žáci první alfa se teď všichni dívají na své na míru navržené skafandry. Luky to tu prostě miluje. Worley má ve skafandru místo na všech chapadla a parádní helmu. Její veličenstvo Follow 2337 má i oblek do vesmíru ze svítivé látky, kterou nosí normálně. Zoo vážně sluší modrozelený skafandr. Je na něm hezké, že kde má Zoo na hlavě svou malůvku, je její helma průhledná. Flekův oblek do vesmíru je pro Lukyho stejně rozmazaný jako ten, kdo ho bude nosit.
1: Tenhle je Lukyho. Je naprosto boží a má u kotníků trysky. Chtěl by se v něm okamžitě proletět.
0: Žoužižou Nikimižu doma samozřejmě žádný skafandr nepotřebuje a tak už sedí ve své cestovní kapsli a čeká. Tak, milí žáci, postavte se ke svým skafandrům zády a přikažte jim, ať se na vás oblečou. Výborně. Skafandry ovládáte myslí, tedy si vždy pořádně uvědomte, co chcete udělat. Teď už ale nastupte do cestovních kapslí. Všechny jsou nastavené na Olala. Uvidíme se za minutu a půl. Šťastný let. Luky se celou minutu a půl těšil. Teď už ale... Cestovní kapsle celé třídy se otevřely a děti vystoupily na povrch Olala. I když samotný povrch planety snad ani není vidět. Všude jsou totiž želeoni. Jako kdyby se okolo žáků první alfa najednou vytvořily velké kopce ze želé. Želeoni jsou zajímavá vesmírná rasa. Začíná svůj výklad vážně hodně nesvá paní učitelka. Ale vůbec nemám zprávy o tom, že by planeta Olala byla tak hodně obydlená. To musí být nepříjemné.
1: Ne, tak to není, paní učitelko,
0: říká Žoužižou Nikimižu.
1: Želeoni se přišli podívat. No, nikdo nikdy žádného, víte koho, no, neviděl na vlastní oči.
0: Vysvětluje Žoužižou Nikimižu a komicky se vlní okolo Lukyho. Paní učitelka chápavě kývne. I ostatní tomu zdá se rozumí. Jen Lukášek ještě neví, že jsou tu všichni ti želeoni kvůli němu. A to se právě mění, protože Žoužižou Nikimižu se obrací na obyvatele své rodné planety.
1: K radosti všech vezu ukázat první exemplář člověka ke zblízka vidění. Lukáš Mráček. Člověk z planety Země.
0: Nejšťastnější člověk z planety Země. Protože smí chodit do nejúžasnější školy v téhle sluneční soustavě. Do základní školy u Sýria. A ještě navíc je populární mezi želeony. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Slávek a Línoplas jsou nejlenošnější bytosti široko daleko. Přesto musí spojit své síly, aby zachránili ohroženou vesnici. Podaří se jim to? Pohádku Slávek a drak napsala Simona Nitrajová. Režie se v roce 2017 ujal Radim Nejedlý. Účinkují David Macháček, Robert Mikluš, Miroslav Černý a další.

0: máme u nás pod horou krásný slunečný den. Takhle hezky může být jenom u nás. Ale ne. On ještě pořád spí. Slávku, vzbuď se.
1: Co je? Co se děje? Už bude snídaně.
0: Už? Je dávno po snídani.
1: Tak proto mi to slunce tolik svítí do očí. Potvůrka jedna.
0: Všichni dřevorubci odešli za svítání do lesa. Jenom ty tu stále ležíš jak marot.
1: Máš úplnou pravdu, babi. Jakoby mě opustili všechny síly. Počkej, pokusím se vstát. Ne, ne. Myslím, že dneska vůbec nemůžu kácet dřevo.
0: Mladý mužský a nemá sílu. A co mám říkat já?
1: S tebou se nemůže nikdo srovnávat. Ty máš energie na rozdávání, babičko.
0: Na výmysly a výmluvy by tě užilo. K tomu tě opravdu není potřeba nutit. Kdyby se raději věnoval své síly poctivé práci jako všichni ostatní.
1: Vidíš, jakou máš páru? Ještě se k tomu všemu zvládneš zlobit i na mě.
0: Slávku, Slávku, kdyby žili tví rodiče a viděli, jak se tu válíš, řekli by, že jsem tě špatně vychovala.
1: To by určitě neřekli, babičko. Já jsem jen hrozně unavený ze včerejška. Proto si musím ještě chvilku schrupnout.
0: Kdy už si konečně přestaneš vymýšlet hloupé výmluvy a začneš se chovat jako opravdový muž? Slyšíš, Slávku?
1: Slyším.
0: Jenom počkej. Však já z tebe tu lenost jednou vyženu.
1: Lenost? Já se přece jenom starám o své zdraví.
0: Dále.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, Julko.
1: Dobré ráno, Julko. Teda den. Popletl jsem to.
2: Zdravím tě, Slávku.
1: Co neseš v tom košíčku? Krásně to voní.
2: Povidlové buchty.
0: Vidíš, Slávku? Julka už stihla upéct a určitě udělala i kopu jiných věcí.
2: Kopu zrovna ne, jen jsem nakrmila drůbež, vyvedla krávy na louku, pozbírala hrušky a zašila tatínkovi košile.
0: Slyšíš to, Slávku?
1: Slyším a žasnu.
0: Tatínek má štěstí, že se o něj tak hezky staráš.
2: Nesu mu právě jídlo do lesa, tak jsem se stavila, že bych vám odnesla i oběd pro Slávka. Jak vidím, tak to asi nebude potřeba.
0: Nevěřila bys tomu, Julko, ale tenhle lenoch se teprve před chvílí probudil.
1: To se mýlíš, babičko. Já ve skutečnosti opravuji svou postel. Podívej se, jak se kymácí. Musím s tím něco udělat.
2: Opravuješ postel pod peřinou?
1: Je mi zima.
2: Nevymýšlej si. Myslíš, že tě neznám? Já už raději půjdu.
0: Neměla bys chodit sama, je to nebezpečné.
2: Mám pro strach uděláno.
0: Ale co kdyby se po okolí zase potulovali nějací draci?
1: Nestraš, Julku, babičko. Nikdo z vesnice je neviděl více než 25 let.
2: Slávek má pravdu. I tatínek mi to vyprávěl. Naposledy od nás prý dostali za vyučenou tak, že se nám radši vyhnou širokým obloukem.
0: Ráda bych tomu věřila. Naši muži se jim tenkrát postavili a vyhnali je z kraje, ale za jakou cenu?
2: Stálo je to život.
1: Třeba od té doby všechny ty potvory vymřely.
0: Bodejť bys měl pravdu, Slávku.
2: Nebojte se, ale asi by mě opravdu Slávek do lesa doprovodit měl. Může se tam potulovat kdekdo?
1: Vážně, Julko?
2: Proč ne?
1: Počkej. Tak, postel už je spravena. Zbalím si věci a jdeme.
2: Jenom si musíme pospíšit, ať kvůli mému zpoždění nemá táta hlad.
1: A já se pak pustím do toho kácení. Ale kde jsem včera nechal sekeru? Nedal jsem ji pod postel?
3: Ne.
1: Pod okno? Ani tady není. Musela se vypařit. Nikde není. Babičko, neviděla jsi náhodou moji...
0: Sekeru? Stojí venku u plotu jako vždycky.
1: No ano, už pro ní běžím. Díky, babičko.
2: Jenom abych teď Slávkovi stačila, když se tak rozběhl. Naschledanou.
0: Naschledanou. No, jak je vidět, přece jen na tu jeho lenost něco platí.

0: Mariko, prosím, mohli bychom trochu zpomalit.
1: Ale vždyť jsme teprve vyšli na první kopec.
0: No právě. Bůh ví, kolik nás jich ještě čeká.
1: Dřevorubci jsou od nás kousek. Tam, podívej.
0: Tomu říkáš kousek?
1: Slávku, přiznej se konečně. Tobě se nechce pracovat.
0: Nechce. Komu by se chtělo dělat to, co musí?
1: Jestli tě nebaví kácet dřevo, můžeš přece dělat cokoliv jiného. Třeba nějaké řemeslo. Nebo si hledat službu v cizině. Nebo se stát rytířem a bojovat s nepřáteli.
0: Kvůli tobě bych se mohl stát rytířem.
1: Vážně, Slávku. To by se mi líbilo.
0: Jenže rytíři musí být pořád ve střehu. Kdyby se vrátili draci. A to není nic pro mě.
1: Můžeš dělat cokoliv, věř mi. Hlavně celé dny neopravuj postele.
0: Ty máš tolik nápadů, Julko.
1: Jenom nápad ale nestačí. Musíš ho umět taky uskutečnit.
0: Nesedneme si na chvíli.
1: To snad není pravda.
0: Nemusíme si snad povídat ve stoje.
1: Dál radši půjdu sama. A ty si tu klidně seď. V tom si mistr.
0: Julko, Julko, počkej. Co je špatného na sezení? Odešla. Škoda. No, aspoň si můžu na chvíli zdřímnout. Tomu říkám odpočinek po dlouhé cestě. Je něco lepšího, než si najít pohodlné místečko v trávě, ve stínu keřů a počítat oblaka. První mrak, druhý mrak, třetí. Tenhle vypadá jako hřib a ten zas jako velký koláč. Tamhle je medvěd a tamhle pohár studeného piva.

0: člověčinu. Někde na blízku.
1: Opravdu? Já necítím nic.
0: Necítíš, protože čicháš ledabile, línoplazy. Musíš se pořádně nadechnout. Nasát vzduch. Já ti to předvedu.
1: Ale Maxi Paliči, já se nadechuji pořádně. Navíc už nemám sílu.
0: Být tebou, tak si tyhle výmluvy schovám na jindy. Jestli dnes nechytíš jediného člověka, zblajznu tebe.
1: Ty jenom žertuješ.
0: Nežertuju.
2: Co je, babi? Snídaně? Ne. Draci.
1: No, dobrá. Ale měl bys vědět, že dračí maso je tuhé a bez chuti. A co teprve drak, který je jako já, hubený a kostnatý.
0: Psst! Tiše!
1: Co?
0: Zdálo se mi, že slyším nějaký hlas.
2: Draci, se nad mě ten keř dobře schová. Ať si mě nevšimnou. Ať si mě nevšimnou.
0: Cítím člověka. To je jisté. Ale pořád ho nikde nevidím. Možná to bude pach dřevorubců. Jak se zdá, na protějším kopci se mi připravuje výživný oběd.
2: To ne, jsou tam kamarádi a taky Julka.
1: Maxi Paliči, já nepotřebuji obědvat tak vydatně jako ty.
0: To je právě ta chyba, proto jsi pořád malý a vyhublý. Těch dřevorubců tam bude aspoň 10. Dneska se pořádně najíš. A konečně z tebe bude pořádný drak.
2: Tohle poslouchám od babičky celý život. Když se najíš, Slávku, bude z tebe silný chlap a práce ti půjde pěkně od ruky. Jenže já, když se najím, tak mám chuť spát. Co to povídám?
1: Mně se ale líbí být štíhlý.
0: Co určitě.
1: No opravdu. Jsem totiž díky tomu hbitý a rychlý. Na rozdíl od tebe.
0: No, když jsi tedy tak rychlý, línoplazy, pomůžeš mi rychle pochytat všechny ty dřevorubce.
2: Drak a jmenuje se línoplaz? Divná věc.
1: Všechny? A nestačil by jeden? A vůbec, Maxi Paliči, bude se ti líp lovit beze mě. Nemyslíš?
0: Nemyslím! Tak už poleďme. Mám hlad.
1: Ze strategického hlediska by bylo lepší, kdybych počkal v záloze. Kdyby ti náhodou nějaký člověk utekl, mohl bych ho pak natáhnout z jiné strany.
0: Ty zbabělče! Jestli si ze mě okamžitě nepřestaneš utahovat, tak tě na místě sežeru.
1: Utahovat? To bych si nikdy nedovolil. Já tě přece velmi obdivuju. Jaký jsi rozvážný. A moudrý.
0: Ano, ale zmlkni už konečně.
1: Maxi Paliči, víš, nechtěl jsem ti to říkat, ale asi mám poraněné křídlo a moc to bolí.
0: Řekl jsem ticho a nevymýšlej si hlouposti.
1: Já a vymýšlet si? Podívej se. Nemůžu to křídlo ani trochu nadzvednout.
0: Mám tě právě dost. Když nemůžeš lítat, počkáš na mě tady.
2: Cože? To ne? Jeden drak tu zůstane. jak já se teď odtud dostanu?
1: Věděl jsem to. Jsi ohromně velkorysý.
0: A ty jsi zas nenapravitelný lenoch.

Jsem zvědav, co Maxi Palič chytí. Honit se za vyhublými vesničany. Taková otrava. Stejně se z nich pořádně nenají. Ale tohle je nádhera. Ten klid tady. Je něco lepšího, než si najít pohodlné místečko.

0: myslím, že ne. Konečně si můžu zdřímnout.
1: Au, au, au, ten je těžký.
0: Co to? Co se děje? Kdo je to?
1: Co teď? Co budu dělat? Jsem mocný rytíř.
0: Aha. Cítil jsem, že mě něco tlačí pod zády.
1: Budeš trpce litovat, jestli mě nenecháš v klidu odejít.
0: Jen cíti? Jediné, co chci, je lehnout si tady do téhle měkké trávy a spát.
1: Ty se vůbec nechováš jako drak, kterého by se měli všichni bát?
0: Bát? No dobře, když na tom trváš, utíkej. Budu tě honit, dokud tě nechytnu.
1: Teď jsem se opravdu lekl, ale díky nechci.
0: Díky nechci?
1: Nechce se mi utíkat.
0: Uf, to se mi ulevilo. Ani mně se nechce nahánět tě po lese.
1: Aha, tak fajn. Pěkný výhled, že?
0: Taky si myslím.
1: A dobře se tu leží.
0: Přímo skvostně. Poslíš? Nepotkali jsme se někde?
1: To bych si pamatoval.
0: Máš pravdu. Na draka člověk jen tak nezapomene.
1: Ale teď se tu nejspíš moc dlouho nezdržíme, že?
0: Dlouho ne. Maxi Palič za chvíli zaútočí na dřevorubce a bude čekat, že mu přiletím na pomoc. Jenže mě nebaví chytat lidi.
1: No jo, asi bych měl běžet kamarády varovat. Jenže už bych stejně přišel pozdě.
0: Kéž by mě Maxi Palič konečně přestal tahat na lov a nechal na pokoji.
1: Kéž by mě nikdo nenutil pracovat a nechal mě na pokoji.
0: Poslyš, co kdybychom?
1: Kdybychom si pomohli?
0: Jenomže šlo by to bez námahy? Já dnes nemůžu pohnout ani křídlem.
1: Já dnes taky nemůžu pohnout ani křídlem, teda rukou. Ale na druhé straně nezůstává nám moc času.
0: To je pravda.
1: Chtělo by to co nejrychleji odlákat dřevorubce od Maxi Paliče a...
0: A pak ho přivést k myšlence, že mu bude líp beze mě.
1: No jasně. Mám nápad. Hned ti ho řeknu. Línoplazy, teď! Dobře si zařval.
0: Díky. Maxi Palič bude pořádně rozuřený. Určitě se co nevidět přižene zpátky.
1: To jsem právě chtěl. Připravit ho o ten jeho výživný oběd.
0: Psst, lehni si, už sem letí rychle.
2: Co to mělo být, Línoplazy? Vyplašil jsi mi všechny dřevorubce.
0: Nemůžu za to.
2: Hádej, kolik jsem jich chytil.
0: To netuším.
2: Říkám ti, hádej.
0: 5.
2: Ani jednoho.
0: To mě mrzí.
2: To tě teprve bude mrzet. Až tě sežeru místo nich.
0: Počkej s tím ještě. Nezeptal ses mě, proč jsem zařval?
2: Proč?
0: Podívej se dolů.
2: Kam dolů?
0: Tam, kde mám nohy přece.
2: Aha, co je to?
0: To je mrtvý rytíř. Vedli jsme spolu souboj na život a na smrt. A já jsem vyhrál.
2: Opravdu?
0: Opravdu. A samou radostí jsem si trochu zavískal.
2: To tvoje trochu zavískal. Mně stálo 10 porcí oběda. Jestli je tohle rytíř, kde má brnění?
0: Brnění? Jsem snědl.
2: Vážně? Ale pro nás dva takový človíček stačit nebude. je můj.
0: To ne.
2: Proč pak ne?
0: No, totiž on je nakažený.
2: A čím pak? Že by tvou smrtonosnou leností?
0: Je to mnohem horší. Hrozně kýchal, prskal, zbledl a pak najednou umřel. Radši neriskujme, aby nás ta nákaza také neskolila. A už se na mě nezlob.
2: Tak ty jsi sám porazil rytíře.
0: Snažil jsem se nebýt líný, jak jsi mi říkal. Nemůžu za to, že jsem zvítězil.
2: Ale můžeš za to, že jsi pokazil lov mě.
0: Vždyť jsem ti už několikrát říkal, že mě nemáš brát sebou. Sám vidíš, že ti dělám samé problémy.
2: Stačilo by jen více snažit.
0: To nejde.
2: Jinak tě sežeru.
0: Už jsi někdy jedl draka? Sázím se, že ne. Věděl bys totiž, že drak, potažmo já, je...
2: Přestaň! Mám tě už plné zuby, línoplazy! Zmizni mi navždy z očí, ty žvanivý lenochu! A nepřej si mě někdy potkat!
0: Neměj strach, Maxi Paliči! Vyhnu se ti zdaleka! A konečně mě nebude nikdo sekírovat. Tak se zvedej, odvážný rytíři, vzduch je čistý.
1: Sláva, vidíš a máš od něho navždy klid.

vyhnaný Lino Plus. Konečně jsme mohli zaútočit na lidi a on všechno zkazí. Měl jsem ho na místě roztrhnout. Taková ostuda, takový hlad. Ne, ne, já se tak lehce nevzdám. Ještě uvidí, kdo je to Maxi Palič.

0: Podívej, Líno Plazy. Někdo už sem běží.
1: Slávku, Slávku, kde jsi? Rychle uteč!
0: Tady jsem, Julko. A teď moje část plánu. Líno Plazy, platí?
2: Samozřejmě.
1: Proboha, Slávku, utíkej!
0: Julko, schovej se! Připrav se na souboj, ty nebezpečná stvůro! Já se tě nebojím!
2: Ne, mocný bojovníku, neubližuj mi, prosím!
0: Myslíš si, že mě oklameš, ty zelená obludo?
2: Prosím, nech mě odejít. Již nikdy ti neskřížím cestu a budu o tvé srdnatosti vyprávět ti svým potomkům.
0: Dobře tedy, odleď si. A už se sem nikdy nevracej.
2: Děkuji ti, velkorysí rytíři.
0: Julko, jsi v pořádku?
1: Ano, a ty?
0: Byl jsem ve smrtelném nebezpečí. Ale díky své vrozené odvaze jsem se nelekl a...
1: A toho strašlivého draka zahnal. Zachoval ses tak statečně.
0: Musel jsem. Záleželo mi na tom, abych zachránil ostatní. A hlavně tebe, Julko.
1: Děkuji. Za všechny. Zrovna když jsme obědvali, zaslechli jsme z dálky hrozný řev. Tatínek hned zavelel, abychom se rychle utíkali schovat do nejbližší jeskyně. Stihli jsme to tak. Drak přilétl a protože se za námi nemohl dostat, příšerně se rozzuřil. Prskal oheň a pak odlétl pryč.
0: Měli jste velké štěstí, že vás ten řev varoval.
1: Ano, jenže já jsem celou dobu myslela na tebe, jestli se ti nic nestalo.
0: To víš, že ne. Jen tak něčeho se nezalekru.
1: Nevěděla jsem, jaký jsi hrdina. Dokonce si té zelené příšeře nahnal strach, až odletěla bez souboje.
0: Pro mě ale nikdy nebyl problém zachovat se statečně, když to bylo zapotřebí.
1: Teď si musíš odpočinout. A pak bude oslava. Představ si, jakou radost bude mít celá naše vesnice. Ať žije drakoběc Slávek!
0: To zní dobře. Drakoběc Slávek!

0: Slávku, vstávej, rychle. Celý horní konec vesnice hoří.
1: Cože?
0: Přiletěl drak.
1: To ne. A kdy?
0: Před chvílí. Nejdřív byl slyšet dřev, pak přišla velká rána, jako by padaly domy, a pak už jen hrozný křik. Ale snad se všichni stihli schovat v našem starém kamenném úkrytu.
1: Doufejme.
0: Slávku, musíš tam hned jít a zachránit naše sousedy.
1: Já?
0: A kdo jiný?
1: Babičko, snad si nemyslíš, že jeden člověk něco zmůže proti takovému obrovskému netvorovi?
0: Včera si to dokázal.
1: Ano, ale...
0: Musíš jim pomoct.
1: To bylo jinak.
0: Jsou v nebezpečí. Nedovol, Slávku, aby se jim stalo to, co tvým rodičům.
1: To bych nechtěl. Ale znáš mě, babi, vůbec neumím bojovat.
0: Když jsem dala slib tvé mamince, že tě zachráním před řáděním draků, byla jsem sice jenom slabá žena, ale dokázala jsem běžet s tebou v náručí a ukryt se. Jednou si ho už porazil. Tak to dokážeš zas.
1: Babi, musím se ti přiznat. Včera...
2: Dobrý den, jste v pořádku?
0: Ano, Julko.
2: Táta. Můj táta.
0: Co se stalo?
2: Odešel k pekaři krátce předtím, než...
0: To ne.
1: Pekař bydlí na horním konci vesnice.
2: No právě. Slávku, běž tam. Najdi mého tátu a pomoz sousedům. Stejně jako včera.
1: Ale včera jsem měl jenom štěstí.
2: To nebylo štěstí. Byl jsi statečný.
1: Julko, ty nevíš, jaké to je opravdu bojovat s mečem v ruce.
2: Vždyť jsi říkal, že by ses stal rytířem. Kvůli mně.
1: No jo. Jenomže tehdy jsem ještě nevěděl, o čem mluvím.
0: Slávku, tvůj tatínek taky bojoval a přitom byl jenom vesnický kovář. Člověk nemusí být rytíř, aby věděl, že je nutné zachránit své blízké.
1: Ale on se nejspíš vůbec nebál, zatímco já...
0: Byl tím nejstatečnějším mužem v celé vesnici, to je pravda. A ty jsi po něm.
1: Myslíš, babičko?
0: Nemyslím, já to vím.
1: Tak dobře. Zkusím to. Tolik dýmu. Skoro nic není vidět. Ale přece jenom tam vepředu. Co to je? Ty trosky. Ne, to ne. Z pekárny zbyla jen suť. Cihly a dřevo. A určitě je někde na blízku Maxi Palič. Ach jo, vždyť já přece neumím bojovat. Proč jsem jenom všem lhal, že jsem porazil Línoplaze? Teď je se mnou konec. Jedině kdyby mi pomohl někdo skutečně silný. Někdo, kdo se mu vyrovná. No ovšem, draka může porazit jenom drak Línoplas. Ale kde ho teď najdu? Uvažuj, Slávku, uvažuj. Kdybys teď byl, kdybys byl tím nejlínějším drakem na světě. Je teplo, svítí slunce, po nebi plují oblaka. Už to mám, tak rychle za ním.

0: městečko.
1: Línoplazy, línoplazy.
0: Slávku, jsi to ty?
1: Konečně jsem tě našel.
0: Taky jsi přišel trochu poležet v trávě.
1: Nemám čas, línoplazy. Maxipalič zaútočil na naši vesnici.
0: To je nepříjemné.
1: Potřebujeme tvou pomoc.
0: Tak to nepůjde. Maxipalič mi výslovně přikázal, abych se mu vyhýbal.
1: Tohle je stav nouze.
0: Promiň, ale nemůžu.
1: Nemůžeš?
0: Je mi líto vaší vesnice, ale mě je teď náramně dobře. Dělám si, co chci, nikdo mě nesekýruje, mám klid.
1: Línoplazy, prosím.
0: Prosíš zbytečně.
1: Ach jo, do ničeho se neplést, tomu rozumím.
0: Díky.
1: Jenže já už si nechci vymýšlet hloupé výmluvy nebo lsti, abych se mohl vyhnout nepříjemným věcem.
0: A proč? Vždyť je to pohodlné.
1: Ale taky se to může obrátit proti tobě. Už jsem to pochopil. Bojím se sám utkat s Maxipaličem. A přitom nemůžu nechat svoje přátele v nebezpečí. Co mám teď dělat? Poraď mi, línoplazy.
0: Řekl jsem ti. Jestli můžeš, vyhni se těžkostem. Je rozumnější držet se stranou.
1: To právě nechci. A co kdybychom se přece jenom změnili? Já to zkusím. Musím, protože jsem asi jediný, kdo může naší vesnici pomoct. Táta se taky změnil v bojovníka, i když ho to stálo život. Ale hlavně to dlužím babičce, která mě vychovávala a jediné, co si přeje, je zbavit se Maxipaliče.
0: Máš těžký úkol.
1: Právě proto potřebuji tvou pomoc.
0: Maxipalič mě roztrhá na kusy, jestli mě znovu uvidí.
1: Dobře víš, že tě jenom straší. A co je důležitější, línoplazy, mohl bys sám sobě dokázat něco, o čem si pochyboval, jestli na to máš.
0: Co ti myslíš?
1: Nenechat přátele v kaši.
0: Aha, tohle. Jenže já nemám přátele.
1: A co já? Myslel jsem, že my dva jsme kamarádi.
0: Člověk a drak? Co pak to jde? Jeden druhému je nepřítelem.
1: Já teda myslím, že drak draku může být mnohem větším nepřítelem. Jednoho takového přece oba známe, ne?
0: Máš pravdu. Maxipalič mě dlouho sekýroval a zasloužil by konečně dostat za vyučenou.
1: A to bys mohl udělat právě ty a právě teď.
0: Myslíš, že bych to dokázal?
1: Určitě.
0: No, ano. Asi jsem zrovna zatoužil dokázat něco, o čem jsem pochyboval, že na to mám. Přemluvil jsi mě?
1: Děkuji, línoplazy.
0: Máš nějaký chytrý plán?
1: Na něco určitě přijdeme. Maxipalič je velký, nebezpečný a zákeřný.
0: Za to my jsme oba malí a trošku líní.
1: Byli jsme líní.
0: A.
1: Ale jak se zdá, máme dobré nápady a navíc pracujeme v týmu. Možná bychom mohli využít toho, že s tím Maxipalič nepočítá. Člověk a drak? To přece vůbec nejde dohromady, že?
0: To je až podezřele chytré, Slávku. To by mohlo vyjít. Nasedni mi na záda. Poletíme rychle do vesnice.
1: Díky. Ještě jsem nikdy neletěl.
0: Už se na ten souboj draků začínám těšit.
1: Vážně?
0: Já jsem sice trošku...

0: jsme na místě. U našeho kamenného úkrytu. Tady se sednu. Podívej se mezerou mezi větvemi línoplazy.
1: Je hrozná tma. Nic nevidím.
0: Tišej, prosím.
1: Už vidím. To má být úkryt, ta kopa kamení před námi?
0: Pod tou kopou je vchod, kde je schovaná většina vesničanů.
1: To je rozumné. Žádný drak ani Maxi Palič skály jen tak lehce nespálí.
0: Právě v to všichni doufají. Jenže nevidím Maxi Paliče. Kde může být?
1: Určitě je někde na blízku a číhá na kořist.
0: Kořist?
1: Lidé budou muset z toho úkrytu přece někdy vyjít, nebo ne?
0: A kde tedy je?
1: To netuším. Nemám z toho dobrý pocit.
0: Ale nechceš mě v tom nechat samotného?
1: Neměj strach. Drak vždycky drží slovo.
0: Dobře. Zůstanu tady ve křoví. A ty se zatím nenápadně přesuneš opodál a počkáš na mé znamení. Ano, zavolám línoplazy do útoku.
1: Jasně. Spolehni se.
0: Zvláštní ticho. Vzmuž se, Slávku. A pojď na to. Ven ze stínu. Maxi Paliči? Maxi Paliči, kde jsi? Maxi Paliči!
2: Podívejme se.

0: До утоку!
1: Línoplazy! Jak se opovažuješ do mě vrazit? Skoro si mi zlomil křídlo.
2: Promiň, Maxi Paliči. Snažil jsem se tě překvapit.
1: Ty ses spolčil s tímhle člověkem.
2: Trošku mu pomáhám. On mě totiž na rozdíl od tebe pořád nekomanduje. Co myslíš? Člověk a drak? Jde to dohromady?
1: Línoplazy? Jo, tě...
2: Roztrhám na kusy, to už si mi říkal několikrát. Nejdřív mě ale budeš muset chytit.
1: Chytím tě levou zadní, ale pak si mě nepřej.
0: Línoplazy, hodně štěstí! Do toho!

0: Psi, rychle je! Přijdej!
1: Neboj se! Hned tě dohoním!
0: Saďme se, že mě nikdy nechytíš!
1: Já, že nechytím nejlínějšího draka na světě!
0: Přesně tak!
1: O co se vsadíme?
0: Když mě nechytíš, odletíš navždy z této vesnice a nikdy se sem nevrátíš.
1: O, najednou ti záleží na vesničanech, to je mi novinka. Nezačal se s nimi přátelit?
0: Někdy se lidé můžou chovat líp než draci.
1: Jo, jen pokud tě neuvězní, nevyženou nebo nezabijí. Ale toho se ty nemusíš bát, protože po tomhle závodě s tebou mám jiné plány.
0: Aha, takže když vyhraješ, dáš si mě k večeři?
1: Ani náhodou. Budeš mi až do konce svého ubohého života lovit ty své lidské kamarádičky. Ha!
0: Platí! Tak, do toho! Ještě máš sílu, Maxi Paliči?
1: Není fér! Měl jsi náskok!
0: Neremcej a pohni kostrou! Tak co? Dáváš se?
1: Nikdy!
0: Nepřeceňuj se! Přece jenom si za ty roky pořádně stloustnul.
1: Nebuď drzý, houžvičko!

0: líny.
1: Líny? Ale taky rychlý. A chtěl jsem se tě konečně zbavit.
0: Myslíš, že ti vesničané poděkují? To určitě. Připrav se, že tě brzy vyženou.
1: Ty tu prohru asi jen tak nepřekousneš, co? Zbohem.
0: Nech si svou vesnici, línoplazy. Najdu si jinou. Bez hloupých, líných draků, kteří budou pomáhat.
1: Být tebou, tak nechám lidi na pokoji.
0: Ty jsi hrozný tvor, línoplazy, ostuda všech draků. Jednou si tě stejně dám k večeři.

0: se sázel s takovým bláznem!
1: Nikdy bych si nepomyslela, že budu děkovat za svou záchranu drakovi. Jsme vám velmi vděční, pane. Pane, jakže se to jmenujete?
2: Línoplas.
1: Línoplas? Zvláštní jméno.
3: Taky jsem si to na začátku říkal, ale zjistil jsem, že jde jen o maskovací přezdívku pro nejrychlejšího tvora, jakého znám.
2: To my, draci, tak děláváme, abychom zmátli nepřítele.
4: Slávku, ty jsi mě zase zachránil. Děkuji.
3: Julko, to byla maličkost.
4: Děkuji i za ostatní.
3: Pro tebe bych zdolal i 100 draků.
4: Ale jenom kdybys kvůli tomu nemusel vstávat brzo ráno z postele.
1: Jsem na tebe moc pyšná, Slávku. Tví rodiče by byli určitě hrdí, že mají tak statečného syna.
3: Děkuji, babičko. Bez tebe bych asi nikdy nepřekonal svou věčnou... tu... no... jak se to jen řekne?
1: Lenost.
3: To slovo vůbec neznám.
4: Doufám, že zůstanete s námi, pane Línoplazi.
2: Pane Línoplas, to zní skvěle.
4: Potřebovali bychom totiž pomoct s pečením chleba, než si postavíme novou pekárnu.
2: No, já mám ještě hodně práce, musím totiž počítat.
1: Pane Línoplasi, prosím, zdržte se u nás na chvíli. Jsme vám velice zavázáni.
4: Ano, díky vám Slávek konečně zjistil, čím by mohl být, co mu jde nejlépe ze všeho.
3: Co tím myslíš, Julko?
4: Myslím... že tě sousedé jmenují starostou. Nikoho jiného by nenapadlo vymyslet chytřejší plán na záchranu naší vesnice.
3: A takový starosta má hodně práce?
1: Záleží na tom, kolik má pomocníků.
3: Línoplazi, co na to říkáš?
2: No, nevím. Víš, že slovo práce do mého slovníku nepatří?
3: A co takhle... občasná pomoc dobrému příteli s možností kdykoliv si odpočinout na louce?
2: Zní líp.
3: Tak to bychom měli. Ale teď už vážně musím
4: jít... Musíš si jít pospat.
1: My víme.
3: Spát budu až večer. Po práci.
1: No ne.
3: Teď musím do pekárny podívat se, jaké jsou škody a jak je co nejrychleji opravit. Pomůžeš mi, Línoplazi?
2: Cože? Teď hned?
3: No ano. Práce nepočká, kamaráde.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije, to se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec, účinkuje Lucia Schneiderová, režie Lukáš Kopecký, vyrobeno v roce 2014.

0: Poté, co Šupito zjistila, že tak bláznivě se dokáže vydovádět jen s bělobřichem, a poté, co se na něho nadšeně obrátila s otázkou, proč jsme spolu nekamarádili dřív, lišák odpověděl. Bál ses mě, to je jasné. Když se někdo někoho bojí, nemůže se s ním skamarádit. To je pravda, měla jsem z tebe větší strach než z otráveného sýra, přiznala Šupito. Bála jsem se na tebe i myslet. To já o tobě přemýšlel často. Napadaly mě různé věci. Jaké? Třeba, co udělám, až tě chytím. Představoval jsem si, že ti velkomyslně daruji život.
1: To bys opravdu udělal?
0: Zeptala se Šupito s dojetím.
1: Vážně bys mě pustil?
0: Ne, vzal bych tě do zajetí, vysvětlil lišák. Za to, že bych tě nesežral, bys mi chytala blechy, vyprávěla pohádky a nadháněla jiné myši.
1: No to víš, to teda určitě, rozlobila se Šupito.
0: Utekla bych ti. Mám přece svoji hrdost. Lišák lítostivě pokýval hlavu.
1: Takže bych tě přece jen musel asi sežrat.
0: Vláček ujížděl kolem hrajících si zvířat. Některá do něj naskakovala, jiná vyskakovala ven a Šupito přemýšlela.
1: Vlastně je to smůla, svěřila se bělobřichovi se svými myšlenkami. Dokud jsme žili v lese, ani jsme se pořádně neznali. Od malička si pro mne byl nepřítel. Řekli mi, abych před tebou utíkala, a tak jsem utíkala.
0: Mně zase řekli, že jsi dobrá svačina, a tak jsem tě honil. To víš, my lišky si na svačinu potrpíme. Nevěděl jsem, že jsi tak milá, chci říci chytrá, a že je s tebou legrace.
1: Škoda, že jsme se skamarádili až tady, zalitovala Šupito.
0: Prababička všude vleze vždycky říkávala, čím dřív, tím líp. Radši pozdě, než ještě později, poznamenal bělobřich, ale protože si nemohl vzpomenout, od koho tu moudrost slyšel, zatvářil se, jako by byla jeho vlastní, a honem vyskočil z vlaku. Že mě nedohoníš! Šupito se nedala pobízet. To si piš, že tě dohoním! A rozběhla se za ním. A pak budeš můj zajatec a budeš mi chytat blechy a vyprávět pohádky. Čas ubíhal. Vlastně neubíhal. S časem se tu dělo něco prapodivného. Neběžel, neplynul, nevlekl se, jako by vůbec nebyl. A pokud byl, neměl žádnou moc. Všechno vypadalo pořád stejně. Heřmánek voněl a neodkvétal. Stromy šuměly a neopadávaly. Slunce svítilo a nezacházelo. Vodopád hučel stále stejnou melodii. Tráva se ustavičně zelenala. Voda v potůčcích šplouchala a nezamrzala. Nikdy se nic nezměnilo. Šupito nedokázala odhadnout, jak už je tady dlouho. A vlastně nad tím ani moc nepřemýšlela. Hrála si. Objevila spoustu dalších zvířat, která znala z lesa. Většinou to byla radostná setkání, i když někdy trochu zvláštní. Jako třeba s ropuchou Rušínoc. Znali se od malička, protože vyrostli u stejného potoka. Avšak jednoho dne se Rušínoc s celou svou rodinou odstěhovala hlouběji do lesa k močálu. Říkala, že to tam budou mít lepší. Od té doby ji Šupito neviděla. Teď do sebe narazili v jeskyni na skákacích míčích.
1: Nazdárek, ty nejsi v močále?
0: Podívala se Šupito.
2: Nemluv mi o močále.
0: Ropucha se zatvářela kysele.
2: Jednou večer tam přišli holínky a kbelíky a všechny nás pochytali.
1: Proč?
2: Co já vím, prý kvůli nějakým zákuskům nebo pokuskům, tak nějak to říkali. Jeden starší žabák mi to vysvětloval, ale přiznám se, že jsem ho moc neposlouchala. Vyskočila jsem za jízdy z té jejich káry na silnici a chtěla co nejrychleji zmizet. Ale nepovedlo se mi to.
1: Přejelo tě auto?
2: Kdyby jen jedno.
0: Rušínoc škubla nožkou a neklidně se rozhlédla.
2: Mám od té doby trochu pocuchané nervy.
0: Přiznala a honem odváděla řečínám.
2: Ty míče jsou sen, začni. Mají lepší odraz než skokaní. Schválně, jestli přeskočíme tamhle to divoké prase. Hopla!
1: Ještě zvláštnější bylo setkání s ježkem. V lese mu říkali dupy jako kuň. Tady nedupal, dokonce ani nechodil. Jen se neslyšně vznášel mezi kolotoči a houpačkami a všem známým se na potkání omlouval.
3: Moc mě to mrzí, prosím, tisíckrát za prominutí.
1: Omluvil se i Šupito, když k ní přiletěl.
0: Co tě mrzí? Za co se omlouváš?
3: Za svoje mizerné způsoby, řekl dupy jako kuň s provinilým výrazem. Musel jsem být strašně hlučný soused.
0: My myši se ježkům tak jako tak radši klidíme z cesty. Tvoje dupání nás aspoň vždycky upozornilo, kde zrovna jsi?
3: Nejde jen o dupání. Já jsem taky hodně pomlouval. O tobě jsem říkal, že jsi nafoukaná, že ti odstávají uši a že máš moc dlouhý nos.
1: Kál se ježek skormouceně.
0: Stejně ti to nikdo nevěřil, zasmála se Šupito. Moje uši a nos byly přece široko daleko nejkrásnější. A nafoukaná jsem jak těživ nebyla.
3: Takže se na mě nezlobíš?
0: Ježkův výraz se rozjasnil.
3: To je od tebe šlechetné. Díky, tisícere díky.
0: Šupito jen mávla tlapkou.
3: A nebudeš se mi mstít?
0: Zeptal se ještě ježek opatrně.
3: Víš, docela bych to chápal, ale strpčilo by mi to život.
0: Neměj obavy. Jak bych se ti mohla mstít? Kdy? A jaký život by ti to mohlo strpčit, když žádný nemáš?
3: No přece ten příští.
0: Příští? Šupito vykulila oči. O čem to mluvíš? Ale odpověď nedostala. Ježek byl už o kus dál a drmolil další omluvu. Nejbláznivější setkání Šupito čekalo o něco později. Seděla právě s Bělobřichem na lanovce a kochala se pohledem na všechno to skotačení pod sebou, když v tom jí někdo poklepal na rameno. Ohlédla se a uviděla velkého ptáka s čupřinou a zahnutým zobákem. Visel za jednu nohu ze střížky lanovky a díval se na ní.
4: Jsem Korila chocholatá z rodu papoušků, představil se. Mám tady dva lístky do kina. Jeden je pro myš jménem Šupito a druhý pro nějakého bělobřicháče.
1: Lišák uraženě naježil vousy.
5: Bělobřich, vyštěkl. Ani bělopupkáč, ani bělobřicháč, ale vždycky jenom bělobřich. Když mě chce někdo někam pozvat, měl by si laskavě zapamatovat, jak se jmenuju. Rozumíš?
1: Korila si z jeho křiku očividně nic nedělala. Vytáhla spod křídla svitek kůry a zobákem opravila chybně zapsané jméno.
4: V seznamech je plno chyb, vysvětlovala klidně. Mají je na starost nejhloupější ze všech papoušků. Jistě víte, o kom mluvím.
1: Šupito s bělobřichem zavrtěli hlavou.
4: No přece kakadu, kdo jiný?
1: Uchechtla se Korila pohrdavě.
4: Jsou to líní ptáci ulejváci. Na srandičky to je užije, ale když jde o práci, katastrofa.
1: Znovu zalovila zobákem pod křídlem, vytáhla vavřínovou větvičku a uškubla z ní dva lístky.
4: Přeju vám dobrou zábavu a příjemný zbytek pobytu.
0: Zbytek? Proč zbytek?
1: Zeptala se Šupito nechápavě.
4: Zbytek, skytek, vytek.
1: Zaskřehotala papoušice. Milovala verše a pokaždé, když si přičichla k vavřínové větvičce, začala mluvit v rýmech.
4: Příbytek, dobytek, úbytek.
5: Jaký úbytek? Vyjevil se bělobřich. Tomu nerozumím, nám nic neubývá.
4: Kost, chvost, host.
1: Završovala Korila.
0: Mohla by ses vyjádřit jasněji, požádala ji Šupito. Chceš říct, že jsme tady jenom hosti a budeme muset odtud odejít? Kam? A za jak dlouho?
1: Ale s Korilou už nebyla rozumná řeč. Vůně vavřínu ji docela pobláznila. Vyšplhala se na střížku lanovky, kde se oddala básnickému snění a na žádné otázky neodpovídala. Bělobřich se ustaraně obrátil na Šupito.
0: Rozuměla jsi?
1: Ani co by se za drápek vešlo, vzdychla Šupito. Nejlepší bude jít do toho kina. Třeba se tam dovíme víc.
0: Já jsem v kině ještě nikdy nebyl. Jak vypadá kino?
1: Přesně to nevím, odpověděla Šupito. Ale myslím si, že bude chlupaté.

0: slečna, půvabná slečna.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: I had a dream.

však někdo přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

Říkej, ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli. Nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím. Tak se, lásko, prosím, nehněvej, za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

ozývá se čvachtání. To jsou asi lachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší. Lvi a taky ty kříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, hej.
0: Zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, hej.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

Posloucháš? Rádio Junior. Ha.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ptávám se denně na černém trhu, na černém trhu, na černý štěně, na černý štěně, na černý štěně.

Po černým trhu můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý